zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl po celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila.

krásná Mahulena. Bylo nebylo. Žil v jedné zemi král a ten měl krásného syna, kterého velmi miloval. Když princovi zemřela matka, král se znovu oženil. Macecha neměla chlapce ráda a proto chtěl princ odejít do světa. Král se o něho bál a nechtěl ho pustit. Jednou, když princ bloudil po zámku, přišel do jedné komnaty a tam uviděl za kameny schovaný obraz. Byla na něm vyobrazena překrásná dívka. Princ běžel za otcem a ptal se ho, kdo je ta paní. A otec mu řekl, to byla tvá matka, hochu. Říkali jí Zlatá panna a nebyla druhá krásnější na světě. Syn se dlouho díval na obraz své matky a pak si umínil, že půjde do světa hledat podobnou panu a neustane, dokud ji nenajde. Král ho přemlouval a slíbil, že nechá takovou dívku hledat. Svolal dvořany a rádce, aby je poslal do světa. Dlouho hledali zlatovlasou panu po celém království, putovali přes hory a doly, ale když se rok s rokem sešel, vrátili se s nepořízenou. Znovu se sešli rádcové a dlouho rokovali. Tu povstal vážný stařec a pravil. Vidím, že princovi musíme panu najít, nebo nám odejde do světa a snad se nevrátí a my nemáme jiného nástupce. Poslyšte moji radu. Naším městem prochází mnoho lidí z různých krajů a dalekých zemí. Zaházejme všechny studny, nechme otevřenou jen jednu, u studny postavme stráž a ta by se každého zeptala, zda neslyšel o zlatovlasé paně. To je dobrý nápad, pravili rádcové. A tak se také stalo. U studny dostal každý vody, ale musel nejprve odpovědět, neví-li o zlatovlasé paně. Jednou přišel ke studni poutník od slunce ožehlý a ten jim řekl. Nyní vám povím, co vím. Velký kus světa jsem prochodil a slyšel jsem, že v které si zemi žije pana, která je tak krásná, že kdo se na ní podívá, od její krásy může i zemřít. Lidé ji nazývají krásná Mahulena. Jak se ta zemi jmenuje, to jsem zapomněl, ale cestu znám. Stráž dovedla poutníka ke králi a všechno mu pověděla. A je ta dívka tak krásná jako tento obraz? Ptal se král. Mahulena je 10x krásnější, řekl poutník. Kdo se na ní náhle podívá, buď omdlí nebo zemře. Jakmile se princ dověděl o krásné paně, rozhodl se, že půjde do světa a dívku si přiveze. Darmo mu král vymlouval cestu, princ jinak nedal. A tak král požádal poutníka, aby doprovázel prince na cestě. Pane králi, rád půjdu s vaším synem, ale musí mě ve všem poslechnout a všechno udělat, co já přikážu, řekl poutník. Princ slíbil, rozloučil se s otcem a vydal se s poutníkem na cestu. Jediná macecha se radovala. Šli dlouho a dlouho přes hory a doly, starými cestami, až jednoho dne přišli do temného lesa. Kde tady budeme nocovat, když nemáme ani oheň? Ptal se princ. Pojďme raději dál. Poutník řekl princovi. Vylez na strom, snad někde uvidíš světlo. Princ se nerozmýšlel. Vylezl na vysoký strom a díval se na všechny strany. Vidíš někde světlo? Vidím, ale je to velmi daleko. Tak si dobře pamatuj směr. Půjdeme tam. Princ slezl se stromu a putovali směrem, kde zahlédl světlo.
Tma byla jako v pytli a cesta obtížná. Přece však došli k chaloupce. Zaklepali a vstoupili. Ve světnici za stolem seděl stařec a psal do knihy. Dej pán Bůh štěstí, pozdravili poutníci. Stařec se ale ani nepohnul a psal dál. Lehněme si, řekl princ. Nikdo nám neodpovídá a takový stařec nám nemůže ublížit. Princ hned usnul, ale poutník nemohl usnout a tak pozoroval starce. Ten tiše seděl a stále psal. Když byla půlnoc, otevřely se dveře a do světnice přiletěly tři vrány. Byly to starcovi dcery. Otče, kdo to zde nocuje, zvolali vrány. Nocují tu dva pocestní, ale nebojte se, jen vyprávějte, řekl stařec. Nebudeme povídat, mohli by nás poslouchat. Co by poslouchali, vždyť spí. A i kdyby nespali, nic by z toho neměli, jen vyprávějte. Nejdříve ty, nejstarší. Kde jsi lítala a co jsi slyšela? A nejstarší začala vyprávět. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá krásnou Mahulenu. Kde jsi létala ty, prostřední dcero, a co jsi slyšela? Zeptal se stařec druhé dcery. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá Mahulenu, že přijde ke dvěma cestám. Jedna bude blátivá, ta druhá suchá. Když půjde tou suchou, nikdy nedojde k Mahuleně. Když půjde tou blátivou, může jí dostat za ženu. A kde jsi lítala ty, moje nejmladší dcero? Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ krásnou Mahulenu nedostane, když se jí hned na poprvé podívá do očí. První den se musí podívat jen na její nohy, druhý den na tělo a třetí den na tvář. Neposlechne-li, zle pochodí. Když to všechno ty tři vrány vypověděli, zvolali. Kdo to prozradí, ten skamení. Pak vrány odletěly, stařec si všechno zapsal do knihy a poutník si vše zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci, ale ten si jich ani nevšiml. Tiše seděl a zapisoval do knihy. Princ s poutníkem šli, až přišli ke dvěma cestám. Princ chtěl jít tou suchou, ale poutník ho vrátil a pravil, že musí tou blátivou. Řekl mu, neposlechneš-li, Mahulena nebude tvou ženou. A tak princ, ačkoliv nerad, šel blátivou cestou. Šli dlouho, byli unaveni, když před sebou spatřili město, kde bydlela krásná Mahulena. Přece jen jsme došli, zaradovali se. Princ se chtěl hned nechat ohlásit u krále, ale poutník mu to nedovolil. Musel se nejdříve umýt, najíst se a odpočinout si. Pak mu pravil poutník. Teď si dobře pamatuj, co ti povím. Neposlechneš-li mě, zle se ti povede. Až přijdeš do komnaty, kde je Mahulena, neříkej ani slovo, sklop oči na zem a ne, abys pohlédl nahoru. Mahulena bude stát vysoko a tak zvedej oči jen tak, abys ji viděl jen po kolena. Dále se nedívej. Dají ti jídlo a pití, ale sněz jen třetinu. Princ odešel do paláce, podíval se Mahuleně jen po kolena, snědl třetinu jídla, vypil třetinu vína a mlčky se vrátil domů. Druhý den poutník nařídil princovi, aby se podíval na Mahulenu jen po pás a snědl a vypil jen polovinu. Princ vše vykonal a ačkoliv byl v pokušení zvednout oči výše,
přece jen poslechl poutníka. Třetí den poutník řekl: dnes můžeš mahuleně pohledět do tváře, ale pomaloučku, ne najednou, sice omdlíš. Můžeš všechno sníst i vypít, ale dobře se drž. Princ nedočkavě pospíchal do paláce. Jak vkročil do komnaty a pohleděl na mahulenu, vše se s ním zatočilo. Tak byla mahulena krásná a taková z ní tryskala záře. Když mahulena viděla, že princ ani neomdlel, ani nezemřel, sestoupila k němu, podala princi ruku a pěkně s ním hovořila. Přišel král s celým dvorem a všichni se divili, že princ ještě žije. Král dal princovi mahulenu za ženu, ale s tou podmínkou, že s ní nesmí odejít domů. Král byl králem všech ptáků a věděl, že by je potkalo neštěstí, kdyby se vrátili k princovu otci. Slavili svatbu a princ s mahulenou bydleli v nejkrásnějším zámku a poutník s nimi. Zpočátku princ na otce nevzpomněl, ale pak se mu začalo po otci stýskat a prosil mahulenu, aby přemluvila otce, aby je propustil. Otec jim nesměl říci, co je čeká, a tak až po dlouhém zdráhání svolil. A tak se vydali na cestu a poutník s nimi. Přijeli zase na noc do té chaloupky, kde bydlel stařec. Pěkně pozdravili, ale stařec se na ně ani nepodíval. Princ s mahulenou usnuli, ale poutník bděl. O půlnoci přiletěli vrány. Jako tenkrát i teď vyprávěla starci ta nejstarší, co ve světě viděla a slyšela. Už si princ veze krásnou mahulenu, pravila, a prostřední pokračovala: veze, ale nedoveze, čeká je velké neštěstí. A ta nejmladší dodala: bavěru čeká. Princova macecha je ježibaba a nemá ráda prince ani mahulenu. Až budou před zámkem, pošle jim pohár vína. Napíjí-li se, puknou jim srdce. A když se jí ani to nepovede, dá princovi koně a sedne-li na něho princ, skočí s ním do vody a utopí se. Když ani tohle se nepovede, promění se v noci v draka a roztrhá je. Kdo o tom poví, ten skamení. Stařec vše zapsal do knihy, vrány odletěly a poutník si dobře všechno zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci a vydali se na cestu. Když stanuli před městem, lidé je vítali a sluha nabízel pohár vína. Když to viděl poutník, řekl princovi: nepijte ani kapku vína, ale ať se napije sluha, který pohár nese. Když sluha přinesl pohár s vínem a vyřizoval, že to posílá královna na uvítanou, řekl princ, aby mu sluha připil na zdraví. Ten nechtěl, ale když viděl, že musí, napil se a v tom okamžiku mu puklo srdce. Teď princ viděl, že udělal dobře, když uposlechl poutníka. Když se ještě více přiblížili k městu, královna poslala sluhy, kteří vedli krásného koně. Nesedej na toho koně, princi, ať na něj sedne sluha, který ho vede. Jakmile sluha dosedl, kůň se vzepjal a jedním skokem byl v řece. Teď princ poznal, že macecha s nimi zle smýšlí. Když dojeli do zámku, král je vítal a nemohl se vynadívat na krásné mahuleně. I macecha předstírala, že je šťastná. Jedli, pili, radovali se jako o svatbě. Večer, když šel princ do ložnice, řekl mu poutník: teď dobře poslouchej. Víš, že jsem ti vždy dobře radil. Vždyť to dobře vím, bratře. Co mi chceš dnes říci? Dnes já budu u mahuleny spát. Když ale nebudeš chtít, zle se ti povede. Princ přemýšlel,
Vzpomněl si, jak dobře mu vždycky poutník radil, a tak svolil, aby poutník šel s jeho ženou do ložnice. O půlnoci se otevřely dveře a do ložnice vletěl ošklivý drak. Poutník se ale ozbrojil ostrým mečem a draka rozťal. Ten vyrazil strašlivý řev, až se celý zámek otřásl. Tu poutník chopil draka a svrhl ho do propasti. Podíval se na Mahulenu a viděl, že má na tváři krev. Chtěl jí krev setřít, ale už tu byli sloužící a když viděli poutníka s mečem celého zakrváceného, mysleli, že chtěl Mahulenu zabít. Král rozkázal, aby poutníka vrhli do vězení, že ráno bude popraven. Dokazoval, že Mahuleně neublížil, ale nikdo mu nevěřil, až princ mu rozkázal, aby řekl pravdu. Když ti povím pravdu, s kamením. Nepovím-li, budu usmrcen. Slyšte tedy pravdu. A všechno jim vyprávěl o starci, o jeho třech dcerách v ranách. Jak domluvil, skameněl. Teprve teď princ litoval, že poutníkovi nevěřil, a v pláči objímal skamenělé tělo svého přítele. Macechu našli mrtvou v propasti. Princ byl smutný a denně omýval slzami skamenělé tělo, ale kámen zůstal kamenem. Jednoho dne se vracel domů z lovu, když něco zašumělo nad jeho hlavou. Byly to tři vrány. Jedna povídala: princ se vrací a neví, co se doma děje. Druhá řekla: neví, že se mu narodil syn se sluncem na čele. A třetí dodala: a neví, že kdyby krví svého syna pokropil skamenělé tělo přítele, ten by znovu ožil. I běžel princ radostně domů k ženě a dítěti. Zlíbal je. A pak jemně řízl synka do malíčku, zachytil několik kapek krve a pokropil svého kamenného přítele. V tom okamžiku kletba pominula a poutník mu klesl do náruče. Od té doby už nic neskazilo jejich štěstí a žili všichni šťastní až do smrti.

0: Piggy hádanka.
1: Bílý bratr.
2: Bílý brácha.
1: Vždycky čekám.
2: Co zas spáchá?
1: Z kouzelného klobouku.
2: Skočí rovnou na louku.
1: Jeden cvičí.
2: Druhý nechce.
1: Každou práci
2: zvládnou lehce.
1: Spolu baští chleba krajíc.
2: Žádný chlapec.
1: Prostě zajíc.
0: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
1: Tak dva králíc.
0: To je snadná hádanka. Dva králíc.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch. Kolik lepší, než ve zlámané lhotě. A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele. Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví. Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat. Co když jsou to jenom pohádky? Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
1: O, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
1: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
1: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička. Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst.

co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila. Tak obyčejná lidská radost, co pak v tom tkví blaženost? Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší. Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu. Jaká blaženost. Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil. Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké. Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa, ale doma, tam, kde se člověk narodil. Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší. Kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím. Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku, nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý, že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu. Neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

vypěk. Jedno má výšky půl, maličký permoník. Kde je důl, tam je důl, kde je důl, tam vypěk.

0: Jeníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mysníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Piggy vtipk!
2: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
3: Mami, až vyrostu, budu pirát.
2: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
3: Piráti se neučí.
1: To si možná ta maminka četla noviny, viď? Aha. Že nedává

má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší.

těžko nějaký rybář najde takovej dlouhý.

0: společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, a meteleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček, učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš, a když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat, to by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ, ty už řetkvičkuješ, jú, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna. Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: Nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Dvě mrkve.
1: Dvě mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet a zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj. To je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven.
0: Tak, Piggy. Oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota!

0: adoso.
1: O upatlaném jedlíkovi. Mlaskala Láďa nad švestkovými knedlíky.
2: To je dobrota,
1: pochvaloval si. Láďa byl totiž velký jedlík. Sotva dojedl, už měl zase hlad. Spíš se před ním třásla a lednička byla téměř zbytečná. Stejně se v ní žádné jídlo dlouho neohřálo. Tedy neochladilo. Že tak hodně jedl, rodiče netrápilo. Vždyť každý rád řekne, ten náš chlapec ale pěkně papá. Jde jen o to, jak papá. No jenom se na něj podívejte. Dojedl švestkové knedlíky. To by bylo v pořádku.
3: Vylízal talíř. Z obou stran.
1: Ve vlasech má tvaroh. Z nosu kape máslo. Tričko má na zádech polité mlékem. A proč je, pro pána krále Láďo, jedna pecka na stole, druhá pod stolem, třetí v rukávu a čtvrtá ve váze s tulipány?
4: Kdy se ten náš kluk naučí jíst způsobně?
1: Vzdychla maminka a láskyplně smetla Láďovi z ramene ovadlý list hlávkového salátu, kterým završil polední hodování. Takhle to šlo den co den.
4: Dej ta kolena ze stolu. Nemlaskej. Nesrkej. Nůž do pusy nepatří. Utři si ty fousy. Proč tak hltáš? Koukni na ten svinčík.
1: Tyto rodičovské postřehy však nemohly jedlíka vyvést z rovnováhy. To odpoledne se Láďa chystal s kamarády na hřiště. Budeme hrát na schovávanou. Už se nemohl dočkat, protože schovka, jak každý ví, je bezva zábava. Rychle zhltnu oběd a vyrazím, naplánoval si. Každému z nás už někdy při obědě přistála na šatech nechtěná kapička omáčky nebo zapomněl na fousky od jogurtového koktejlu. Když člověk pospíchá, může se to stát. Jenže co teprve, když pospíchá Láďa. Když pospíchá Láďa, tak se dějí věci. K obědu měl rajskou omáčku s knedlíkem. Jeho zamilované jídlo. Mlaskal, až hrnečky v policích nadskakovaly. Knedlíky hltal celé. Omáčka stříkala na všechny strany. Měl ji ve vlasech, na tričku, na kalhotách i na ponožkách. Nic si z toho však nedělal. Jakmile dojedl, odstrčil talíř a už upaloval na hřiště. Vyběhl z domu. Jako vždy přebrnkal prsty plot zahrady, obtočil se kolem značky zákazu vjezdu, přeskočil kanál a pak se to stalo. Ládi se náhle zmocnil vtíravý pocit, že je středem pozornosti. Odlepil pohled od obrubníku a s překvapením zjistil, že život v jejich ulici se zastavil. Všichni stáli a ohromeně si ho prohlíželi. Jen malý chlapeček naléhavě volal: "Červený panáček, musíme stát!" A strhával maminku, nehybně stojící uprostřed přechodu pro chodce, zpět na chodník.
3: Čemu se tak diví?
1: Pomyslel si Láďa. A přesvědčen, že věnoval nastalé situaci dostatečnou pozornost, pokračoval dál známou cestou k hřišti.
4: Je, co se ti stalo?
1: Přivítal ho Patrik.
3: Proč jsi červený? Slézal Lukáš zrovna ze stromu.
5: A kde jsi byl tak dlouho?
1: Vyšetřovala Lucka.
3: Musel jsem se ještě na...
1: Láďa nedokončil odpověď na poslední otázku, protože si uvědomil, že je opravdu červený.
3: To mám červené i vlasy.
1: Vyděšeně si prohrábl k štici červenýma rukama.
4: No, jestli ti nehoří hlava, tak jo.
1: Uchychtl se Patrik. Skutečně. Nejen vlasy, ale i obličej, tělo, šaty a boty byly červené. Láďa si naslinil hřbet paže a prstem se pokusil odstranit červené zbarvení. Marně.
3: Co mám dělat?
1: Pokrčil bezradně rameny.
5: Hlavně nezdržuj, nařídila rozhodně Lucka. Už jsme na tebe čekali dost dlouho. Hrajem!
1: A tak hráli. První pikal Lukáš.
4: 10, 20, řetkvička za stromem,
1: objevil Láďu okamžitě. Když pikala Lucka, našla Láďu zase jako prvního.
5: Červená karkulka pod lavičkou.
1: Patrik se chechtal tak, že ze sebe málem ani nevypravil posměšné
4: 10, 20, kečup na klouzačce.
3: Piky, piky na hlavu, já už s vámi nehraju,
1: ukončil Láďa hru sklesle. To, že se mu kamarádi posmívají, ho tolik netrápilo. Věděl, že to nemyslí zle, jenže schovka ho baví proto, že se děsně rád schovává.
4: Ale co pak to takhle jde? Jak se může dobře schovat, když září jako semafor?
1: Šoural se pomalu domů, úžaslých pohledů kolem jdoucích si nevšímal. Doma zalezl do pokoje a truchlil. Truchlil, až ze samého truchlení usnul.
3: Ládíčku, večeře!
1: Maminčino zvolání ho vytrhlo ze spánku hlubokého, jako by trval 100 let. Vymrštil se z postele s myšlenkou, co ho tak zmohlo. V zápětí si to uvědomil a bleskově přejel celé tělo zkoumavým pohledem.
3: Hurá!
1: Byl zase starý známý, nečervený Láďa.
4: Uf.
1: Tak pojď už, ty 7 spáčí, večeře je na stole. Dáš si míchaná vajíčka.
3: Vajíčka. Žlutá vajíčka.
1: Láďa si opatrně sedl. Přisunul si židli, uchopil příbor a pomalu, způsobně a bez povídání snědl celou večeři. Maminka ho úžasle sledovala s otevřenými ústy. Když si Láďa otřel naprosto čistá ústa připraveným ubrouskem, hlesla.
3: Ten náš chlapec ale pěkně papá.
1: A po tváři jí stekla slza.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek a to, prosím, stál na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny a tak ho jednou napadlo, že není vlastně žádný pořádný drak a že se do pohádky vůbec nehodí. Utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. A jednou se procházel po lese a cesta ho zavedla až na břeh rybníka a najednou mu padl do oka leknín, co na tom rybníku seděl. Kvítek měl běloučky jak z míšenského porcelánu a sladce se usmíval.
1: Líbím se ti?
2: Nejradši bych si tě utrh a dal na čepičku.
1: A proč?
2: Kdybych tě měl na čepičce, tak by mi to moc slušelo.
1: Když to svedeš?
2: To se ví, že svedu. Utrhnout kytku přece umí každý.
1: Tak to zkus.
2: Připluj ke břehu a uvidíš.
1: To zrovna. Jen si mě utrhni tam, kde jsem.
2: Uprostřed rybníka.
1: A proč ne?
2: Kdybys byl třeba Kopretina nebo Kvítek Hřmánku, tak samozřejmě...
1: Snad se nebojíš vody.
2: Vody? Co tě napadá?
1: Tak pojď. Ty hrdino.
2: Jen se moc neposmívej. Však já si na tebe něco vymyslím. Už to mám. Zajdu si k veverce Terce pro slupku z ořechu, udělám si skořápkovou lodičku a potom si tě utrhnu.
1: To se ještě uvidí.

0: hodit. Chytně větře, chyť mě, chyť. Ahoj, melichárku.
1: Ahoj.
0: Co tu děláš?
1: Stavím si lodičku. Až bude hotová, povozím se po rybníce.
0: Jú, to by byl, panečku, výlet. Nevzal bys mě sebou.
1: Proč ne?
0: Tak já ti pomůžu.
1: Dobře. Postavíme do skořápky silné stéblo trávy.
0: No?
1: Tak. A máme stožár.
0: Jen abych se do té loďky vešel, nemohu v ní mávat křídly.
1: No, obováš se mávat.
0: Jsem motýl, musím mávat. Ale když nechceš, posadím se na stožár, abych nepřekážel. Je, víš co? Hm? Já ti budu dělat plachtu.
1: Jú, ale mávej pomalu, ať se nám loď nepřevrhne.
0: Dobrá, to je pořád.
1: Co se tak vrtíš? Teď nás převrhneš.
0: Jen ať se loď pořádně houpá, jako na opravdovém moři.

0: Tak, Melichárku, kam poplujeme?
1: K tomu bílému leknínu. Utrhnu si ho na čepičku.
0: Trhat leknín a na tvoji čepičku, že by ses nestyděl. Drak s leknínem.
1: Nestyděl, to bych se měl co stydět.
0: Tenhle rybník je vodnická zahrádka a ten leknín je vodnická kytka. A vodnická kytka umí divy. Když vodník nechce, tak ji nikdo nedostane.
1: Žádné strachy. Podívej, není ten leknín krásný? Natáhnu po něm ruku.
2: Mě nechytíš, udělám. Hop. A hop, a teď si mě, Melichárku, chyť.
0: Leknín ti utekl až na druhý konec rybníka.
1: No počkej.
0: Zbytečně se namáháš, leknín nedohoníme.
1: To by tak bylo.
0: Říkám ti, nech toho, dokud je čas. Vykoukne vodník kukadlo, co mu ten rybník patří, a bude zlé.
1: Jaké pak zlé? Ty jsi ale strašpitel.
2: Kukadlo na vás kouká. A teď uvidíte.
3: Co tu děláš, Melichárku?
1: Chytám leknín, ale nemůžu ho dohonit.
3: Doplav si pro něj sám, bez lodičky. Třeba pak na tebe počká.
1: To bych se umáčel.
2: Já to říkal, že se bojí vody, já to hned poznal.
3: Tak tobě je voda tuze mokrá a tuze studená, co?
1: Studená, studená.
3: No, no počkej, já ti ukážu. Kdo se bojí kapky vody, ten ať jí má celou louži.
0: Z toho nic dobrého nekouká. Ten leknín vodník kukadlo Melichárkovi jen tak nedaruje.
1: Motýlku, motýlku, kam letíš? Počkej, vždyť se od ní plachta.
4: Ale to už vodník nafoukl tváře, že je měl jako dva balóny a... Pomalu ten dech pouští po vodnické dlani a rovnou proti hladině. Na rybníce se udělala vlna velká jako stodola a žene se rovnou na Melichárka. A teď mu ta vlna podrazila nohy a teď ho smetla do rybníka. Pomoc, pomoc, vykřikl Melichárek a už polikal andělíčky.
2: Že on neumí plavat.
3: Všechny ryby na pomoc, ať se Melichárek neutopí. Jsem vodník. Ale draky netopím.

0: To jsem se napil. Málem jsem se utopil.
1: Máš štěstí, že tě našel kapr břicháček. Bez něj by tě vodník nezachránil.
2: Poslechni, ty neumíš plavat?
0: Neumím.
2: A kdo to má poznat?
0: Já jsem ještě maličký.
2: Vezmu tě do učení, protože ten, kdo neumí plavat, nemůže chtít leknín z mé zahrádky. Tak, do vody.
0: Co, teď hned?
2: A na co chceš čekat, až se někde utopíš? Tak hýbaj do učení.
0: Ta voda je ale studená.
2: A mokrá. Lehni si na znak a dělej, jako když motýl mává křídly. A teď zkus nohama, jako když se vaří voda. Tak. A teď tempa. A dvě, tři.
0: Voda by natekla do nosu.
2: Když natekla, tak zase vyteče. Aha, to je pořád řečí.
1: Melichárek se plácá ve vodě jako ryba na suchu.
2: Ničeho si nepřijmej, pěkně se nadechni. A teď ponoř hlavu. Ještě víc. A vydechni pod vodou, až to zabublá. A znova.
0: Je vináčku bublat.
2: Bublal si dobře. A teď ještě jednou.

0: tři a pět, tři.
1: Pane hodníku, už mi to jde. Já plavu.
0: Vidíš, že to nebylo tak těžké. Zítra spolu budeme trénovat. Plavání chce cvik.
2: Když Melichárek přeplaval rybník od konce ke konci, ohřál se na sluníčku a pak honem domů. Ale od dubu se musel vrátit. Jak na břehu sušil mokré kalhotky, ztratil z kapsy klíček od dubové světničky. Šel ho tedy hledat. Nakonec klíček našel, ale zároveň uviděl na vodě kapra. Převaloval se z boku na bok a smutně kulil rybí oči.
3: Kapříku, stalo se ti něco? Hlasitě jí neslyším ani slovo.
0: Co tu křičíš, jak nalez?
3: Volám tamhle na kapra. Otvírá na mne pusu, ale já nic neslyším.
0: To je kapr břicháček a mluví moc šeptem. Zavolám ho blíž, jinak z něj kloudné slovo nedostaneš.
3: Je, břicháčku, co se ti to blízká v puse? Ty máš zlatý zub?
4: To je rybářský háček.
3: Od kdy nosí ryby v puse rybářský háček?
4: Já ho mám od oběda.
3: Od oběda? Ty jíš háčky?
4: Ale ne, háček na mne nalíčili rybáři a takhle to dopadlo.
3: To jsi měl ještě veliké štěstí. Ukáž. No to je háček jako na velrybu.
4: Je.
3: Tak drž a neškubej se. Tak, a je venku.
4: Ty jsi mi ho vyndal. A za takovou chvilku, jak se ti odmění, Melichárku?
3: To nestojí za řeč.
4: A já mám plné kapsy rybích peněz.
3: Jen si je nech.
4: Tak ti utrhnu ten letník, co se ti tak líbil.
3: Jenom ať si kvete. Kdybych ho ještě chtěl, utrhnu si ho sám. Naučil jsem se plavat a budu se na něj chodit dívat. Podívej, podívej, jak je krásný.
2: Řekl Melichárek a posadil si za čepičku místo leknínu kvítek kopretiny.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
0: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
1: Zloděj!
0: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky. Je to vítr.
2: Kam to vezete?
3: Dobře se vám nahrát.

Že se Krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu, od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz, vidíš, ženo. Nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška. Však víme, inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará věc.

0: ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pánbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nadal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, jinu na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablízklo, milý drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čína prach sajraje. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Aby zvěděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Z drobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou, čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr a do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
1: Jásku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu.
0: A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský, takovou mít, tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, světit to nebudem.
0: A drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypij všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.

už ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. V krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a potí hličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim, ceť, neceť, milý klián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný sirkuš. Ten by byl po rosolce málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha. Ta růžová svatba u nás. A na sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilian otočí a hati pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod. Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom výl zevrat zlatý kočár a pan drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěla bůh ví kam. Kilian ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.

0: Figy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A durakos volal:
3: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A durakos zase volal:
3: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
4: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
1: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
0: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
1: Prosím, tak to zkus, na to matka.
0: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
1: To se moc rozhodnout nemohl.
0: Třeba dostane korunu.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, Laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jo, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: Ano. Kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátci.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sýrového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a další připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného, co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček. No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
1: Kde je pažitka?
0: Všechno, Pigi.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňák? Pigi, co je to kuchyňák?
1: No kuchyňák?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňák.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňák je krásné nové slovo.
0: No a stihnou si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný. Tak, teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky. A až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, no. Viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina, víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude. Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy, povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
1: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste tebe byl kuchyňák, bubliňák.

na pořád pořádek, pořádku jde řádek. Protože kachna ví zkrátka všechno, protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kafka, kaňka ne, kapsa ne, kachna, protože kachna.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Najdu já si učedníka, kluka jako Puka, aby se mu při kování neroztrásla ruka.

0: pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku. Byl jednou jeden hrnec a ten hrozně rád vařil rajskou omáčku. Někoho by to třeba nebavilo, někoho baví docela jiné věci, televize nebo pastelky. Někdo by si možná řekl, to byl ale blázen ten hrnec, když ho bavilo zrovna tohle. Ale proč by hrnec nemohl rád vařit? Proč by měl hrnec přemýšlet o pastelkách? A tak ten modrý hrnec stál na plotně, vařil právě rajskou omáčku a říkal si, to se mi to dnes výborně vaří, to bude báječná rajská omáčka. To je dobře, že jsem hrncem, že jsem hodně mladým hrncem a že budu ještě dlouho vařit omáčky. A byl tak šťastný, že po plotně poskakoval. Ale představte si, co se nestalo. Když po obědě paní Zajíčková myla nádobí, hrnec jí upadl a tuk, byla v něm díra. Tak, řekla paní Zajíčková panu Zajíčkovi, teď ten hrnec můžeme rovnou vyhodit, je v něm díra, poteče. Můžeme ho spravit, řekl pan Zajíček, to není tak těžké, spravíme ho a bude vařit dál. To nestojí za to, řekla paní Zajíčková. Nač se starat o hloupý hrnec, který teče? Koupíme nový a hotovo. Tak dobrá, řekl pan Zajíček, vzal modrý hrnec a vyhodil ho na dvůr. To snad není ani možné, myslel si hrnec. Já, že už nikdy nebudu vařit rajskou omáčku? Ani koprovou, ani smetanovou. Tolik dobrých omáček jsem uvařil paní Zajíčkové a teď jí ani nestojím za to, aby mě dala spravit, když teču. A velice se rozlobil. Dobrá, řekl si. Když teču, tak teču. A tekl. Nejdřív jako docela maličký potůček, kterého si všimla jenom jedna malá kachnička a hned se v něm čvachtala a volala, koukejte, tady je nějaký malý potůček, to je legrace. Ale to už hrnec stekl jako veliký potok. Plavala v něm psí bouda a konev, byl to pořádný potok, spíš řeka. A všude kolem seděli rybáři s dlouhými pruty a lovili ryby a plno lidí se tam chodilo koupat s ručníky, sodovkami a slunečníky. To je, pane řeka, říkali si. Je tady vody po krk. Tady by mohli klidně jezdit parníky, vidíte? A opravdu byla to velikánská řeka. Jel po ní parník a na něm lidé v bílých šatech a rybáři volali, jeďte si jinam, pašíte nám ryby, slyšíte? A mávali pruty. Byl z toho veliký křik. A paní Zajíčková, která zrovna pletla dečku, řekla panu Zajíčkovi, podívej se prosím tě, co se to venku děje. A pan Zajíček se podíval z okna a místo dvorku uviděl ohromnou řeku s parníkem a všude plno rybářů a lidí v plavkách. A tak se chytil za hlavu a běžel pro paní Zajíčkovou. Podívej se, co se stalo. Ten modrý hrnec teče jako řeka. A paní Zajíčková nechala pletení, běžela k oknu a volala na lidi, co blázníte, to není řeka, to je náš modrý hrnec, který teče. To je tedy pěkné nadělení, volal kapitán parníku. Jsme tedy v hrnci, co teď? A lidé na parníku běhali sem a tam a volali, kdo ví, kam dojedeme, co když se octeme v moři, zastavte to. A někteří si brali záchranné pásy a skákali do vody. Co můžeme dělat? Volala paní Zajíčková. Když ten hrnec teče, tak teče. S tím se nedá hnout. Jak to, že se s tím nedá hnout, řekl pan Zajíček. Stačí ten hrnec spravit
a nepoteče. A šel na dvůr, vzal modrý hrnec, který tekl, spravil ho a bylo to. To jsme měli štěstí, řekl kapitán a oddechl si a lidé na parníku s ním. Rybáři vzali pruty a šli domů a kdo se koupal, utřel se ručníkem a oblékal se. A tak se modrý hrnec dostal zpátky na plotnu a vařil omáčky dál. Vařil je výborně. A ze všech nejlíp tu rajskou. Mohl jsem být i mořem, kdybych byl chtěl, myslel si. Někoho by to určitě bavilo. Moře je přece nádherná věc, lepší než televize nebo pastelky. Ale já jsem hrnec. Baví mě omáčky. A basta.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O nespokojené Franciskitě. V jedné vsi žila kdysi dívka jménem Franciskita. Jednou šla do lesa na borové šišky, aby měla čím topit. Kráčela pomalu mezi stromy a žalostně vzdychala. Náhle zvedla hlavu a lekla se. Proti ní stál drobný dědeček s bílými vlasy a modrýma očima. Proč tak vzdycháš, Franciskito? Zeptal se vlídně. Trápí tě něco? Když já jsem tak nešťastná, řekla smutně Franciskita. Kdybych měla doma aspoň kravičku, hned by se mi žilo líp. Podojila bych ji, každý den bych měla krajáč mléka, máslo i smetanu, co by mi pak chybělo ke štěstí. Dědeček pokýval hlavou a řekl, to je snadná pomoc, běž domů a uvidíš. Než se Franciskita vzpamatovala, dědeček byl pryč, obrátila se a běžela domů. Ve vrátkách se zastavila a nevěřila vlastním očím. Na dvoře stála pěkná strakatá kráva a po boku měla ještě strakatější telátko. Za několik dnů šla Franciskita do lesa na chrastí. Náhle se před ní objevil bělovlasý dědeček. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Jaké pak ale, řekl dědeček. Buď jsi šťastná, nebo nejsi. Co ti chybí? Domek se mi rozpadá. Do světnice mi prší a mezi trámy protahuje vítr. Kdybych tak měla pořádnou chalupu, to bych teprve byla šťastná. Dědeček se usmál a řekl, běž domů a uvidíš. Franciskita se obrátila a běžela bez dechu domů. Už z dálky vidí. Místo její rozpadlé chatrče stojí nová chalupa z čerstvého dřeva a voní pryskyřicí. Franciskita si zavískla radostí. Uplynulo několik dnů a Franciskita se vydala znovu do lesa. S hlavou sklopenou kráčela mezi stromy a smutně vzdychala. Z nenadání se před ní objevil dědeček. Podíval se na ní modrýma očima a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita, jak bych nebyla... Ale zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Jaké ale? Franciskita se div nerozplakala. Všechny sousedky mají pěkné šaty. Jen já chodím ve všední den i ve svátek v cárech. To nic, řekl dědeček. Jen se vrať domů. Už teď máš, co si přeješ. Franciskita se obrátila a běžela domů, jako by jí za patami hořelo. Otevřela dveře. A strnula. Na stole ležely nové šaty. Další byly na lavici, třetí ležely přes postel. Franciskita si zavískla radostí a hned si je začala zkoušet. Uteklo několik málo dnů a Franciskita už zase byla v lese. Pomalu kráčela mezi stromy a hlavu měla sklopenou, div do dědečka nevrazila. Tak co pak, Franciskito? Už jsi šťastná. Ale to víš, že jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Co pak ti schází? Mám krávu a telátko, řekla Franciskita. Mám novou chalupu, pěkné šaty. Ale k čemu mi to všechno je, když jsem pořád tak sama? Děvčata ze vsi se vdávají, každá má ženicha, jenom já žiju sama samotinka. Tak dobře, přikývl dědeček bílou hlavou. Vrať se zase domů, tam najdeš, co hledáš. Franciskita se obrátila a běžela k chalupě. Mezi vrátky stál urostlý mládenec. Byl to vesnický starosta. Když uviděl Franciskitu, vyšel jí naproti a řekl, Franciskito, ty se mi už dlouho líbíš, vezmi si mě za muže. Netrvalo dlouho a byla svatba. Celá vesnice se radovala a tancovala až do rána. Za několik dní šla Franciskita lesem a z nenadání se před ní objevil bělovlasý dědeček s modrýma očima. Usmál se vlídně na Franciskitu a zeptal se: tak co, Franciskito, už jsi konečně šťastná? Franciskita se na něj zle zamračila a vyjela zlostně. Co si to dovoluješ? Pamatuj si jednou provždy, že pro tebe nejsem žádná Franciskita, ale vždycky jen a jen paní starostová.
1: O ženě, která nechtěla jíst se svým mužem. V jedné vesnici žili kdysi muž a žena. Muž ráno odešel na pole, oral, sil nebo sekal, v poledne snědl polévku ve stínu platanu, promluvil pár slov se sousedem z vedlejšího pole a znovu se pustil do práce. Jednou v poledne opět seděl ve stínu platanu a pojídal řídkou polévku. Slunce pálilo, země byla rozpraskaná horkem a žárem. Mám tvrdý život, řekl sousedovi, ale přiznám se ti, že jsem docela šťastný člověk. Jen jediná věc mě poslední dobou trápí. Žena mi stůně. Nejí ráno, nejí večer. Mám o ní strach. To mi nejde na rozum, odpověděl soused. Vždyť je pořád tlustší a tlustší. Když jsi s ní bral, byla štíhlá jako proutek a teď je jako sud. Muž pokrčil rameny. Říkám ti, že si přede mnou nikdy nevezme ani lžící kaše. Nic, vůbec nic. Soused se zamyslel. Po chvíli zvedl hlavu a pravil. To je snadná pomoc. Když chceš vědět, proč nejí, vyzkoušej ji. Ráno zapřáhni volky a jdi na pole jako jindy. Já se ti o volky postarám, ty se vrátíš tajně domů, někam se schováš a budeš se dobře dívat. Druhého dne za svítání vyvedl muž volky ze stáje a řekl své ženě: dnes jdu na pole k horám, je to daleko a vrátím se hodně pozdě. Za vesnicí už čekal soused. Muž mu dal volky a vrátil se nepozorovaně ke své chalupě. Když žena vyšla na dvorek nasypat slepicím zrní, vklouzl do světnice a ukryl se v přístěnku. Zatím se venku spustil liják a lilo jako z konve. Žena se vrátila, otřepala vodu z vlasů, zastavila se uprostřed světnice a zvolala: já chudák, co pak si dnes udělám k jídlu, když jsem tak nemocná? Ke všemu jsem ještě promokla na kůži, snad abych si udělala pořádný hrnec kukuřičné kaše. Udělala si hrnec kukuřičné kaše a ještě si do ní nalámala pecen chleba. Netrvalo dlouho a hrnec byl prázdný. Žena vstala od stolu, protáhla se a řekla nahlas: mám to zapotřebí, takhle se namáhat hned od časného rána. Musím si trochu odpočinout. Ulehla do postele a hned usnula. Uplynula sotva hodina, žena se probudila. Otevřela oči a zvolala žalostně: já snad umřu hladem. Kdybych spala ještě chvíli, určitě bych zeslábla tolik, že bych už ani z postele nevylezla. Musím se honem najíst. Vyběhla na dvůr a za chvíli se vrátila s 12 vejci. Udělala si z nich na rendlíku velikou placku, zakrojila půl pecnu chleba a v mžiku všechno snědla. Zalezla do postele a spala až do oběda. Muž v přístěnku měl hlad jako vlk, ale přemohl se a čekal, co bude dál. V poledne se žena probudila, vstala z postele, protáhla se a několikrát zívla. Já snad umřu hladem, zabědovala polohlasem. Nejlepší bude, když zaříznu tu černou slepici. Vzala nůž, vyběhla na dvorek a za chvíli se vrátila s oškubanou slepicí. Uvařila ji v omáčce a posadila se ke stolu. Za chvíli zbyly ze slepice jen kostičky. Jsem moc unavená, povzdychla si. Trochu se prospím. A už byla v posteli. Muž se vyplížil z přístěnku a nepozorovaně vyběhl z chalupy. Za vesnicí už čekal soused. Byl promokrý na kůži. Tak co jsi viděl? Zeptal se zvědavě. Vesničan jen mávl rukou a neodpověděl. Vzal volky a hnal je domů. Když je přivazoval ve stáji, byla už venku černočerná tma. Žena vyšla z chalupy s lampou v ruce a řekla slabým hlasem: Muži můj milovaný, kdybys jen věděl, jak mi dnes bylo zase špatně. Od rána mě bolí hlava a v žaludku mám křeče. Budeš muset udělat večeři sám. Muž upekl dvě kukuřičné placky a zavolal na ženu. Pojď se najíst. Ach, co pak nevidíš, zastedala žena, že jsem nemocná. Nespolkla bych ani sousto, ani lžíci bych neudržela v ruce, jak jsem zeslábla. Muž tedy snědl obě placky sám. Když dojedl, žena vstala z postele, pomalu se přišourala ke stolu a sedla si na lavici. Pohledla na muže a zeptala se lítostivě. Hodně si dnes zmokl, pršelo od rána do večera. Muž položil pomalu lžíci na stůl a povzdychl si. Ženo moje milovaná, to byl nečas, že si to ani představit nedovedeš. Všude bláta po kolena. Zrovna jako bych stál v tom hrnci kaše, co si snědla po ránu. A ten lijavec, kapky vody byly ještě větší než ta vejce, co si snědla k polednímu. A kdybych se byl neschoval pod strom, který měl korunu skoro tak širokou, jako byla ta tvá placka, byl bych se vrátil domů zmoklý jako ta slepice, co si ji měla k večeři.

0: tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to? Kdo pak ví?
1: No já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
2: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux!
1: Ha, ale ne.
2: Mop.
1: Dává se na to hadr.
2: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koště. Je to koště.
1: Ano.

a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal nashledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hejlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hejlík, ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle. A ty jsi Hejlík, viď? Zadíval se mu do očí ten cizinec. Moc jsem se těšil, až tě poznám osobně, ale s vyprávěním toho o tobě moc nevím, ale vím tolik, že by ses divil. Hejlík si pomyslel, kdo by asi tak mohl o něm v Africe vyprávět, ale zeptat se nechtěl, aby tu plachou myšlenku nezakřikl. Víš, kdo mi o tobě povídal, viď? Hejlík přikývl. Ale ve vyprávění tvých rodičů jsi pořád malý kluk. Až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hejlík. I když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle. To není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hejlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? A kdy se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval, ale Hejlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl... Všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hejlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hejlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono ušklíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás... Komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hejlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hejlík. Víš, Hejlíku,

Nožky mají na starosti právě tvoji rodiče. Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hejlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hejlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hejlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak, podle hluku z Vavřincova pokoje, poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav: spí sladce, Ekone. Při tom pomyšlení se Hejlík na celé kolo rozesmál. Takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky, mlaskl Hejlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec. A najednou se bacil dlaní do čela. Že já bych na to snad zapomněl. Sál do kapsy a podával Hejlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hejlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. Amulet, vytřeštil se Hejlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hejlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil. Čekal, že to bude uschlá ropucha, nebo tykrý zub, nebo tak něco. Ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce.

0: Tak pojď honem, vidí. Pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: Je, no já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne... Vas.
1: Vas.
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás.
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Jasničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

se tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

trpaslíci v horším vydání. Rádváci, a já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si

0: setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolebaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi, dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé bousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovouse Zrzundo, si hodný, ale proč pak ses posmíval mým bouskům? No vůbec jsem se nesmál tvým bousům, smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal? Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku. Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
1: Piky vtip.
2: Tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
3: konečně stín.
1: Oni na něj zamávali.
4: Aby mu pomohli, no.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos.
1: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařizové chaloupce veselo celou zimu.

0: Honzovi boty. Jednou šli boty do světa a zapomněli s sebou vzít nohy. A tak nohy s sebou nevzali Honzu a Honza, místo aby šel za štěstím, zůstal doma za pecí.
1: Boty ušly už pořádný kus cesty, když najednou levá řekla pravé.
2: Pravá? To se nám to lehce vyšlapuje, jako bychom Honzu ani nenesli.
1: Poslouchej, levá, řekla pravá. Vždyť se mnou Honza opravdu nejde.
0: Levá se podívala a vidí, že pravá jde prázdná a zlostně na ní vyplázla jazyk ze šněrovadel.
1: No počkej, tak ty si jdeš jako na candrbál a já nesu Honzu sama.
2: Ale neneseš pravá, vždyť jsi také prázdná. Honzovi nohy jsou na peci bosé.
1: Pravá povídá. Co budeme dělat, levá, to abychom se pro Honzu vrátili?
2: Dobře, řekla levá. Já pro něj dojdu. A šla.
1: Pravá zatím čekala na cestě do světa.
0: Levá přiběhla k Honzovi do světnice a postavila se před pecí.
2: Honzo, vstávej, musíš přece s námi do světa najít štěstí.
1: Honza si protřel oči, líně vykoukl zeza pece a povídá. Když si tě obuju, levá, budu skákat po jedné noze. To bych se pěkně uštval, zůstanu, kde jsem.
0: Levá běžela za pravou na cestu do světa.
2: Pravá, musíš tam běžet. Honza si tě musí obout, já tady na vás počkám.
1: Pravá běží za Honzou, ale z půly cesty se vrátila. Ty jsi ale hloupá, levá. Vždyť by zas skákal po jedné, kdybys nešla se mnou. Potřebuje nás obě. A vrátili se pomalu k Honzovi.
0: Honza zatím tvrdě usnul.
1: Venku se setmělo a noční vítr si ustlal u komína, aby trochu ohřál své profoukané tělo. Hvězdy, jedna za druhou, jako tiché procesí, vyšly na nebe a každá na svém místě rozžehla lampu.
0: Boty si stouply k peci jedna vedle druhé a svými pěkně vykrojenými jazyky si pošeptali, že už Honzu budit nebudou, že za štěstím půjdou, až ráno kohout zakokrhá svou kokrhavou písničku.
1: Druhý den, když kohout dokokrhal, obuli se boty do Honzy, aby už vstal.
0: Honza poslechl, obul se do bot a šli.
1: Raz, dva přes náves, raz, dva přes louku.
0: Tři kroky přes les, čtyři kroky k potoku. Na břehu potoka se zastavili.
1: Levá, křikla pravá. Spadla si do vody, rychle ven. Pravá se podívala ze břehu do vody a polekala se. Obě jsme spadli do vody, utopíme se, neumíme plavat.
2: Ale jak to, že jsme suché?
0: Sáhla si na pravou levá.
1: Vždyť my stojíme na břehu, divila se pravá. Tak to máme ve vodě kamarádky.
2: Zdá se, že je jim tam dobře. Tahle voda není ani mokrá, podívej. Stojí si v ní, ani plavat nemusí.
0: Ukazovala levá na boty ve vodě.
2: Pojď, půjdeme za nimi a budeme si hrát.
1: A boty zavedly Honzu do potoka. Plácnul tam sebou jak široký, tak dlouhý, až voda cákala na všechny strany.
0: A také boty se pořádně napily.
1: To byl tvůj nápad, bručela pravá levé.
2: Ze které Honza právě vyléval vodu.
1: Takhle namočené do světa nemůžeme.
0: Rozhodli se boty a mokré šlápoty se za nimi táhly zpátky k Honzově chalupě.
1: V noci, zatímco se u pece sušili, domluvili se, že tentokrát, až po třetí vyjdou do světa, nesmí už provést Honzovi žádnou hloupost, nebo by štěstí nenašel. A Honza bez štěstí, to by nebyl žádný Honza.
0: Když kohout do třetice zakokrhal, byly už boty s Honzou v půli cesty.
1: Šli, až došli do královského města.
0: Domy s podloubím byly pěkně stavěné, náměstí dlážděné, ulice značené, kočáry zlaté a stříbrné, koně okovaní, ale lidé tu chodili všichni bosí. Honza se musel smát, když potkával bohaté pány a paničky, co od hlavy až k patě vězeli v hedvábných kabátcích, brokátových sukních, samá krajka, zlaté řetězy a korále, prýmky a ažury, lemování a štykování, a spod té nádhery jim vykukovaly holé palce a paty. Palce v zimě na sebe brali barvu do modra a do zelena a když přituhlo, hráli dokonce do fialova. Honza se ptal, proč tu nikdo nenosí boty? Ale lidé to slovo neznali a poslali ho ke králi.
1: Před královským palácem stály kádě s vodou a báby, co za nimi seděly, každému myli špinavé nohy a malovanými pinzetami tahali královým hostům z chodidel trny od růží a od kaktusů, střípky skla a mastičkáři vedle nich léčili puchýře od kopřiv a od mravenčího štípnutí dávali obklad těm, kdo sklouzli po banánové slupce nebo schnilém jablíčku.
0: Sám pan král měl královské nohy, královsky omrzlé, a balili mu je do královského šátku.
1: Ale šátek se mu někdy rozvázal a zůstal ležet uprostřed královské komnaty a pak král šlápl bosou nohou na studenou mramorovou dlaždici a hned se rozstonal. Kýchal a pro samé kýchání nemohl královat.
0: Královská princezna zkoušela chodit po špičkách nebo jen po patách, co chvíli se o něco píchla a kvikla jako malé štěně, když mu někdo přišlápne ocásek. Jednou si navlékla na nožky královské rukavice, ale vypadala v nich jako vodnice. A tak přestala vstávat z postele a byla bledá, bledší a nejbledší.
1: Král si lámal hlavu jak pomoci a určitě by si ji byl dočista zlámal,
0: kdyby zrovna v té chvíli nevstoupil do královské síně Honza.
1: Postavil se před krále.
0: Levá noha obutá v levé botě.
1: Pravá noha v pravé botě.
0: Boty byly ušněrované, jak se patří při královské audienci.
1: Jazyky, to se ví, zastrčené, svršky naleštěné, podrážky očištěné.
0: Radost pohledět.
1: Honza se uklonil.
0: Uklonili se i boty.
1: Král v životě nic takového neviděl. Ze samého divení se mu řeč schovala někam za královský trůn a nemohl ji pěknou chvíli najít.
0: Pak udělala řeč kuk a řekla královými ústy Honzovi.
1: Jsi jistě bohatý a mocný. To, co bych zamkl do své královské pokladnice jako vzácný skvost, nosíš na nohách, jako by to byla obyčejná věc. Kdybys mi ten poklad dal, udělal bych tě svým spoluvladařem.
0: Honza, to se ví, boty králi dal. A pan král běhal po královských zahradách, skákal přes královské potoky, klouzal se na královské klouzačce, kopal do královského míče a naučil se šněrovat levou a pravou na 10 způsobů.
1: Když už toho královského skotačení měli levá a pravá zrovna dost, zanesli pana krále do královské postele, král si dal boty pod polštář a usnul.
0: Boty nezapomněli na Honzu.
1: Litovali ho, že zůstal bos. A tak našeptali v noci králi do ucha, aby udělal Honzu královským obuvníkem.
0: Že pak už je panu králi ještě lepší boty, než je levá a pravá.
1: Hned jak se král druhého dne probudil, zavolal vyššího kancléře a písaře a diktoval jim svoje rozhodnutí. Jan, řečený Honza ze Zapetce, se povyšuje do stavu šlechtického a ustanovuje se za ševce královského.
2: Sláva! Skákali levá a pravá radostí a musel v nich skákat i král. Jen Honza se té slávy polekal.
1: Vždyť jsem v životě žádnou botu neušil.
2: Obrátil se na pravou a levou. Ale boty k němu v noci po špičkách přišly a od posledního slavičího zatrilkování do prvního kohoutího zakokrhání mu vysvětlovali, jak jsou ušité.
1: Předvedli podrážky, svršky, podpatky, dírky, tkaničky a obšívání. Pro začátek si šlápli do bílé mouky a udělali před Honzu na koberec ťápoty. Honza je ráno obstřihl, přišel svršky z teplé plsti a měl pro krále bačkory.
2: A pak to šlo, jako když petrželku do polívky krájí.
1: Seděl na verpánku jako na trůně, měl stříbrné dratve.
2: Z diamantů floky.
1: A zlaté kladívko.
2: Šil boty pro krále, pro princeznu, pro hrabata, pro kupce, kupcové a kupčata, pro selky, sedláky a sedláčata, pro kováře, pro cukráře, perníkáře, pro štítaře, zbrojíře a údržbáře. Všem spravedlivým šil boty na míru.
1: A všem lichvářům je krátil, aby pořádně tlačili.
2: A tak vládl Honza spravedlivě a ševcovské království bylo šťastné království. Na levou a pravou, kterého k tomu štěstí přivedli, Honza nezapomněl. Dal si ty obě boty namalovat do královského znaku
1: a Honzovi děti, Honzíčci a Honzičky je měli ve veliké úctě.

0: Jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou. Naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající co si zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci. V tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: To přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotni pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie. Vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesore. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Meloniho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu. A svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená dychtivá tvář přímo vyzařuje z mezery mezi loveckou čapkou na hlavě a šálou kolem krku. Na vystupování reportéra Meloniho je vidět úleva, že se cesta z oblasti plánů pozvolna proměňuje ve skutečnost.
1: Pánové, prosím, abyste si nemysleli, že jsem vám nějakým způsobem zavázán za to, že podnikáte tuto cestu.
0: Ten hlas, který přichází z mola, patří profesoru Challengerovi. Je uhřátý i dohřátý, a funí.
2: Pravda je pravda! A na ní nemůže nic změnit vaše zpráva, ať bude jakákoliv. Mé instrukce a pokyny pro vás jsou v této zapečetěné obálce. Otevřete ji, až budete v přístavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
0: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
2: Zbohem, Lorde Roxtne, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A zbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li

0: každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
1: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Óbidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
0: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
2: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
0: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
3: Máme ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
4: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
5: Raději ještě počkejme.
4: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisatele vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
3: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovy instrukce až do puntíku.
4: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
3: Ano, můžeme písknout výkop.
0: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
4: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
5: Že by neviditelný inkoust?
3: Ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
0: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
6: Smím vstoupit?
0: Stín široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

0: Digi hádanka.
1: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
0: Kdo na to přišel?

0: obrázek? Obrázek se přece nemůže třepetat.
1: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
0: Kdo?
1: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
0: Vážně?
1: A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
0: nelítá. Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
1: A není to brouček, je to...
0: motýl!

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: Justýno. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tento non stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bon.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.
3: Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: náladu.
1: Digi básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
5: a tam ji najdete.

0: Hurvajs?
1: Co je?
0: No kam pak uháníš?
1: Do kina.
0: A na co?
1: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
0: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
1: Ale?
0: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
1: Proč?
0: Protože jsi rozbil okno.
1: Já ne.
0: A kdo asi?
1: Mánička.
0: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
1: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
0: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
1: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
0: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
1: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
0: Hurvajs!
1: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
0: No takhle je to spravedlivé.
1: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
0: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
1: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
0: No co to jo, to jistě.
1: A kdo?
0: Ten, kdo je starší a zkušenější.
1: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
0: No jistě, jsem přece tvůj otec.
1: A otcové mají vždycky pravdu?
0: No ano, sám sebou.
1: Protože jsou starší, zkušenější?
0: No ano.
1: A chytřejší než jejich synové?
0: Bodeď.
1: Aha. A taťulínku?
0: Co zas?
1: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
0: Přece Edison.
1: Tak proč ne jeho otec?
0: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
1: No, nevím, taťulínku.
0: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
1: Hurá!
0: Ale 200krát.
1: A proč?
0: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
1: No, tak to už jsem pochopil.
0: Ano?
1: Spravedlnost je právo silnějšího.
0: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
1: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
0: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
1: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

0: vtipky.
1: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
0: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
1: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
2: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
1: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
2: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
3: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
4: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
1: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
5: Co to povídáš? Já, že tě málo napínám, bránil se kolíček.
1: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
5: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
1: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
5: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
1: urazil se kolíček a táhl.
4: Ouvej, přestaň, to bolí,
1: naříkala struna E.
5: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch.
1: Na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
5: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
1: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu.
3: Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák.
2: Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
4: Jak to, že není? Tady jsem, tady!
3: Ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či z křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit, ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou, co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z ní pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu a budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprdělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? To by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotočku sadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, co, že nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek. To zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš, I na letokruhy Heršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co ta myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením.
1: Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert. Protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky. Tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
2: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl se Lišajovi na záda a letěli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš.
1: Tu nesla divoká kachna za ocásek.
2: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci.
2: Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
1: Nádhera, co? Podotkl Lišaj Oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
2: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj.
3: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
2: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami. Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej.
1: V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout strop. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice.
1: tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli, hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako Cvrček. Akorát, že na Cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
1: Dej je radši tatínkovi, teto,
2: řekne malý.
0: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
1: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska

hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: Dobrý čaroděj a kůň se zlatou hřívou. Byla kdesi země ze všech stran uzavřená horami. Temná a smutná, protože sluníčko tam nikdy nezasvitlo. Naštěstí tu vládl král, který měl neobyčejného zlatohřívého koně. Když hlavou pohodil, sršely z jeho hřívy jiskry na všechny strany, jako by je slunce rozsévalo. Jednoho dne však kůň zmizel. Marně ho lidé ze tmy vyhlíželi. Neobjevil se ani na zítří, ani později. Den a noc se spekla v jeden černý kámen. Zarmoucený král svolal jezdce i zdatné pěšáky, aby prohledali krajinu křížem krážem, a sám se také vydal se svým věrným sluhou Vinskem zlatohříváka hledat. Došli až ke skalám a tam jakoby tmou něco prosvítalo. Nebylo toho jasu víc, než vydá plamínek svíčky, ale přesto se král zaradoval. Ve skalní rozsedlině se choulila malá chaloupka. U trojnohého stolku seděl starý muž v dlouhém kabátě a četl si při světle svíčky. Když král vstoupil, stařec zvedl hlavu od knihy a řekl: Můj králi, vítám tě. Máš statečné srdce, ale na to, abys našel svého zlatohříváka, ti síly ani důvtip nestačí. Svěř ten úkol raději mně. Jsem čaroděj, zběhlý ve čtení tajných knih a tuším, kde tvého koně hledat. Nech mi tu toho mládence jako doprovod a sám se vrať domů. Ať lidé vědí, že mají krále, který je v neštěstí neopustil. Věř mi, že se ti královsky odměním, když koně přivedeš, odpověděl král. Král odjel a čaroděj řekl Vinskovi: Čeká nás dlouhá pouť, chlapče. Půjdeme ve dvou, aby nám líp cesta ubíhala. A o třech, aby nám ubíhala rychleji.
1: O třech?
0: Stařec uchopil dlouhou hůl a jednu kratší podal Vinskovi.
1: Už víš, proč o třech? Usmál se.
0: A šli. Šli dlouho. Šest zemí prošli a teprve v sedmé se zastavili. Stáli před hradem s třemi věžemi. Královala tu zlá čarodějnice. Do její země nesměl nikdo vstoupit. O to dbali její tři synové, kteří krajinu na koních objížděli. Čarodějnice jim vybrala za nevěsty tři sestry, ale uvěznila je ve věžích, kam ani větřík nezafoukal. Chlapče, schovej se tady za tu kamennou zeď. Až přijde čas, tak tě zavolám, řekl čaroděj a proměnil se v zeleného ptáčka. Ptáček si načechral peříčka a vzletěl jako šíp do okénka první zámecké věže.
2: Jak jsi šťastný. Lítáš si po světě a já ven nemůžu. Kdyby přišel můj zlý ženich, vyhnal by tě. Ještě štěstí, že se vrací až s večerem. Třetinu krajiny na koni objíždí.
0: Posteskla si nevěsta nejstaršího syna. Ptáček jí daroval za tu zprávu trylek a odletěl. Za chvíli zaťukal na římsu okna druhé zámecké věže.
2: Jak jsi hezký a svobodný. A já jsem tu navěky uvězněná,
0: řekla smutně nevěsta prostředního syna.
2: Můj krutý ženich se vrátí zítra s večerem, až dvě třetiny kraje na koni objede.
0: Zelený ptáček jí zaspíval a odletěl ke třetí nevěstě. Od té se dozvěděl, že nejmladší syn zlé čarodějnice se vrátí až pozítří, protože tři třetiny krajiny na koni objíždí. Teď už čaroděj věděl všechno, co potřeboval. A tak se vrátil k Vinskovi a přikázal mu, aby se přichystal na cestu do města. U nejlepšího kováře dáš vykovat meč, řekl.
1: ale musí ti sahat až k pasu. A třeba by se kovář zdráhal, musí vybrousit trojí ostří.
3: Trojí ostří? Podivil se Vincek.
1: Nediv se, brzy se dozvíš proč. Usmál se čaroděj. A teď už běž. Chlapec ve městě dobře pořídil a vracel se lesní cestou. Díval se přímo před sebe a v tom... Ouha! Zakopl o kořen. V tu ránu čaroděj stál před ním. Vzal meč s trojím ostřím a šli. Šli lesem k dřevěnému mostu, po kterém se tři synové zlé čarodějnice vracívali domů. Stařec potěžkal meč a jedním rozmachem skácel strom u cesty. Pak přehodil kmen přes roubení.

Uklonila a nejstarší syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Jedno ostří čarodějova meče bylo však dočista stupené. Příští den, po západu slunce, vyjel na most druhý syn. Uviděl překážku a hned zamával mečem. I čaroděj tasil svůj meč s dvojitým ostřím. Čepel se zablýskla a druhý syn zlé čarodějnice padl mrtev k zemi. Druhé ostří bylo však stupené. Třetí den, když slunce zapadlo, řekl stařec Vinskovi: dneska musíš mít oči do kořán, nediv se ničemu a udělej všechno, co ti přikážu. Sotva to dořekl, rozlil se kolem jas. To nejmladší syn přijížděl na zlatohřivém koni. Zastavil se na mostě a zlost mu sršela z očí. Kdo se to opovážil? Zvolal. Já, řekl stařec a potěžkal svůj meč. Ocel se blýskala. Meč zazvonil o meč, jak se ti dva do sebe pustili, ale uplynula hodina boje a nebylo vítěze ani poraženého. Meči nic nepořídíme, řekl nejmladší syn zlé čarodějnice. Proměníme se v plameny a budeme se pálit tak dlouho, dokud jeden druhého na uhel nespálí. Čaroděj souhlasil. Proměnil se v bílý plamen, proti němu vyšlal rudý plamen, v který se proměnil jeho sok. Pálili se a proplétali, chvíli měl navrch ten, chvíli onen. Hej, pocestný, křikl najednou rudý na Vinska. Naber do klobouku vodu, ať hroznou žízeň uhasím. Chlapec poslechl. Už chtěl bílý plamen pokropit, ale ten zvolal. Počkej, dej napřed tady příteli. Má jistě větší žízeň nežli já. Vincek tedy vychrstl klobouk plný vody proti rudému plameni. Ten jen zasyčel a zmizel. Z nejmladšího syna zůstala jen trocha mokrého popela. Vincek nevěřil svým očím a podivil se ještě víc, když se bílý plamen proměnil zase v dobrého čaroděje. A teď už zbývá jen dovést zlatohříváka domů. Ale nebude to snadná cesta, řekl stařec vážně. Jeli dlouho pustými skalami a opuštěnými dolinami a hlad je sužoval a žízeň trápila. Po 7 dnech se jim konečně do cesty postavila jabloň s jablíčky tak šťavnatými, že byla radost na ně pohledět. Vincek hned vstáhl ruku po nejbližším jablku, ale čaroděj sáhl po meči a zatěl jej do jabloně. Kmen se rozpůlil a vyšla z něho krásná dívka. Poděkovala dobrému čaroději za vysvobození a zmizela. Vidíš, jaká jablíčka bys jedl? Zlá čarodějnice proměnila nevěstu svého prvního syna v otrávenou jabloň, aby nás v cestě zastavila. Nebohou dívku jsme vysvobodili a teď se může vrátit ke svému otci, řekl stařec. Jeli dál opuštěnými dolinami a pustými lesy, když tu narazili na chladnou studánku. Vincek hned seskočil a chtěl se napít. Ale čaroděj vzal meč a ponořil jej do studny až po jílec. Voda se otevřela a z hlubiny vyšla krásná dívka. Byla to nevěsta prostředního syna zlé čarodějnice. Vidíš, jakou vodu bys pil? Řekl stařec Vinskovi. Jeli dál, když tu se jim do cesty postavil růžový keř. Chlapec se sklonil v sedle, aby alespoň ke kvítku přivoněl. Ale stařec rychle keř podtěl. A tu se objevila nejmladší ze tří sester a děkovala dobrému čaroději za vysvobození. Vidíš, k jaké růži si chtěl přivonět? Naštěstí teď
už čarodějnice.

0: srdce ztratila mnoho ze své síly. Ale sotva to dořekla. Prudce se setmělo. Z dálky se ozval hrom a tmavé nebe protál blesk. Kůň se vylekal, bolestně zaržál, oba jezdce schodil a v mžiku se ztratil v hlubokém lese. Vy jste mi pěkný čaroděj, řekl Vincek, když se zvedl z trávy. Pořád jen ničemu se nediv a teď tu sedíte na zemi a divíte se sám. Tolik kouzel umíte, ale na jednu obyčejnou bouřku jste krátký. Chlapče, to nebude obyčejná bouřka, zavrtěl hlavou stařec. Ale máš pravdu. S tímhle posledním kouskem zlé čarodějnice jsem nepočítal. Jenže ani ona neví, že já mám ještě jedno kouzlo v rukávu.
1: A jaké?
0: Chtěl vědět Vincek. Neptej se, vždyť ho znáš, usmál se stařec. Umím se proměnit v bludný kořen. V tu chvíli se čaroděj proměnil v černý, uzlovatý kořen. Zaklikatil se v trávě jako had a pak už se rychleji než blesk proplétal lesem. Zanedlouho zlatohříváka dostihl. V jeho sedle seděla čarodějnice. Zlatohřívák sehnal tryskem, nedíval se vlevo ani vpravo a v tom... Ouha! Zakopl o kořen, který se mu z nenadání do cesty připletl. Čarodějnice přeletěla koni přes hlavu a spadla do tůně. Chvíli se zmítala na hladině, ale pak ji vír stáhl do zrádné hlubiny. To už se bludný kořen proměnil zpátky v dobrého čaroděje. Kůň k němu sklonil svou zlatou hřívu a několikrát hrábl kopytem. Už se těšíš domů, viď? Řekl stařec a kůň pokýval hlavou, jako by mu rozuměl. Tak čaroděj nasedl a vrátil se lesem pro Vincka. Ten už se ničemu nedivil. Skočil do sedla za starce a vyrazili k domovu. Kůň vesele hlavou pohazoval a z jeho zlaté hřívy sršely jiskry, jako by je slunce rozsévalo. Ten jas probudil zemi ze sklíčeného spánku a krále ze smutného přemítání. Lidé vybíhali z domů do krajiny, po dlouhém čase zase ozářené sluncem a květiny začaly kvést a obilí zrálo. Král za dobré služby svého sluhu Vincka bohatě odměnil a trval na tom, aby čaroděj zůstal na zámku jako přítel a moudrý rádce. Ale ten kromě díků nic nepřijal a vrátil se do své chýše ve skalách. Už se těšil, až zase usedne za stolek o třech nožkách a dá se do čtení. I když věděl, že všechny tajné knihy dosud nikdo nepřečetl a nikdy nepřečte.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

Znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékly by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: trpělivá a potom odplouvá. Pá, pá.
1: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
2: Digi hádanka. Stojí Buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
3: Tak co, už víte?
4: Stojí buk uprostřed luk.
2: Jeden buk?
4: Na buku 12 suků.
2: 12 suků.
4: Já už vím. Je to něco.
2: Něco.
4: Něco.
2: Něco.
4: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
2: Je? 12 kousků?
4: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný. A když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně veselý.
2: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
4: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jelena je tráva, fotbal to je hra. Taťuldův večerníček.
2: Ber ho, neber ho, podrž ho, ale nedrž ho.
1: Dobrý den. Taťuldo, ty se díváš na televizi.
2: No, asi, vidíš, ne?
1: A nedávají náhodou večerníček.
2: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
1: Ne. Si my dneska žádné nemáme.
2: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
1: A budeš se ještě koukat dlouho, Taťuldo?
2: Pozor na něj.
1: Na Horvínka. Proč na mě?
2: Šmanko, to je moula.
1: Horvínek.
2: Co?
1: Že jestli Horvínek.
2: Co je s ním?
1: Jestli je moula.
3: Já?
2: No jo, no.
1: Taky si to myslím. A co vy?
2: Co já?
1: Koukáte na fotbal, že jo?
2: Rád bych, Máni, rád bych. A pokud možno v klidu.
1: To se vám nedivím?
3: No baví tě to.
2: No jo, porad. Já, to je něco.
1: Jo. No ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak nový, jo?
2: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
1: Proč?
2: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
1: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo? To jsou věci, to je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím. Tak ten pán, co stojí v té síčce, mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
2: Prosím tě, jak to myslíš?
1: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
2: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
1: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
2: Prosím tě, uhni.
3: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
1: Poštou?
3: No.
2: Máni, uhni.
1: Jo.
3: No.
1: A proč?
2: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí, já nic nevidím.
1: Hned, už to bude. Hele, Horvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
3: Máni, to neřeš.
2: Šmanko, teď nemůžete být chviličku sticha? Co? Co?
1: Co?
2: Máni, uhni. Stoupni si dál.
1: Už jdou, no.
2: No, konečně. A ty hurvaš taky uhni.
3: No jo, už jdou.
2: Jakže máš oči, ty nádhero?
1: Já.
2: A s tebou se nebavím, ani.
1: Tada.
3: Ten ti to nandal, co?
1: No.
2: Jak to hraješ, ty bambulo?
3: Já nic nehraju.
2: S tebou se nebavím, hurvajs.
3: Tada.
1: Ten ti to nandal, co?
2: Já se na to nemůžu koukat.
1: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
2: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
1: A tak jo, no.
2: To je konec.
1: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
2: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
1: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
2: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
1: Ano, prosím, ale studeným.
2: Cože?
1: To znám totiž z domova. Bábinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
2: Já ti dám šokem.
1: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak až se nenastydnete, pane Spejble.
3: To určitě, Taťulda, to určitě.
2: Co, já?
1: Jo.
3: Tati, až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
1: Správně, vždyť tady to tak vypadá, sama voda.
2: Já tady nebudu.
3: Mani, to nám to vyšlo, viď? Hezky jsme si to na taťuldu vymysleli. Televize je naše! Teď se konečně můžeme kouknout na ten večerníček.
1: Moja řeč, zapni honem tu televizi.
3: Provedu.
1: Yes, stihli jsme to.
3: Sláva!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Dobrá jivíkačka.
1: Netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: jak Trautenberg vystrojil hostinu štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce, pobafává a nemá zrovna nic na práci. Sněžce už dávno nachystal sněhovou čepici, ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy, a sundává, když pod horama začnou kvést třešně. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené, to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenbergovi? Však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá.
1: Krakonoš vyklepal fajfku, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal sepisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání, od vzácného pergamenu stočil do ruličky, převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a podal ji sojce.
2: Tohle doneseš k Trautenbergovi, ale ať tě přitom živá duše nevidí.
1: Zaplať pámbu, do večera mám pokoj. Milost pán spí jako o půlnoci, Kuba s Hajným šli na pařezy, můžu se dát do práce. Moc li pak chybí do Vánoc. Kubíčkovi vyšiju sváteční košily. Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Chudák stará, už je mu pořád zima od nohou. U pánského dvora můj kubíček.
0: A že bylo ve stavení ticho jako v prázdné kapličce, začala si prospěvovat, aby na ní nepřišla úzkost. Sojka letí a merčí. Kuba s Hajným vezou na trakaři pařes jako stodola, Anče sedí u vyšívání, Trautenberg chrápe v křesle a okno zapomněla Anče dovřít, jak ji Trautenberg u oběda sekýroval. I protáhla se sojka škvírkou jako pšic, z lehínka pustila psaní na stůl a frrrr. Hledejte ji v povětří.
1: Trautenberg spí, pochrupuje, chvílemi sebou škubne, asi má z těžkýho jídla divoké sny. Ale jak na něj táhne od okna, probudí se, otevře jedno oko, kouká, otevře druhé, na stole leží dopis s baronskou pečetí.
3: Anče, Kubo, Hajnej, Himmel, Herrgott, kde jste kdo? To si mám vykřičet plíce?
0: Anči ten rámus přetrhl písničku v půli verše a vyšívání v prostřed kvítku. Kuba s Hajným pustili trakař i s pařezem a všichni letí jako k ohni.
3: Odkud se sem dostalo psaní s baronskou pečetí?
4: Jak to máme vědět, milost pane? Hnal jste nás do lesa na pařezy, ani jsme oběd nedojedli.
1: U mě se žádnej poselák nezastavoval. A jestli ho někdo propás, milost pane, tak asi ten, komu přišel do setnice.
3: Co si to dovoluješ, osobo drzá? Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, čert mi byl dlužen takovouhle čelátku. Spolech na ně není a ještě budou odmlouvat.
4: Třeba vás ten poselák nechtěl budit. On někdo bejvá na náhlý probuzení háklivej.
5: A možná to není nic důležitýho, prosím pěkně, když to nechal jen tak na stole.
3: Mlčet! Baronský psaní je vždycky důležitý.
1: Snad aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat, skrz tu důležitost.
0: Trautenberg, jak ho zvědavost poháněla, ani na Anče nevyštěkl, ať si nechá svý rady. Zvedl baronské psaní jako svátost, odstřihl pečeť a začal číst.
1: Přečte první řádku, tvář se mu jasní. Přečte druhou, září jak měsíček v úplňku. Dočte, nadme se jako kohout před hejnem slepic. Koukne na obraz svýho pradědečka, aby poslouchal, jaké cti se jeho potomku dostává, a pak znova čte jako skazatelný.
3: Milý a vzácný pane Strautenberka, hodlám oplatit vaši milou návštěvu. Milou návštěvu. A přijedu k vám v neděli k polednímu. Jan Johan Baron ve Štěpanicích. No?
1: Mamkote.
0: No? To je prosím s dovolením milost, pane, veliká čest.
1: A my máme spíš vymetenou jako po velkým gruntování.
0: Ale s tímhle si Trautenberg hlavu neláme a rozkazy jen prší.
3: Anče, zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku, napéct koláče, třenou bábovku a svatojanský perník. Kubo, nachytat pstruhy v potoce a kapry v tůni. Hajnej, namazat branku, zamést dvůr a vysypat cestu čerstvým pískem, odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat.
1: A tak se vařilo, peklo a smažilo, smíčilo a uklízelo, běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera sumíroval jednu řeč na uvítání, druhou na přípitek, aby vypadal nobl a vznešeně.
0: Anče si musela narychlo spíchnout krajkový čepeček, Kuba obléknout kabát, polokají Trautenbergova milost dědečka a Hajný dostal na parádní mundur, knoflíky z paroží a za klobouk kohoutí péro.
3: Kubo, vylez na hrušku! Až uvidíš baronský kočár, mávni. Hajnej, až Kuba mávne střílet jako o manévrech a všichni křičet sláva,
6: sláva,
3: sláva. Teď ne, krucaj z element. Himmel, Herrgott, Bůh!
6: Sláva, sláva panu baronovi!
1: Sláva jeho jasnosti!
0: Všichni křičí jako o život. Hajný pálí s obou laufů, až se sype omítka. Anče celá zrůžovělá, dělá pukrlata, jako by odjakživa sloužila u samého císařpána. A Trautenberg se klaní, co jen mu břicho dovolí, nohou dosadu šoupe. Má to zavznešený mors.
3: Jaká čest pro mne vzácný, pane sousede. Račte se leskavě posadit. Anče, Kubo, nosit na stůl, Hajnej, nalejvat.

0: zdraví, pane Strandberka, že jsme se tak sešli, ale nejdříve bych s vámi rád projednal jednu důležitou věc.
1: Zmizte.
2: Zmizeli, ale dveře nedovřeli. Uši tisknou ke škvíře, až jim modrají.
0: Milý pane sousede, už se mi to krakonošovo komando zatraceně zajídá. Každou zimu mi nafouká půl zámku, že nemůžu na krok. Na jaře vytopí kůlnu i z kočáry a když si v létě vyjedu, můžu vsadit svou dragounskou šavli, že mi hromem splaší koně.
1: Trautenberkovi zní ta řeč jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, až se mu všechny brady klepou a honem spěchá se svým přidánkem.
3: No, já si s ním taky užiju. Když suším seno, spustíš plách. Ožních mi vítr sporáží panáky na poli. Všechnu zvěř mi z revíru odlákal a čelátku proti mě ponouká.
0: Oh.
3: Ano. Ale co můžu dělat? On je samé čáry. Člověk je proti němu úplně bezmocný.
0: Sám ano, ale regiment vojáků a vykouříme ho z těch jeho krkonoš jedna radost. Však proto jsem taky za vámi přišel, sousede.
2: Teprve teď Trautenberkovi dochází, že ta slavná návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout do truhlice.
3: Sousede, jasnosti, kde bych já vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky.
0: Ale to jste mě špatně pochopil, příteli. Já přece po vás nechci vojáky. Přišel jsem vás požádat, jestli můj regiment může přejít přes vaši louku. Odtamtud je nejlepší cesta do Krakonošova. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul.
1: Hraběcí titul. Trautenberg má v krku sucho, před očima červeno a v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou.
3: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede. O kus louky nejde a hraběcí titul, říkáte?
0: No ano, a pár pěkných kop stříbrňáků navrch.
3: Pár kop stříbrňáků? Sousede, jasnosti, na to si musíme připít. Vykouříme Krakonoše a já budu hrabě.
2: V tu chvíli se udělala tma jako v pytli. A když jim rozčísl klikatý blesk, stojí uprostřed setnice Krakonoš v celý svý krakonošský parád. Mankote, Kubíčku, vždyť je to jemnost pán Krakonoš.
4: Tak ty, Trautenberku, budeš proti mně posílat regiment?
3: Já nic, já ne. To štěpanický baron.
4: Ty by ses proti mně spojil třeba s čertem. Dobře se podívej, s kým jsi připíjel, že mě vykouříte z mých hor, zahraběcí titul a pár kop stříbrňáků.
0: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede, o kus louky nejde, že?
5: Teď už Trautenberg ví, že štěpanický baron a Krakonoš jsou jedna a táž osoba. Ale neví, jak z té šlamastiky. Ze samého strachu a také zklamání, že mu uletěla hraběcí korunka i s kopami stříbrňáků, začne vyčítat.
3: Tohle ty mě, Krakonoši? Já kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala jen, abychom tě, jak se patří, uctili. A ty na mě s takovou maškarou?
4: Kvůli mně? Snad kvůli štěpanickému baronovi?
3: Krakonoši, sousede, Jsme lidé chybující, každý občas šlápne vedle správné cestičky. No, na, co jsme si, to jsme si, když už máme tolik nachystáno.
4: No, ale jen abych neurazil kuchařku.
2: Jak živo nebyly na stole tak rychle mísy, pekáče, ošatky, džbány. Slepičí polívka, kuřata a la bažant, nadívaný krocan, pstruh na másle a kapr na modro, brusinky zavařené i nakládané, hříbky na kyselo. Trautenberka v Turánu přešel všechen strach. Oklepal se jako zmoklý pes. Sliny se mu zbíhají, už lžící nabírá slepičí polívku, ale nemá se křičet hop, dokud je jeden patava na břehu.
4: Pomalu, pomalu, Trautenbergu. Tak lacino z toho zas nevídeš. Všichni se dřeli a ty si poroučel. Tak teď budeš všechny obsluhovat a dostaneš, až co zbyde. Aničko, Kubo, hajdej ke stolu, ať z té vzácný návštěvy taky něco máte.
5: Nejdřív se ostýchali, pak sedli jen na krajíček židle. Ale jak Trautenberg nandával na talíře, naléval do pohárů, do těch parádních, pomilost pan tátovi, usadili se jako doma a jedli a pili. Vždyť kdy pak se jim takováhle příležitost nahodí. A Trautenberg si ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na Štěpanickou stranu, odplivoval. Jakoby za všechno opravdu mohl Štěpanický baron.
2: Co měl dělat? Ulevit si musel a na Krakonošovo si plivnout netroufu. Co kdyby mu to Krakonoš vrátil i z úroky? Inu podle sebe

0: Pipk.
1: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
2: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
1: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
2: Dobrý den,

0: myšičky? Co to vidím? Vy jste chytili takovou velikou myš?
1: O, myš jen jednu a vás je pět? Nevadí, čičky, dám vám myšky z konzervičky.

Dorotka přichází na svět. Michal se usmál na Alenku. Netrpělivě si utřel ústa svátečním ubrouskem a poděkoval za vynikající večeři. Potom se zdvořile omluvil, že musí ještě něco naléhavého dokončit a zmizel ve své pracovně. V obývacím pokoji zavládlo ticho. Alenka sfoukla svíčku a ucítila její sladkou vůni. Zůstala u vánočního stromku, pod kterým ležely ještě nerozbalené dárky, docela sama. Byla rozrušená. Michal jí už několik týdnů připomínal, že se má připravit na nějaké velkolepé vánoční překvapení. Co to jenom může být? Co to asi chystá, když se celé dny zamyká ve své pracovně? Alenka a Michal byli vědci. Oba byli zvyklí hodně pracovat, ale Alence se zdálo, že pro Michala znamená práce mnohem víc než pro ni. Alespoň v poslední době měla pocit, že ho práce dočista pohlcuje a že při ní dokáže úplně zapomenout na všechny ostatní starosti. Ale to nebyla pravda. Dveře od pracovny se otevřely. Do obývacího pokoje vstoupil Michal. Působil tajemně a slavnostně zároveň. Nemohl si nepovšimnout Alenčina napjatého výrazu. Co pak, Alenko,

0: Nic.
1: V pracovně na tebe čeká vánoční překvapení. Alenka kývla. Vstala z gauče a pomalu vešla do pracovny. Byla tam úplná tma. Rozsviť, Michale. Michal zmáčknul tlačítko a malá lampička se začala zvolna rozsvěcovat. Alenka užasla. Oba mladí vědci se věnovali kybernetice. To je věda, která mimo jiné zkoumá a vyvíjí inteligentní stroje. Pracovna bývala nevzhledným pokojíkem plným neuvěřitelného nepořádku, ve kterém se vyznal jen Michal. Alenka se tam naposledy odvážela před několika měsíci. Na stole, na policích i na parketách se obvykle válely dráty, části rozebraných počítačů, monitory, elektromotory a ohromné množství dalších elektronických součástek. Nyní ale vypadala pracovna úplně jinak. Byl to krásně uklizený dětský pokojíček. Co to má znamenat? Vyhrkla naprosto překvapená Alenka.
0: Ty jsi to uklidil. To je ale opravdu velkolepé vánoční překvapení.
1: Pšt, šeptl Michal. Probudíš ji. Alenka stichla a zatvářila se zaraženě. Nevěřícně se naklonila nad postýlku a uviděla, že pod dekou spí holčička.
0: Michale, užasla Alenka, to je přeci Dorotka.
1: Dorotka byl robot, kterého před léty navrhla Alenka, ale z nějakého důvodu nefungoval. Michal tajně nastudoval Alenčiny plány a za jejími zády robota dokončil. A povedl se mu. Robot v přítmí vyvolával dojem, že je opravdový člověk, skutečné spící dítě.
0: Vypadá jako živá,
1: řekla Alenka se slzami v očích. Až se ráno probudí, zašeptal Michal. Bude živá.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kote, manko, teď co je to tu za nepořádek dětí?
1: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
2: Ano.
0: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
2: To ne, pane Spejble, to... ale učili jsme se ve škole co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
1: Ano.
2: Tak si to prakticky opakujeme.
1: Ano, my si to opakujeme.
0: No a proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
1: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
0: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
2: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
1: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
0: Uzel? Snad ne na ubruse.
1: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
0: Ne, tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
2: Ano, to jsou České Budějovice.
0: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
1: Tak víš co, Taťuldo? My tě vyzkoušíme, co říkáš?
0: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
2: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
0: No dobře, ale kam?
1: Mezi nohama pod tím stolem.
0: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
2: Asi vám nic jiného nezbude.
0: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. Už jsem tady.
1: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
0: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
1: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
0: Ty židle, to už je vlak, ne?
2: Ano, už jste u vlaku.
0: No tak prosím, nasedneme do něj a...
1: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
0: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
2: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
1: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
2: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dál jsou...
0: No počkej, Máničko, vagóny, to já vím. Kdykud jsem vlakem jel.
2: No vidíte, ale lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
0: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
1: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
0: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
2: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
0: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
1: To není baterka, to je semafor.
2: To je semafor
1: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
0: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
2: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
0: No ale já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
1: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
2: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
0: Cože, ještě nakonec peníze?
1: No jo.
0: A kolik?
1: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
2: Tady je potvrzenka.
0: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
2: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
1: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.
3: Biggy hádanka. Vystrč hlavu, hošíčko.
4: Šup.
3: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
4: Malej klouček.
3: Malej Klouzek by to mohl být.
4: S kloboučkem.
3: Ne.
4: Malej klouček s kloboučkem.
3: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kdo pak má to hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
4: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
3: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
4: Aha.
3: Ale my v Čechách máme hřípky, je to hříbek.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Lutran do lodiště.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
0: On tatík má už na kahánku.
2: Vítku, ty loudale hlína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
2: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
3: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
2: Lupežnictví přece. Toho se drž.
3: Loupežnictví?
2: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
3: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Ahoj holky a kluci. Zdravím všechny své věrné myšáky a myšky, co mě rádi poslouchají. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím, prohryzávám se tou spoustou otázek, co mi píšete, a hledám na ně dnem i nocí v odpovědi. Je to sice fuška, ale fakt mě to baví. Myslím, že jsem se proto doslova narodila. Včera jsem dostala zajímavý dotaz. Myšando Bibi, jaké jsou nejzajímavější kytky na světě? Která je třeba největší nebo nejvyšší? To mě zajímá. Johana F. z Přerova. PS. Poslouchám Piggyho z internetu, ale teď ti píšu poprvé, protože mě to zajímá, tak ti píšu. No to jsem ráda, že jsi mi napsala, Johanko. Takovejhle dotaz je bezvadnej. Hned jsem zašmejdila a dozvěděla jsem se něco úžasného. Existuje rostlina, co se jmenuje zmijovec titánský. A ta má úplně nejvyšší květy. Skoro 3 metry na vejšku. Představ si, je to takovej květinový rekordman. Ale má jednu takovou nevýhodu, totiž tahle rostlina strašně moc, smrdí. Říká se jí taky Aaronova hůl, právě kvůli tomu silnému zápachu. Puší jak zkažený maso nebo ryby. A Aaron byl podle starých řeckých pověstí převozník, který převážel duše zemřelých do podsvětní říše. Tak je to takovýhle malinko strašidelný zápach, asi. Na ten zápach ale zase zmijovec láká hmyzáky, aby ho opilovali. Přiláká tak spoustu much, který odvedou požadovanou opilovací akci. Potom, co květ zvadne, z hlízy v půdě se vynoří jeden jediný list. O velikosti malýho stromu. Našla jsem ke zmijovci takovou legrační historku. Když vykvet v roce 1926 v jedné zahradě v Londýně, přitáhl nejen mouchy, ale i takovou pozornost veřejnosti, že pořádek musela zjednat policie. Holt tam asi byla děsná tlačenice, no. Letos začala kvést tahle divná rostlina v Belgii. A tak se na ní jezdili dívat lidi ze široka daleka. Johanko, a vy všichni ostatní, koho by to taky zajímalo, když si zadáte do vyhledávače jméno Zmijovec titánský, hned ten zázrak uvidíte. Budeš zírat, Johanko. Pak jsem ještě našla největší, ale úplně obr květ. Jmenuje se Rafflesia. Rafflesia? A je teda úplně bombardónský, jo. Tahle ta Rafflesia je teda docela zvláštní květinka. Nemá stonek, listy, dokonce ani kořeny. Je to takovej příživník neboli parazit. Jak nemá listy, stonek ani kořeny, tak musí vodu a živiny krást svýmu hostiteli. V přírodě se Rafflesie ukrývají v těle liány, takzvaný stromový révy. Přiživuje se na ní jako nějaký její nájemník. A teď k tomu obr květu. Květ Rafflesie váží kolem 10 kilogramů a je větší než 1 metr.
1: Tyjo.
0: Pupeny květů Rafflesie připomínají hnědočervenou hlávku zelí. Než se rozvinou v květ, trvá to skoro 2 roky. Ne všechna poupata se ale otevřou. Často je zlikvidujou zvířata nebo nevhodný podnebí. Buď je na ně moc sucho, nebo naopak pořád moc prší. Samotný květy Rafflesie jsou pak cihlově červený a pravidelný. Mají 5 okvětních lupenů, na kterých vystupují bílý skvrny na povrchu a listy jsou takový, na pohled, kožovitý. Květy mají uvnitř dutinu a v ní jsou jako na podnosu velikánský hroty, který uvolňují taky pěkný smrádeček starého masa. Fuj. Aby přilákali mušky a hmyzouny. Květ vydrží na nejvejš týden a pak schníje. A teď se tu píše. Vzhledem k tomu, že oblastí porostlých tropickými lesy na naší zemi postupně ubývá, je otázkou, jaká budoucnost Rafflesie čeká. V Malajsii prohlásili Rafflesie zachráněné. Tak to by bylo. Nejvyšší květ a největší květ na naší planetě. Zmijovec a raflézie. Tak se na ně podívej, Johanko, a vy ostatní taky. Je to fakt moc zajímavý. Tak a co teď? No, co by? Letím zase šmědit dál. A vy? Vy mi pište, co vás zajímá a čemu se mám podívat na zoubek. Mějte se, písklata.
1: A hele, mese, Máně jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
1: Má drahá mami, budem na jaka sami, srdce mi buší, vezmem si nůši.

Myší svatba. Dávno, velmi dávno žil bílý myšák Kanemochy. Celý národ bílých myší si ho vážil, protože myšák byl bohatý a moudrý. Měl vznešené sídlo, bydlel v díře pod podlahou chrámu, který byl zasvěcen bohu bohatství. Myšákova žena se jmenovala Onaga. Měli pěknou a chytrou dceru Hatsaku. Byla tak krásná a bílá, že se jí široko daleko nikdo nevyrovnal. Rodiče byli na ní hrdi a chovali ji jako oko v hlavě. Když dospěla, měla mnoho nápadníků z myšího národa. Ale otci myšákovi se žádný z nich nelíbil. Vyhlásil proto, že svou dceru, bílou myšičku, provdá jen za velikého a mocného pána. V myší říši dlouho nevěděli, kdo je nejmocnějším pánem světa, až konečně starý myšák usoudil, že nejmocnějším pánem je slunce. Máš pravdu, zašeptala matka, ale slunci jí dát nemůžeš, schořela by mu v náručí. A co bys řekla měsíci, řekl otec na to. Měsíc je snad mocnější než slunce, souhlasila matka. Vždyť slunce nemůže v noci svítit a měsíc ano. Kanemochy si tedy oblékl sváteční šat a za krásné měsíční noci vystoupil před chrám, v němž přebýval. Měsíc byl právě v úplňku a stál nad chrámovou střechou. Starý myšák zdvořile pozdravil, uklonil se a dal se do řeči. Slovo dalo slovo, až se rozhovořil o krásné bílé dceři. Říkal, že je poslušná, dobře vychovaná a že pro ní hledá ženicha, který by byl ze všech nejmocnější. A to jste vy, vážený pane měsíci, vy i v noci svítíte a to ani slunce nedokáže. Proto bych vám rád dal svou dceru za manželku. Vážený měsíc se podíval na starého myšáka a jeho kulatá tvář se rozesmála. Potom řekl, já, že jsem nejmocnější na světě? Kdo vám to namluvil, vážený myšáku? Jen se rozhlédněte po obloze. Vidíte tam ten oblak? Šine se sem ke mně a já za chvíli zmizím za ním. Jako by mě pohltil drak. A skutečně, za chvíli připlul oblak a zastřel měsíc. Měsíc má pravdu, řekl si myšák. Oblak je skutečně silnější. A protože byl oblak na blízku, myšák ho zdvořile oslovil a důvěrně mu svěřil, že by mu rád dal svou dceru za manželku, nebo ho považuje za nejmocnějšího vládce. Co vás napadlo, vážený myšáku? Já a nejmocnější? To neznáte vítr? Ten má takovou moc, že mne zažene kam chce a může mě docela rozfoukat. V tu chvíli zadul vítr a užhnal před sebou oblak po obloze s neuvěřitelnou rychlostí. Myšák se ani nenadál a už byl oblak pryč. Nic z něho nezbylo, jen vítr šíleně dul, vrcholky stromů se ohýbaly a suché dřevo v chrámové střeše praskalo. Když se pak vítr na chvíli utišil, obrátil se na něho myšák. Vážený větře, rád bych vám dal svou dceru za manželku, protože jste nejmocnější na světě. To se mýlíte, vážený myšáku, odvětil vítr. Já sice dovedu rozfoukat oblak, ale podívejte se tam na ten sloup. Do toho mohu foukat od rána do večera třeba až do noci a ani se nepohne. Sloup je jistě nejmocnějším pádem na světě. Ten odolá i větru. Myšák už byl docela popleten. Ohlédl se tam, kde stál silný dřevěný sloup, podpírající střechu chrámu. Nezbývalo mu nic jiného, než aby se zdvořile otázal, zda by si sloup vzal bílou myšku Hatsaku za manželku. Vážený sloupe, ty jsi na světě nejmocnější, ty i větru odoláš, uctivě šeptal myšák a upřeně zíral ke sloupu. Vážený sloup se smál, až se prohýbal. Já, že jsem nejsilnější, já, kdepak, větru sice odolám, stačí však, aby mě začaly hryzat myši. Těm se neubráním. Starý myšák Kanemochy se zamyslel,
Vida, zašeptal sebevědomně. Nakonec jsme my myši přece jen nejmocnější. Máš pravdu, přisvědčil vážený sloup a usmál se. Nepotřebuješ hledat ženicha po světě, najdeš ho ve svém národě. Myšák se tedy vrátil do chrámu pod podlahu. Vyprávěl své ženě, jak se mu dařilo a jak se přesvědčil, že myši jsou na světě nejmocnější. Onaga neřekla ani slovo. Mrzelo ji však, že u její dceru nestál ani měsíc, ani oblak, ani vítr, ani sloup a že si ze starého myšáka dělali blázna. Kanemochy a Onaga hledali potom ženicha pro svou dceru ve vlastním národě. Nedaleko od nich býval mladý hryzal. Byl celý bílý jako sníh, očka měl červená a ocásek růžový. Ten se ucházel o Hacaku. Poněvadž byl z dobré rodiny, dali mu ji. A byla slavná myší svatba. Mladí manželé žili spolu šťastně a starý myšák Kanemochy byl pyšný, že našel dceři ženicha mezi nejmocnějšími.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne. Ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo. Ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal, předevčírem. Fakt, a čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu konev plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a přitácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček. Ale brabenec, tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, te. Co je, co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek.
2: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
1: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
1: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
1: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
1: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
1: Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, Morisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, od toho pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, Morisi, hu, hu, hu.

0: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
1: Ponožky nemám,
0: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
1: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
0: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
1: Pane, co to je toto? No, řekni,
0: volal zoufale Liku.
2: Licháče.
1: Prosím?
0: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
2: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř? Zeptal se.
1: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
0: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel, jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
2: Nevíš o tom něco?
1: Samé licháče,
0: vydechl Hihlík.
2: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
0: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
1: Egone, snad si nemyslíš, že já...
2: No to ne, ale jaký vandál to mohl udělat? To mi řekni.
0: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
1: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
0: řekl.
1: Mám totiž jistý podezření.
0: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
2: Kam zase běžíš?
0: Zarazil ho Egon.
1: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
2: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
0: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: To už docházel třetí rok Rumcajsova loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcajs s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívá. To ty, Rumcajsi, povídá Manka. Rumcajs se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu.

se dobře dívej, manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se manka. A taky, že budu, dupl si na bosorumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v Jičíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudí vláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještěřice. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcajse líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla. To se radši vypravím na ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod dubem, kudy chodili ševcovští tovariši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala manka hrst borůvek a začernila si poloupežnicku tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen. A v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovariš Haďátko. Na holi přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovariš Haďátko je hodlal prodat až někde v Esterajchu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom manka zhouští cap a chmat, sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovariš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Stokrment, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí. Chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Rumcajs křičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Rumcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Rumcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Rumcajsem. Boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmrti zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Rumcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Rumcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem tovarišem Haďátkem. Rumcajs počkal, až dojde taky manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Rumcajs před třemi lety opustit pro

prášku Humpálovi nohy. Runcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Mánka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak, Runcajsi? Řekla Mánka. A Runcajs povídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

0: Princezna Hotaru. Japonská pohádka. V hlubokém příkopu hradu Fukui v provincii Echizen, ve stínu bambusů a kaméliových houštin, vládl svému národu světlušek mocný král Hi-O. Ten měl jedinou dceru, rozkošnou Hotaru Hime. Princeznička byla nadmíru hodná, poslušná a vzorná dcera. Ký div tedy, že když byla přitom ještě i tak krásná, mnoho bohatých ženichů se o ní ucházelo. Ale ona odmítala všechny, neboť svoje srdéčko zaslíbila mladému rytíři z rodu světlušek, statečnému Himaro. Hotaru Hime byla šťastná ve svém domově. V průvodu své matky a služebných proletovala se krajem, když se stmívalo. Navštěvovali zelená rýžová pole, všecka zavodněná jako jezera. Posvátné rybníky chrámové, zarostlé lotosem, nebo háje zeleného rákosí v hradních příkopech. Pomalu dorůstala a tělíčko její počalo vyzařovat zlatou záři. To bylo známkou její vyspělosti a královský její otec svolil, aby se provdala podle své vůle. I přicházeli ženichů celé zástupy. Veškeren téměř hmyz, zlákán jejím zlatým světlem a její dobrotou, ucházel se o její ruku. Přilétali pestří motýly, vášky, zlatohlávkové, šedí moly, noční můry, zkrátka vše, co mělo křídla. Princezna už byla unavena tím jejich věčným obdivem. Rozhodla se, že se jich nějak zbaví. Řekla jim: milí páni, těší mne nesmírně váš obdiv a vaše láska, ale chci pojmout ti zachotě jen toho, kdo přinese mi oheň podobný mému světlu. Rozletěli se rázem nápadníci na všechny strany. Někteří letěli do lidských příbytků, naráželi hlavami na osvětlená papírová okna a ti, jimž se podařilo vniknouti tam, bídně hynuli v plamenech lamp. Jiní zaletěli do otevřených buddhistických svatyní a marně tloukli svými křídly do rozžatých kovových lamp nebo spálili si křídla na oltářních svících a žhavých tyčinkách doutnajícího kadidla. Jiní hynuli v kouři milířů, snažíce se uloviti vyletující z nich jiskérky. Někteří nadarmo hledali světlo ve světelkujícím setletém dřevě nebo ve svítících chalupách na břehu moře. Žádný se nevrátil ke sličné Hotaru Hime, aby jí donesl světlo podobné její záři. A tak se to opakovalo denně. Princ Himaro zatím dospěl a zmužněl. Jeho tílko začalo vyzařovat světlo skoro tak hezké, jako bylo světlo princeznino. Předstoupil před krále Hi-O, poklonil se a požádal o ruku princezninu. Záhy slavila se slavná svatba. Šťastná princezna nevzpomenula ani nešťastných nápadníků, kteří zahynuli z lásky k ní. Proto prý zavírají japonská děvčátka světlušky do malých klecí z bambusu. Chtějí tím zachránit pošetilé hmyzí nápadníky před jistou smrtí. Ale nadarmo. Tisíce jich denně hyne v plamenech svící a lamp. Ráno, když kněží poklízejí oltáře buddhistických chrámů, nebo ženy a dívky světnice příbytků a smetají popálený hmyz ležící pod lampami, vzdychají. To zase měla Hotaru Hime včera nápadníků.
1: Celý rok Anče, Kuba a Hajny škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupí telátko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče: zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhly na dvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl. Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcar a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko. Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s tím souhlasí. Jenomže to bú vzbudilo Trautenberka z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kluzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. A pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenberg. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa z rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden met. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenbergovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se, jen tak jako, že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčil být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg. U Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuju si zdřímnout. Ale nezdřímal. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával Kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si Kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se Kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit. To je od něho veliká oběť, uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal Kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se Kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvít strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schrábl za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se. Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi. Já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajiskřila Trautenbergovi v očích. Tři zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň čtyři zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, Hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí Kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co? Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakaté té látko? To mi zaplatíš, soptí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš a Trautenbergovi vyskočili z kapsy čtyři oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí ho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
2: V jedné vsi byla chalupa, v té chalupě pec a na peci Honza. Máma kolem něj běhala od rána do večera. Peřiny mu natřásala a vařila mu, co měl nejradši. Honza jedl, jen se olizoval. Někdy za to mámě naštípal dříví, zametl sednici nebo nanosil vodu ze studny, ale potom zase hubky, hubky na pec do teploučka. Až jednou se máma rozlobila. Honzo, nemůžeš na té peci líhat do smrti. Já jsem už stará, záda mě bolí. Nebudu ti sloužit věčně. Vypravíš se do světa. Naučíš se nějakému řemeslu a možná si i nevěstu přivedeš. Pohledni si dost a děvčat je ve světě jako kvítí. Tady sousedovi skačce se taky líbíš. Káču nechci, ohradil se Honza. Je moc obyčejná a hubatá. A když do toho světa musím, najdu si tam lepší nevěstu. Přivezu si ji v kočáře, aby zvěděla. No to jsem zvědavá, spráskla ruce máma. Upekla mu buchty, za plotem našla pěknou sukovici, Honza si na ní pověsil ranec a šel. Na kraji si potkal sousedovic kačku. Honzo, kam pak jdeš? Divila se. Máma mě poslala do světa. Prý se mám naučit nějakému řemeslu a přivést si nevěstu. Jen se něčemu nauč, Honzíčku, souhlasila kačka. Ale nevěstu si můžeš najít i tady. Třeba na mě ve světě čeká nějaká princezna. Pohodil vzpůrně hlavou Honza. Princezna, no ty si troufáš, smála se kačka. Slunce svítilo a Honza si to pěkně rázoval polní cestou kolem rybníka, kolem hájku i přes pole. Prošel dvě vsi a snědl skoro všechny buchty. Bylo už k večeru a bolely ho nohy. Honza rozbolil ranec a vyndal dvě poslední buchty. A v tom se před ním objevila babka. Dej mi, Honzo, jednu buchtu. Dobře ti za to poradím, povídá mu. Tak si ji vemte, babičko. Třeba už brzo budu večeřet něco lepšího, povídá Honza. A co mi poradíte? Až ti bude nejhůř, vrať se domů, povídá moudře babka. Vím, že jdeš do světa naučit se řemeslu a taky nevěstu hledáš. Zkus to tamhle u ševce v té krajní chalupě, radila dál babka. Zkusím to, broukl Honza a nedočkavě se rozběhl z kopce. Krajní chalupa byla jak malovaná, okýnka plná muškátů a mezi nimi tři dívčí hlavy. Jedna tmavá, druhá světlá, třetí trochu dorezava, jako by ho čekali. Pojď k nám, mládenče, náš táta je švec, naučí tě šít boty, lákali ho. Honza se nedal dvakrát povízet. Holky ho vtáhly do sednice a už ho obskakovali. Vítám tě u nás, chasníku. Zrovna potřebuju učedníka. Zdravil ho starý švec. Brzy bude ve vsi posvícení, to každá holka i tetka chce nové bodky. Nebo aspoň ty staré podrazit. Moje dcery už znáš. Nejstarší je Cilka, prostřední Bětka a ta nejmladší Pepinka. Jsou to hodné holky, jen trochu divoké. Ale kdyby se ti některá líbila, dám ti ji za ženu. Honza byl z tolika děvčat trochu vyjevený, ale couvnout nemohl. Nejdřív ťukal floky do starých škrpálů a leštil je. Pak mu švec ukázal, jak se bere míra na nové bodky a jak se krájí kůže. A nakonec ho naučil šít dívčí střevíčky a pěkně je ozdobit. Honza viděl, že dělat ševce není lehké řemeslo. Od sezení na verpánku ho bolela záda a od dratve měl ruce celé usmolené. Ale tři ševcovi dcery se kolem něj celý den točili. Ani z chalupy ho samotného nepustili. Každá si myslela, že si ji Honza vezme za ženu. A pořád se kvůli tomu hašteřili. Nezlob se na ně, hájil dcery starý švec. Holky by se rádi vdávali, ale kde jim tady ve vsi najdu tři ženichy? Honza viděl, že je zle. Divokým ševcovic holkám se nedalo jen tak utéct. A tak ho napadlo. Vezmu si tu, která mi uvaří nejlepší polívku. Holky stichly a pustili se do práce. Cilka nazbírala v lese hříbky a uvařila dobrou houbovou polívku. Bětka donesla z komory mísu čočky a uvařila čočkovou polívku z kousky klobásy. A nejmladší Pepinka uvařila zelňačku. Dala do ní i kousek špeku, aby polívka pěkně voněla a Honzovi chutnala. Honza měl hlad, polívky snědl i talíře vylízal. Dobré byly polívčičky, utřel si spokojeně bradu. Ale pořád nevím, kterou z vás si vyberu, ošíval se. Zítra mi upečete koláč, která to svede nejlíp, tu si vezmu. Holky se sice trochu mračily, ale hned druhý den ráno se pustili do práce. Cilka běžela za plot a natřásla tam sladká letní jablíčka. Mladší Bětka šla do lesa na borůvky a nejmladší Pepinka přinesla plný čbánek lesních jahod. V chalupě to vonělo jako o posvícení. V poledne přinesla děvčata koláče na mísách a položila je před Honzu na stůl. Honza jedl, až se mu dělali boule za ušima. A když všechny koláče snědl, pochválil hospodyňky. Moc dobré to bylo. Ani nevím, či koláč mi chutnal víc. Všechny tři jste dobré kuchařky. Jak mám rozhodnout, kterou z vás si vybrat? Ty podvodníku, sesypala se na něj děvčata. Když já nevím, pořád se ošíval Honza. A já vím, výskla Cilka. My jsme ti vařili, ty nám za to ušiješ bodky. Za týden je ve vsi pouť. Která s tebou bude nejlíp tancovat, tu si vezmeš. Cilka chtěla bodky červené jako vlčí mák, Bětka modré jako letní nebe a Pepinka zelené jako jarní tráva. Honza se musel pustit do práce. Když byly bodky hotové, holky se v nich proskočily po sednici a vedly Honzu na tancovačku. Muzika hrála, hopsa, hejsa a děvčata točila s Honzou, div duši nevypustil. Už dost, tancujete všechny moc pěkně, naříkal. Vyberu si jednu z vás až doma. Tak dobrá, souhlasily holky. Přivedli Honzu do chalupy, namazali židli ševcovským popem a Honzu na ní posadili. Nám neutečeš, smáli se. Ale Honza byl unavený, hlava mu padla na stůl a hned usnul. Probudil se až k ránu. Vidí, dvě holky sedí u stolu, ta třetí u dveří a spí. Chtěl se odlepit od židle, ale nešlo to. Opatrně se tedy vysoukal z kalhot, zlehka otevřel okno a vyskočil ven. Jen tak v podvlíkačkách utíkal, až se za ním prášilo. Zastavil se až daleko ze vsí. Proti němu šli tři vysloužilí vojáci a hned se smíchem spustili. Kam pospícháš, kasníku? Jen tak, bez kalhot. Do světa jdu, službu hledám, řekl popravdě Honza. Pod kopcem, za druhou vsí je mlín, tam potřebují pomocníka. Mlinář tě vezme do služby i bez gatí, smál se první. To my se vracíme z vojny, přiznal druhý. Najdeme si nevěsty a chalupy si postavíme, povídá třetí. Nevěsty? O třech vím, vyskl Honza. Jděte rovně do vsi. V té krajní, Ševcovic chalupě, mají tři děvčata jako kvítí. Budou se vám líbit. Pak si spokojeně zamnul ruce a šel hledat mlýn.

0: Kapitola 10. Předvečer všech svatých. Malfoy nemohl uvěřit svým očím, když příštího dne viděl, že Harry i Ron jsou ještě pořád bradavicí a vypadají sice unaveně, ale jsou v té nejlepší náladě. Oba dva totiž ráno dospěli k názoru, že setkání s tříhlavým psem bylo báječné dobrodružství a měli docela chuť si ho zopakovat. Harry mezi tím Ronovi pověděl všecko o balíčku, který se nejspíš přestěhoval z Gringotovy banky do bradavic, a oba si dránou chvíli lámali hlavu, co v něm asi může být, když ho tu střeží tak důkladně. Buď je to něco opravdu cenného, anebo opravdu nebezpečného, usoudil Ron. Nebo taky obojí, mínil Harry. S určitostí ovšem věděli jenom, že záhadný předmět je dlouhý asi 2 palce a bez dalších vodítek sotva mohli uhodnout, co to je. Neville ani Hermionu v nejmenším nezajímalo, cože to leželo pod nestvůrným psem a padacími dveřmi. Nevillovi záleželo jenom na tom, aby se do jeho blízkosti už víckrát nedostal. Hermiona teď odmítala promluvit s Harrym i s Ronem jediné slovo, byla ovšem tak panovačný vševěd, že v tom oba spatřovali výhodu navíc. Opravdě jim teď šlo jedině o to, aby si vyřídili účty s Malfoyem, a k jejich velkému potěšení se jim týden na to, když ráno přišla pošta, právě taková příležitost naskytla. Ve chvíli, kdy se sovy nahrnuli do velké svíny jako obvykle, pozornost všech zaujal dlouhý tenký balík, který neslo 6 velkých sov pálených. Harry byl stejně zvědavý jako všichni ostatní, co v tom velkém balíku asi je, a užasl, když se sovy snesli dolů, upustili ho na stůl před něj a přitom schodili na podlahu sladinu. Stačili sotva máchnout křídly a zase odletět, když mu další sova přihodila k balíčku ještě nějaký dopis. Harry nejdřív roztrhl obálku. Naštěstí, poněvadž v dopise stálo.
1: Neodvírejte ten balíček u stolu. Je v něm váš nový Nimbus 2000. Nechci ale, aby se všichni dozvěděli, že máte koště, nebo by ho chtěl každý. Oliver Wood na vás bude dnes večer v 7 hodin čekat na Vanderpálovém hřišti, kde budete mít první trénink. Profesorka McGonagallová.
0: Harry jen stěží dokázal skrýt svou radost, když ten vzkaz podával Ronovi, aby si ho přečetl také.
2: Nimbus 2000,
0: zastenal Ron závistivě. Tak na ten jsem si ještě ani nesáhnul. Spěšně opustili síň, poněvadž chtěli koště ještě v ústraní vybalit, než půjdou na první vyučovací hodinu. Uprostřed vstupní síně jim však cestu vzhůru zastoupili Krep a Goyle. Malfoy vytrhl balík Harrymu z ruky a omatal ho.
3: Je v něm koště,
0: řekl a hodil ho Harrymu zpátky v obličeji směs žárlivosti a zášti.
3: Tak z tohohle se už nevykroutíš, Potre. Prváci koště tam jít nesmějí.
0: Ron neodolal a smočil si.
4: A není to žádné staré koště,
0: prohlásil.
4: Je to Nimbus 2000. Co jsi říkal, že máš doma, Malfoji? Kometu 260.
0: A Ron se na Harryho zašklebil.
4: Komety sice vyhlížejí náramně, ale taková třída jako Nimbus to není.
5: Co ty o tom můžeš vědět, Weasley? Ty bys jsi nemohl koupit ani půl násady,
0: odsekl Malfoj.
5: Ty a tvoji bratři byste na něj museli šetřit proutek po proutku.
0: Než mu Ron stačil odpovědět, objevil se vedle Malfoje profesor Kratiknot.
6: Doufám, že se tu nehádáte, chlapci, zakvákal.
5: Potrovi někdo poznal koště, pane profesore,
0: honem vysvětlil Malfoj.
6: Ano, ano, vím o tom,
0: přisvědčil profesor Kratiknot a zářivě se na Harryho usmál.
6: Profesorka McGonagallová už mi vysvětlila zvláštní důvody, proč jste ho dostal, Potre. Jakýže to je typ?
0: Nimbus 2000, pane profesore, řekl Harry a dělal, co mohl, aby se při pohledu na Malfoyův otřesený výraz nerozesmál. A vlastně jsem ho dostal díky tadyhle Malfoyovi, dodal ještě. Potom už Harry a Ron stoupali po schodech vzhůru a přemáhali smích, jak vztekle a zmateně se Malfoy tvářil.
4: Ale je to pravda,
0: rozesmál se Harry vítězoslavně, když dorazili na horní konec mramorového schodiště. Kdyby Nevillovi nesebral toho pamatováčka, nejsem dneska v kolejním mužstvu.
7: Takže podle tebe je to odměna za to, že přestupuje školní řád?
0: Ozval se přímo za nimi rozlobený hlas. Hermiona zlostně dupala do schodů a pohoršeně si prohlížela balík, který držel Harry v ruce.
4: Já myslel, že s námi nemluvíš,
0: nadhodil.
4: Jasně, klidně nemluv,
0: připojil se Ron.
4: Nám to totiž ohromně vyhovuje.
0: Hermiona odkráčela pryč s nakrčeným nosem. Harry mu toho dne dělalo veliké potíže, aby se soustředil na vyučování. V duchu neustále odbíhal do ložnice, kde pod postelí leželo jeho nové koště, nebo zas na Vanderpálové hřiště, kde se večer měl učit hrát. Vzhltal večeři, aniž by si všiml, co vlastně jí, a pak se spolu s Ronem hnali nahoru, aby Nimbus 2000 konečně vybalili.
4: Teda,
0: povzdychl si Ron, když se koště vykutálilo na Harryho postel. Dokonce i Harry, který neměl ponětí, čím se od sebe koštěta liší, si říkal, že vypadá nádherně. Koště bylo štíhlé a lesklé, mělo mahagonovou násadu, dolejší část z úhledného, rovného proutí a skoro nahoře byl zlatý nápis Nimbus 2000. Když se přiblížila sedmá a Harry vyšel z hradu a vydal se v podvečerním šeru k kvamfrpálovému hřišti. Nikdy předtím na stadionu ještě nebyl. Na tribunách kolem hřiště byly nad sebou stovky sedadel, aby tak diváci seděli dostatečně vysoko a viděli, co se děje. Na obou stranách hřiště byly tři zlaté sloupy, nahoře zakončené obručemi. Harry mu připomněli malé kroužky z umělé hmoty, kterými mudlovské děti vyfukovaly bubliny, až na to, že tyhle byly vysoké 50 stop. Tolik se těšil, až zase poletí, že Navuda ani nečekal. Nasedl na koště a odrazil se od země. Byl to úžasný pocit, když se snášel s třem lap brankovým tyčím a zase stoupal vzhůru a potom létal sem tam nad hřištěm. Nimbus 2000 zatáčel, kam si Harry přál, jakmile se ho nepatrně dotkl.
8: Hej, Potre, poleď dolů!
0: To už dorazil Oliver Wood. Pod paží nesl velkou dřevěnou bednu. Harry přistál těsně vedle něj.
8: Prima,
0: řekl Wood a oči mu svítili.
8: Teď už chápu, jak to McGonagallová myslela. Opravdu to máš v sobě. Dnes večer tě jen naučím pravidla a pak už budeš třikrát týdně chodit na trénink s ostatními.
0: Otevřel bednu. Uvnitř byly čtyři různě velké míče.
8: Takže,
0: začal Wood.
8: Kvamfrpál, není nijak těžké pochopit, i když není snadné ho hrát. Na každé straně je sedm hráčů. Třem z nich se říká střelci.
0: Tři střelci, opakoval Harry a Wood vytáhl zářivě červený míč, velký asi jako fotbalový.
8: Tomuhle míči se říká camrál. Střelci házejí camrál jeden druhému a snaží se ho prohodit jednou z obručí, aby dali gól. Pokaždé, když camrál proletí některou z obručí, znamená to reset bodu. Budeš to pamatovat?
0: Střelci házejí camrál a když ho prohodí obručemi, je to gól, odříkával Harry. Takže vlastně je to jako košíková na košťatech a z šesti koši, jo?
8: Co je to košíková?
0: Zeptal se Wood zvědavě. To nic, řekl Harry spěšně.
8: Na každé straně je ještě další hráč, kterému se říká brankář. Já jsem brankář Neberlíru. Musím létat kolem našich obručí a bránit soupeřům, aby dali gól.
0: Tři střelci, jeden brankář, řekl Harry, který si umínil, že si to všecko musí zapamatovat. A ti všichni hrají s camrálem. Takže tomu rozumím. A k čemu jsou tyhle? Ukázal na zbývající tři míče v bedně.
8: To ti chci ukázat. Vezmi si tohle.
0: Wood podal Harrymu malou hůl podobnou pálce, s jakou se hraje pasák.
8: Teď ti ukážu, co dělají potlouky. Potlouky jsou tyhle dva.
0: Předvedl Harrymu dva zcela stejné míče, černé jako uhel a o trochu menší než červený camrál. Harrymu neušlo, že se jakoby snažili vyprostit z řemínků, které je přidržovali v bedně.
8: Uhni trochu,
0: varoval ho Wood. Potom se sehnul a jeden z potlouků uvolnil. Černý míč okamžitě vyletěl vysoko do vzduchu a pak už se řítil Harrymu do obličeje. Harry se po něm ohnal pálkou, aby mu nepřerazil nos a míč cik-cak odletěl pryč, za okamžik mu však znovu prosvištěl kolem hlavy a zaútočil na Wooda, který se po něm vrhl a podařilo se mu přitisknout potlouk k zemi.
8: Viděl?
0: Zasupěl Wood, nacpal vzdorující míč zpátky do bedny a důkladně ho zajistil řemínky.
8: Potlouky tryskem letají po hřiště a snaží se srazit hráče z košťat. Proto má každé mužstvo dva odrážeče. U nás jsou to vyzlivé dvojčata. A jejich úkolem je chránit svoje mužstvo proti potloukům a pokud možno je nahnat proti soupeřům. Tak co? Myslíš, že si to všecko pochopil?
0: Tři střelci se snaží dát gól camrálem. Brankář chrání vlastní branky a odrážeči odhání potlouky od svého mužstva. Odříkával Harry, jako když by čemrská.
8: Výborně,
0: pochválil ho Wood. Poslechni, už potlouky někdy někoho zabili? Zeptal se Harry a doufal, že to znělo stejně.
8: V Bradavicích nikdy. Měli jsme tu pár předražených čelistí, ale nic horšího. Jo, abych to dokončil. Poslední hráč mužstvu je chytáč.
0: To budeš ty. A nemusíš se starat ani o camrál, ani o potlouky. Pokud mi ovšem nerozrazí hlavu.
9: S tím se nedělali starosti. Vyzlivé se s nimi bohatě poradí. Sami jsou takové dva potlouky v lidské podobě.
0: Wood sáhl do bedny a vytáhl čtvrtý a poslední míč. V porovnání s camrálem a s potlouky byl mrňavý, asi jako pořádný vlaský ořech. Byl zářivě zlatý a měl malá stříbrná křidelka, která se lehce třepetala.
8: Tohle je zlatonka a je to ten nejdůležitější míč ze všech.
0: Je velice těžké ho chytit,
10: tak je rychlý a není snadné ho vůbec objevit. Najít ho je právě úkolem chytače. Musíš kličkovat mezi střelci, odražeči, potlouky a camrálem a zmocnit se ho dřív, než chytač soupeře, poněvadž chytač, který chytí zlatonku, získá svému mužstvu 150 bodů navíc. Takže to skoro vždycky vyhraje. Proto ostatní hrají proti chytačům tak nečistě. Zápas ve Vamprpálu končí teprve tehdy, když mužstvo chytí zlatonku, takže může trvat úplnou věčnost. Myslím, že rekord jsou 3 měsíce a že museli stavit náhradníky, aby si hráči mohli chvilku zdřímnout. No tak to je všecko. Chceš se na něco zeptat?
0: Harry zavrtěl hlavou. Dokonale chápal, co má dělat. Problém ovšem byl v tom, jak to udělat.
10: Se zlatonkou ještě trénovat nebudeme,
0: prohlásil Wood a pečlivě ji uložil zpátky do bedny.
10: Už je příliš tma a mohli bychom ji ztratit. Nejdřív si tě vyzkouším s těmihle.
0: Vytáhl z kapsy sáček s obyčejnými golfovými míčky a za několik minut se už oba vznášeli ve vzduchu. Wood vší silou házel golfové míčky všem směry, aby je Harry pochytal. Harry mu neunikl ani jeden a Wood se tvářil spokojeně. Za půl hodiny už opravdu začala noc a nemohli pokračovat.
10: Na Vamprpálovém poháru bude letos naše jméno,
0: prohlásil Wood nadšeně, když se trmáceli zpátky k hradu.
10: Vůbec bych se nedivil, kdyby jsme ještě lepší než Charlie Weasley. A ten mohl hrát za Anglii, kdyby se nevypravil Bůh ví kam honí draky.
0: Možná to bylo proto, že teď byl tak zaneprázdněný, když navíc ke všem domácím úkolům ještě 3 večery v týdnu chodil na Vamprpál. Nechtěl však tomu ani věřit, když si uvědomil, že je v Brdavicích už 2 měsíce. Cítil se na hradě daleko víc doma, než kdy předtím v Zobí ulici. Dokonce i vyučování bylo teď čím dál zajímavější, poněvadž úplné základy už měli za sebou. Ráno před dnem všech svatých je probudila lahodná vůně dýňového koláče, která se linula po chodbách. Ještě víc je potěšilo, když jim profesor Kratiknot na hodině kouzelných formulí oznámil, že podle jeho názoru jsou už připraveni na to, aby přiměli věci létat. Od chvíle, kdy viděl, jak Nevillův žabák díky jeho čárům krouží po třídě sem tam, se nemohli dočkat, až to zkusí sami. Profesor Kratiknot rozdělil třídu do dvojic, aby začali s praktickým výcvikem. Harry měl pracovat spolu se Simusem Finniganem. Při tom zjištění se mu ulevilo, poněvadž Neville dělal, co mohl, aby upoutal jeho pozornost. Ron však byl ve dvojici s Hermionou Grangerovou. Bylo těžké říci, jestli to rozčílilo víc jeho nebo ji. Ode dne, kdy Harry mu přišlo koště, nepromluvila s žádným z nich ani slovo.
11: Hlavně nesmíte zapomenout na ten pěkný pohyb zápěstím, který jsme nacvičovali,
0: zakvákal profesor Kratiknot, který jako obvykle trůnil na hromadě knih.
11: Švihnout a přiklepnout, pamatujte si, švihnout a přiklepnout. A velice důležité také je správně pronést čarovná slova. Vždycky si vzpomeňte na kouzelníka Barufia, který vyslovil s místo f a v příští chvíli ležel na podlaze a na prsou mu stál buvol.
0: Bylo to velice těžké. Harry a Simus švihali a přiklepávali, ale peříčko, které se jejich přičiněním mělo vznést k obloze, pořád jen leželo na stole. Simus byl tak netrpělivý, že do něj šťouchl hůlkou a podpálil ho a Harry musel uhasit oheň svou čapkou. Ron u sousedního stolu na tom nebyl o nic líp.
11: Wingardium Leviosa!
0: Vykřikoval a mával dlouhými pažemi jako větrný mlýn.
12: Říkáš to špatně,
0: slyšel Harry, jak se na něj utrhla Hermiona.
12: Správně je Wingardium Leviosa a to gar musí být pěkné a dlouhé.
11: Tak to zkuste, jde si ta chytrá,
0: zavrčel Ron. Hermiona si ohrnula rukávy hábitu, švěla hulkou a pronesla Wingardium Leviosa. Na to se jejich peříčko zvedlo ze stolu a vznášelo se jim možná 4 stopy nad hlavou.
11: Výborně,
0: vykřikl profesor Kratiknot a zatleskal.
11: Podívejte se všichni, slečna Grangerová to dokázala.
0: Ron byl na konci hodiny, jak se patří, rozladěný.
11: A teď se nedivím, že ji nikdo nemůže vystát,
0: řekl Harrymu, když se snažili dostat do přeplněné chodby.
11: Ta holka je na mou duši děsná.
0: V tom do Harryho někdo vrazil, jak se všichni cpali dopředu. Byla to Hermiona. A Harry na okamžik zahledl její tvář a ke svému úžasu zjistil, že je plná slz. Myslím, že tě slyšela.
11: Opravdu?
0: Řekl Ron, tvářil se však poněkud nejistě. Přece se musela všimnout, že se s nikdo nebaví. Na příští vyučovací hodinu Hermiona nepřišla a za celé odpoledne ji nezahlédli. Když pak scházeli dolů do velké síně na slavnost před večer všech svatých, Harry a Ron zaslechli, jak Parvati Patilová říká své kamarádce Levanduli, že Hermiona brečí na divčích záchodech a přeje si prý, aby ji nechali na pokoji.
10: Při těch slovech se Ron zatvářil ještě rozpačitěji. Okamžik na to však vešli do velké síně a při pohledu na sváteční výzdobu na Hermionu zapomněli. Na stěnách a na stropě třepetalo křídy 1000 živých netopírů a 1000 dalších kroužilo nad stoly jako nízké černé mraky, až se plameny svící v dýních komíhaly sem tam. Naráz se na stolech objevila sváteční jídla na zlatých talířích, stejně jako při hostině na zahájení školního roku. Harry si právě nakládal na talíř bramboru vařenou ve slupce, když se do síně vřítil profesor Quirrell s turbanem nakřivo a s hrůzou ve tváři. Všichni na něj upřeně zírali, jak dorazil k židli, na které seděl profesor Brumbál, zhroutil se na stůl a stěžka ze sebe dostal.
13: Je tam troll, dole ve sklepení, myslím, že byste to měli vědět.
10: Pak se v bezvědomí zhroutil na podlahu. V síni propukla vřava. Profesor Brumbál musel z hrotu své hůlky odpálit několik nachových žabek, aby zjednal klid.
14: Prefektové, každý odvedete svoji kolej okamžitě do ložnic.
10: Percy byl ve svém živlu.
15: Všichni za mnou, první ročníky, držte se pohromadě. Když se budete řídit mými rozkazy, nemusíte se trola vůbec bát. Držte se těsně za mnou, uhněte z cesty, tady jdou první ročníky. Omlouvám se, ale já jsem prefekt.
10: Jak se nějaký troll mohl dostat dovnitř? Zeptal se Harry, když stoupali po schodech. Tak to ti nepovím. Přitom se tvrdí, jak jsou tu pohlaví, odpověděl mu Ron. Možná ho pustil dovnitř protiva, jako takový žaretík předvečer všech svatých. Měli skupinky studentů, které spěchali nejrůznějšími směry. Jak si razili cestu zástupem zmatených žáků z Mrzimoru, Harry najednou chytil Rona za ruku. Teď mě napadlo. Hermiona. Co s ní? Ona o tom trolovi neví. Ron se kousl do rtu. No dobrá. Ale Percy, ať nás radši nevidí. Přikrčili se a vmísili se mezi žáky z Mrzimoru, kteří mířili opačným směrem, klouzli do opuštěné postranní chodby a pospíchali k dívčím záchodům. Právě zahnuli za roh, když za sebou zaslechli spěšné kroky. Percy, sykl Ron a zatáhl Harryho za velikého kamenného okřídleného lva. Když se ohlédli, zjistili však, že to není Percy, nejbliž Snape. Prošel chodbou a zmizel jim z očí. Co tady dělá? Zašeptal Harry. Jak to, že není dole ve sklepení s ostatními učiteli? To se mě neptej. Co možná nejtišeji se plížili další chodbou a ještě slyšeli Snapeovy kroky, jak se ztrácejí někde vepředu. Jde do třetího poschodí. Mínil Harry, ale Ron najednou zdvihl ruku. Necítíš něco? Harry zavěcil a okamžitě ucítil odporný puch. Něco mezi starými ponožkami a veřejným záchodkem, který nejspíš nikdo nikdy neuklízel. Pak už to i slyšel. Tlumené vrčení a šouravé kroky obrovských nohou. Ron ukázal prstem. Na konci chodby po levé straně se směrem k ním pohybovalo něco moutného. Schovali se ve stínu a dívali se na trola, jak se vynořil v záblesku měsíčního svitu. Byl to strašlivý pohled. Troll, jak se totiž říká zlým obrům, byl 12 stop vysoký, kůži měl matně žulově šedou, jeho veliké neohrabané tělo vypadalo skoro jako bludný balvan a nahoře na něm seděla malá lysá hlava připomínající kokosový ořech. Měl krátké nohy, silné jako 3 stromy dohromady a ploská rohovitá chodidla. Puch, který vydával, byl neuvěřitelný. V rukou držel veliký dřevěný kyj a vláčil ho po podlaze. Tak dlouhé měl paže. Právě se zastavil u nějakých dveří a nahlédl dovnitř. Zastříhal dlouhýma ušima, jak se ve svém maličkém mozku rozhodoval, pak se ale pomalu nahrbil a vešel do místnosti. Klíče v zámku, zamumlal Harry. Mohli bychom ho tam zamknout. To je dobrý nápad, souhlasil Ron nervózně. Opatrně se blížili k otevřeným dveřím a modlili se, aby troll v tu chvíli nevyšel zase ven. Oba dva měli sucho v krku. Pak už Harry jediným skokem vyrazil vpřed, uchopil klíč, přibouchl dveře a zamkl. A je to. Naplnění pýchou nad svým vítězstvím se rozběhli zpátky, ale když dorazili na roh, zaslechli něco, přičem jim stydla krev v žilách. Zděšený ječivý výkřik a vycházel z místnosti, kterou právě zamkli. To snad ne,
13: hlesl Ron bledý jako krvavý baron. Vždyť to jsou dívčí záchody, zalapal po dechu Harry. Hermiona, vyjekli svorně. Samozřejmě se jim ani trochu nechtělo, ale mohli dělat něco jiného. Otočili se jako na obrtíku, tryskem vyrazili zpátky ke dveřím a kloutili klíčem, i když se s ním v tom zděšení museli pracně potýkat. Konečně Harry dveře otevřel a vpadli dovnitř. Hermiona Grangerová se krčila u protější stěny a vypadalo to, že co nevidět omdlí. Troll se k ní valil a cestou srážel umyvadla. Musíme ho nějak zmást, zatoufal si Harry. Zvedl z podlahy kohoutek a vší silou jim mrštěl proti zdi. Troll zůstal stát jen několik stop od Hermiony. Nemotorně se otočil a přihlouple mrkal, aby zjistil, co ten hluk způsobilo. A pak už jeho malá zlá očka objevila Harryho. Ještě chvilku váhal, v zápětí se však místo na Hermionu vrhl na něj a přitom zdvihl svůj kej. Nech to, ty hlavo skopová! Zazval Ron z opačného rohu místnosti a hodil po něm kovovou trubkou. Troll, jako by ani nepostřel, že ho uhodila do ramene, výkřik však přece zaslechl a znovu zaváhal. Na to obrátil svůj ošklivý rypák Kronovi, takže Harry měl čas ho oběhnout. Pojď, poběž, utíkej! Křičel Harry na Hermionu a snažil se jí táhnout ke dveřím. Ta však nebyla sto se pohnout. Ještě pořád se tiskla ke stěně, ústa hrůzou do kořán. Ze všeho toho křiku znásobeného ozvěnou, jako by se trola zmocnila vražedná zběsilost. Znovu zařval a vyrazil Kronovi, který byl nejblíž a neměl kam uprchnout. V tom Harry udělal něco, co bylo velice statečné, ale také velice pošetilé. Rozběhl se, skočil a podařilo se mu oběma rukama ze zadu chytit trola kolem krku. Ten vůbec necítil, že na něm Harry visí, ovšem i troll si všimne, když mu někdo vrazí dlouhý kus dřeva do nosu. Ve chvíli, kdy Harry skočil, měl ještě pořád v ruce hůlku a ta teď trolovi zajela rovnou do nosní dírky. Troll zaskučil bolestí, obrátil se a rozháněl se kýjem. Harry se ho však úplně držel. Každou vteřinu ho troll už musel schodit nebo mu zasadit strašlivou ránu. Na smrt zděšená Hermiona se zhroutila na podlahu. Ron vytáhl svou vlastní hůlku, i když netušil, co si s ním počne. A potom slyšel sám sebe, jak křičí první zaklínadlo, na které si vzpomněl. Wingardium Leviosa! Kýv tu ráno vypadl trolovi z ruky a vyletěl málem až ke stropu. Potom se pomalu otočil ve vzduchu a s praskavým zvukem, při kterém Harry mu přeběhl mráz po zádech, dopadl svému majiteli na hlavu. Troll zakolísal a padl tváří na zem, jen to zadunělo a celá místnost se zatřásla. Harry vstal. Chvěl se po celém těle a nemohl popadnout dech. Ron tam stál, hůlku ještě pořád nad hlavou a zíral, co to udělal. První se zmohla na slovo Hermiona.
16: Je mrtvý?
13: Myslím, že ne, mínil Harry. Řekl bych, že ho to jen omráčilo. Sehnul se a vytáhl trolovi z nosu svou hůlku. Pokrývalo jí cosi jako šedé, žmolkovité lepidlo. No fuj, troli holuby z nosu. A otřel hůlku obrovy o kalhoty. V tom se odněkud ozvalo bouchnutí dveří a hlasité kroky a všichni tři vzhlédli. Do té chvíle si nestačili uvědomit, jaký stropil rámus. Dole však samozřejmě ten rachot a trolův řev musel někdo zaslechnout. Okamžik na to se už vřítila do místnosti profesorka McGonagallová a v patách za ní Snape. Jako poslední se objevil Quirrell. Ten na trola jen krátce pohledl, chábě něco zakňoural, spěšně se posadil na nejbližší záchodovou místu a držel se za srdce. Snape se skláněl nad ležícím trolem. Profesorka McGonagallová upřeně zírala na Rona a na Harryho. Harry ještě nikdy neviděl tak rozlícenou, rty měla úplně bílé a tak naděje, že by mohl pro nebelvír získat 50 bodů, ho velice rychle opustila.
17: Co vás to pro všecko na světě napadlo?
13: Zeptala se profesorka McGonagallová s mrazivým stekem v hlasu. Harry se podíval na Rona, který tam ještě pořád stál s napřeženou hůlkou.
17: Máte štěstí, že vás nezabil. Jak to, že nejste ve své ložnici?
13: Snape se na Harryho podíval rychlým, pronikavým pohledem. Harry upřel oči na podlahu a přál si, aby Ron konečně sklonil svou hůlku. O tom se od někud ze tmy ozval tichý hlásek.
17: Prosím, paní profesorko, oni mě totiž hledali. Slečno Grangerová?
10: Hermioně se konečně podařilo vstát.
17: Šla jsem potom trolovi pátrat, poněvadž... Totiž myslela jsem si, že bych ho mohla zvládnout sama, poněvadž jsem o trolech přečetla úplně všecko, víte?
10: Ronovi vypadla hůlka z ruky. Že by Hermiona Grangerová dokázala někomu z učitelů takhle zalát?
17: Kdyby mě nenašli, byla bych teď už po smrti. Harry mu vrazil do nosu svou hůlku a Ron ho omráčil jeho vlastním kýjem. Vůbec neměli čas, aby někoho volali na pomoc. Zrovna se mě chystal zabít, když se tu objevili.
10: Harry a Ron se snažili tvářit, jako že to pro ně není žádná novinka.
17: Budiš, v tom případě...
10: Řekla profesorka McGonagallová a upřeně hleděla na všechny tři.
17: Slečno Grangerová, jak jste mohla být tak pošetilá a myslet si, že sama zmůžete horského trola?
10: Hermiona svěsila hlavu. Harry úplně ztratil řeč. Hermiona byla poslední, od koho by čekala sebemenší překročení školního řádu, a teď tu stála a tvrdila, že ho porušila jen, aby jeho a Rona dostala z maléru. Asi jako kdyby jim Snape z ničeho nic začal rozdávat cukroví.

Slečno Grangerová, za tohle přijde Nebelvír opět vodu, řekla profesorka McGonagallová. Velice jste mě zklamala. Pokud se vám opravdu nic nestalo, uděláte nejlíp, když půjdete do Nebelvírské věže. Studenti končí slavnost ve svých kolejích. Hermiona okamžitě odešla a profesorka McGonagallová se obrátila k Harrymu a Ronovi. Pořád si ještě myslím, že jste měli štěstí, ale jen málo žáků prvního ročníku by se dokázalo vypořádat s dospělým horským trolem. Každý z vás získává pro Nebelvír 5 bodů a dozví se o tom i profesor Brumbál. Můžete jít. Oba vyběhli z místnosti a nepromluvili ani slovo, dokud nebyli o 2 poschodí výš. Ulevilo se jim teprve, až když necítili trolův puch, ovšem ostatním nemluvě. Měli jsme dostat více než 10 bodů, zabručel Ron. Chceš říct 5 s těmi, co odečetla Hermioně? Od ní to bylo slušné, že nás toho vysekala, připustil Ron. Ale konec konců, my jsme ji opravdu zachránili. Možná by žádné zachránce nepotřebovala, kdybychom ji tam s ním nezamkli, připomněl mu Harry. To už dorazili k podobizně buclaté dámy. Prase či rypák, řekli a prošli dovnitř. Společenská místnost byla přeplněná a hlučná. Všichni seděli u večeře, kterou jim poslali nahoru. Hermiona však stála sama u dveří a čekala na ně. Malou chvíli všichni 3 rozpačitě mlčeli. Potom, aniž by pohlédli jeden na druhého, vyhrkli díky a honem si šli pro jídlo. Od toho okamžiku však byli s Hermionou Grangerovou kamarádi. Jsou věci, které musíte prožít společně, abyste toho druhého začali mít rádi. A omráčit horského trola vysokého 12 stop k takovým věcem určitě patří.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Ahoj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace,

0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného.
1: Žížaly z jablek? Aha, nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: No, křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka. Jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestoval.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mi posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
0: A to je nesmysl.
1: No to
0: bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit, najednou nás napadlo, či by skřídkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: kiky mácí, uvnitř bubu budou bubáci, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad, opatrně jsme sešli, podívám, a kde pak žádní bubáci a roboti, a věci, když se kymácí, tak rachotí, trrr, věci, když se kymácí, tak rachotí, bubáci.
1: Tak hudvínku, co pak je nového?
2: Ale nic, tati, všecko při starém.
1: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
2: Mně šlo všechno, tati, akorát dělení mi nešlo.
1: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
2: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
1: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
2: Žádným, tati.
1: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
2: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
1: Jaká zvířata?
2: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
1: Jo, vy jste měli přírodopis?
2: Simano, tati.
1: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
2: Mně nejasného, že velryba není ryba.
1: Jak to?
2: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
1: A co by byla, když není ryba?
2: Že je prý savec.
1: Kdo?
2: Velryba.
1: Která?
2: Grónská, velryba je prý největší savec, tati.
1: No ovšem, že je savec, grónská, žano velryba, co jsi myslel, že je?
2: Já myslím, že je ryba.
1: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
2: Na savce, ptáky.
1: No?
2: Plazy.
1: No?
2: Obojživelníky a bezobratlé.
1: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
2: Že letají do povětří.
1: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
2: Že chodí.
1: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
2: Hlavně leží.
1: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
2: Savci?
1: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
2: Bučí, tati.
1: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
2: Kůzlátko mečí.
1: Žádné mečí.
2: Bučí.
1: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
2: Chodí.
1: Saje mléko.
2: Saje mléko.
1: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
2: Mečí.
1: Ale
2: chodí.
1: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
2: Tak co tedy je, tati?
1: Kdo?
2: Velryba.
1: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
2: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
1: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Lidsky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
2: Nejsou.
1: No ta vidíš.
2: Oni jsou savec.
1: Kdo?
2: Lidsky.
1: Lidsky nejsou savec. Pro pána krále. Lidsky jsou lidsky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
2: Necky.
1: Hernač, dej sem ten sešit.
2: Nač, tati?
1: Na nic se neptej a dej sem sešit.
2: No sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
1: Tak já tam zrovna napíšu.
2: To se nesmí, tati.
1: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
2: No sešitu nikdo psát nesmí, tati.
1: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
2: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
1: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
2: Simano, tati.
1: A zaklapni se jí se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
2: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: jak se nevyplácí neposlušnost. Ona neposlušnost také není pěkná vlastnost. Neposlušné děti jsou něco zrovna tak nemilého, jako nepovedené jídlo, jako mýdlo, které nechce mydlit, jako mluvící panenka, která nechce mluvit, jako píšťalka, která nechce pískat a jako zlámaná koloběžka. Podle toho to s nimi pak dopadá. Nikdo o ně nestojí a užitek z nich není na světě žádný. Byl jednou jeden neposlušný kluk. Tak neposlušný, že naschvál neposlechl, když se na něm něco žádalo. Rodiče s ním měli veliké trápení. Představte si, jak byl neposlušný. Když jel ve vlaku a bylo na okně napsáno nenahýbati se ven, schválně se nahnul a ulítla mu čepice a div mu protijedoucí vlak hlavu neutrhl. Když bylo v parku na lavičce napsáno pozor, nesedejte, schválně si na lavičku sedl a co z toho bylo? Přilepil se a celý se umazal barvou, protože lavička byla čerstvě natřená. A když někde na vratech stálo pozor auto, schválně nedal pozor a jednou do něho narazilo auto a mnoho nescházelo a bylo by ho přejelo a zmrzačilo. Ještě měl dost štěstí při té své neposlušnosti, ten kluk. Ale jednou se mu ta jeho neposlušnost přece jen nevyplatila. Panečku, ten přitom prodělal, že pak celý život toho litoval. To bylo takhle. Šel jednou po ulici a teď slyší, že někdo za ním volá. Hej, chlapečku, počkej. Akorát nepočkám, řekl si ten kluk a běžel dál. A zase to za ním volalo. Hej, chlapečku, poslouchej. Naschvál nebudu poslouchat, řekl si ten kluk a běžel dál. Po třetí někdo za ním volal. Chlapečku, tak počkej. Nic nebudu čekat a poslouchat, řekl si ten kluk. Jen se tak ohlédl a vidí, že tak na něho volal nějaký starý pán s dlouhými bílými vousy. A pak zas ten neposlušný kluk běžel dál a ten starý pán se ho už nedovolal. No dobře. Ale on ten starý pán byl americký miliardář, který měl tolik peněz, že si toho dne umínil, že prvnímu chlapci, kterého potká, dá milion. Peněz měl dost a tak to mohl dělat. Proto na toho kluka tak volal. Ale neposlušný kluk nechtěl počkat a tak přišel o ten milion. Neměl nic. A představte si, co by si mohl za ten milion koupit. Po celý život toho litoval a říkal, když si na to vzpomene, že by se sám tloukl, jakou má za to na sebe zlost. Tak se někdy nevyplácí neposlušnost. Takový neposlušník se ani nenadá a už má někdy najednou ze své neposlušnosti velikánskou škodu. A těžko něco napravovat, když už je pozdě. To je stará zkušenost a veliká pravda. Každé rozumné dítě vám to potvrdí.
1: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice. Musím tam být dnes.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny. Jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle podmezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, ha, ha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Ha, ha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do paskyčky.
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne!
0: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž Lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně Lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s dědou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
0: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
1: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
0: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

0: o chlapečkovi, který se stal kredencí. Dětí je na světě jako smetí. Všechny trochu zlobí. Některé se vozí po zábradlí. Některé si strkají prsty do pusy, některé cinkají příborem, některé nejedí makarony, některé čmárají do knížek, některé cucají všechno, co jim přijde do ruky, některé zapomínají zdravit, některé pokecají každý ubrus, některé ne a ne jít spát. Zkrátka, všechny děti zlobí. Každé trochu jinak. A tak někoho napadlo svolat veliký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a všechny maminky, někteří až z Afriky, někteří až z Austrálie, dokonce i dvě babičky ze severní Točny se přijeli podívat. Jen tak ze zájmu.
1: Tak co?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval.
1: Doufám, že jsou tady všechny maminky a všichni tatínkové.
2: Ale považte, přihlásila se jedna paní v zeleném klobouku. Vstala a řekla, prosím, jedna maminka a jeden tatínek chybí.
1: Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Jak to, že chybí? Tohle je sjezd a ne holubník.
2: Chybí, protože mají doma chlapečka, který se jmenuje Silvestr, a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? Řekla paní v zeleném klobouku a sedla si.
0: A všechny maminky a všichni tatínkové volali.
1: To snad není vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě. Škoda, že nám ho nepřivezli ukázat.
0: Ale tlustý pán s brýlemi zazvonil na maličký zvonek a řekl.
1: Ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. Tohle je sjezd a ne blázinec. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme. A je-li to opravdu nejhodnější chlapeček na světě, necháme ho vystupovat v televizi, aby si z něho ostatní děti vzali příklad.
0: A všechny maminky a tatínkové zatleskali, protože se jim nápad s televizí moc líbil a mysleli si, v televizi bývají všelijaké hlouposti, tohle bude aspoň k něčemu dobré. Tlustý pán s brýlemi si vzal klobouk. Řekl.
1: Počkejte tady, nikam se nerozcházejte, přivezeme Silvestra. Vlak nám jede za 20 minut.
0: A vzal s sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí. Koupili si do vlaku burské oříšky a jeli.
2: Až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady.
0: A oba vystoupili. A šli do domku, kde bydlel Silvestr.
1: Dobrý den,
0: řekl tlustý pán s brýlemi, když jim přišel otevřít Silvestrův tatínek.
1: Jdeme se podívat na vašeho chlapečka, jestli je opravdu nejhodnější na světě.
0: Ale prosím, řekl tatínek, Silvestr je právě v koupelně a myje si po 12. uši.
1: Jak prosím?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. Je si po 12. uši, řekl tatínek. Silvestr si myje uši 18krát denně.
1: Aha,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a udělal si poznámku do zápisníčku.
1: Ty uši si myje dobrovolně?
2: Samo sebou, řekla Silvestrova maminka. Také chodí dvakrát denně dobrovolně na prohlídku k zubaři.
1: Mohli bychom vašeho chlapečka vidět?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. A tatínek otevřel dveře. Zavolal.
1: Silvestře!
0: A do pokoje vešel Silvestr. Měl červené, krásně umyté uši a řekl.
3: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám.
1: Moment,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a zapsal si do zápisníčku.
1: Silvestr říká, těší mě, že vás poznávám.
0: Pak podal Silvestrovi ruku a položil mu několik otázek. Například,
1: co celý den děláš, Silvestře, a podobně.
3: Pokud si nemyjí uši a nečekám v čekárně u zubního lékaře, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židly,
0: odpověděl Silvestr.
1: To snad ani není možné,
0: řekl tlustý pán s brýlemi. Ale tatínek se nad tím pozastavil a řekl. Dovolte, Silvestr nelže. Celé městečko ví, kdo je to Silvestr. Žactvo základních škol i škol mateřských se na něj chodí ve středu a v pátek povinně dívat. Všichni vám mohou potvrdit, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka.
2: Co to meleš? Přerušila Silvestrova maminka tatínka. Jaký pak kanárek nebo ovečka? Silvestr je přece hodnější než nábytek. Podívej se na tuhle starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy.
0: V tom si Silvestr odkašlal a řekl. Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mě hovoří. A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl.
1: Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op, neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné. A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku a tak tichounce brečel pod stromem.
0: Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si.
1: Tak tohle je ta třešení na tu novou kredenc, že ano?
0: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op, neboli do op a všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek? A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínku a maminek, abych tam vystupoval v televizi? A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku. Ale Silvestr ani nevytal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence.
3: Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu. Teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo.
0: A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřeli ji, nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal.
1: Takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi, to je přece smůla, co říkáte?
2: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala. Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže. A ty už o tom, chudinko, nevíš.
3: Jak to, že o tom nevím?
0: Řekl Silvestr.
3: Tak kredenc, to jsem přece já.
0: A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se, a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl.
1: Dost, to si řeknete až potom. Teď musíme rychle nasjest.
0: Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly a u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal.
4: Už jsou tady!
0: A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou a tlustý pán s brýlemi řekl.
1: Podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte. Ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
0: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
2: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku. Byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
0: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila. Veliká bílá kredenc.
1: Tak to je náš milý Silvestr,
0: řekl tlustý pán s brýlemi.
1: Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
0: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého, až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla.
2: Silvestr je, prosím, uvnitř nebo co? Ne, prosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát. Ach, tak, řekla maminka a nastalo veliké ticho.
3: dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat.
1: Ať žije Silvestr, ať žije Silvestr.
3: Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
2: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc, řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla samo sebou, že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
3: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
1: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si mil po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
3: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
2: Pořádek má, to je pravda. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká.
3: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj? Ale prosím, beze všeho, řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se. Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. Přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy. A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase postavil, vypadal hrozně. Jako stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A všechny maminky a tatínkové volali. Fuj, ať to je třeba i nejhodnější chlapeček na světě. Takové děti my nechceme. To ať raději zůstanou takové, jaké jsou. A všichni hledali lístky od šatny a spěchali pryč. A považte, televize to všechno vysílala do celého světa. A všude seděli děti u televizorů, ukazovali si na rozbitou kredenc, smáli se a některé přitom cinkali příborem. Některé cucali, co jim přišlo do ruky, některé okopávali židly, a všechny, ne a ne, jít spát.

0: Vydavatelství Timpánum a nakladatelství Mladá fronta uvádí audioknihu Michaela Bonda Medvídek Paddington. Čte Tomáš Juřička. Vyrobilo občanské sdružení Mluvící kniha.
1: Prosím, postarejte se o tohoto medvěda. Pan a paní Fouskovi se s Paddingtonem poprvé setkali na vlakovém nástupišti. Proto mu také dali tak nezvyklé jméno. Tohle nádraží se totiž jmenovalo Paddington. Fouskovi sem přijeli vyzvednout svou dceru Juditku, která se vracela ze školy domů na prázdniny. Byl teplý letní den a stanice byla přeplněná lidmi na cestě k moři. Vlaky houkaly, ampliony vyřvávaly, poslíčci pobíhali sem a tam a navzájem na sebe halekali. Vládl tu takový zmatek, že pan Fousek, který ho zahlédl jako první, to musel své ženě několikrát zopakovat, než mu porozuměla. Medvěd? Tady na nádraží? Paní Fousková se na manžela nevěřícně podívala. No tak neblázni, Karle, kde by se tu vzal? Pan Fousek si narovnal brýle. Ale je tu, trval na svém. Jasně jsem ho viděl. Támhle, u stojanu na kola. Měl na sobě takový prapodivný klobouk. Nečekal na odpověď, popadl manželku za ruku a táhl ji za sebou davem kolem vozíku plného čokolády a hrnku s čajem, podél knihkupectví a dírou mezi hromadou zavazadel směrem ke ztrátám a nálezům. Vidíš, oznámil pan Fousek vítězoslavně a ukázal do tmavého rohu, vždyť jsem ti to říkal. Paní Fousková se tím směrem upřeně zadívala a ve stínu nezřetelně rozeznala něco malého a chlupatého. Zdálo se, že to sedí na jakémsi kufru a kolem krku to má cedulku s nějakým nápisem. Kufr byl starý a omlácený a na straně měl velkým písmem vyvedeno doporučen na cesty. Paní Fousková se přitiskla k manželovi. No vážně, Karle, vykřikla, vždyť ty máš pravdu, je to medvěd. Zadívala se do kouta pozorněji, byl to velice neobvyklý druh medvěda. Byl hnědý, popravdě poněkud špinavě hnědý a na hlavě měl ten nejpodivnější klobouk s širokou krempou, přesně jak pan Fousek říkal. Spod klobouku na ní upřemně koukaly dvě veliké kulaté oči. Protože měl pocit, že se od něj něco očekává, medvídek povstal. Zdvořile pozvedl klobouk a odhalil dvě černá ouška. Dobré odpoledne, ozval se vysokým, ale zřetelným hláskem. Dobré odpoledne, odpověděl pan Fousek nejistě. Chvíli bylo ticho. Medvídek se na ně zkoumavě zadíval. Mohu vám nějak pomoci? Pan Fousek se trochu zastyděl. No, víte, my jsme vlastně s manželkou přemýšleli, zda nemůžeme nějak pomoci vám. Paní Fousková se k němu sklonila. Jste velice malý medvěd. Medvídek vypěl hruď. Jsem velice vzácný druh medvěda, odpověděl důležitě. Tam, odkud pocházím, už nás mnoho nezbývá. A to je kde? Zeptal se pan Fousek. Medvídek se opatrně rozhlédl kolem sebe a teprve poté odpověděl. V nejtemnějším Peru. Vlastně bych tu vůbec neměl být, jsem uprchlík. Uprchlík? Pan Fousek stišil hlas a nervózně se rozhlédl. Vůbec by se nedivil, kdyby mu za zády stál policista s tuškou a notesem a všechno si důkladně zapisoval. Přesně tak, odpověděl medvěd. Já jsem emigroval, abyste věděli. Najednou posmutnil. Bydlel jsem u tety Lucie, ale ona pak musela do domova pro staré medvědy. To chcete říct, že jste přijel až z Jižní Ameriky úplně sám? Polekala se paní Fousková. Medvídek přikývl. Teta Lucie vždycky říkala, že chce, abych emigroval, až na to budu dost velký. Proto mě naučila anglicky. Ale co jste celou tu dobu jedl? Zeptal se pan Fousek. Musíte mít hrozný hlad? Medvídek se sklonil. Klíčkem, který měl také pověšený kolem krku, odemkl kufřík a z něj vytáhl téměř prázdnou sklenici. Pomerančovou marmeládu, řekl pyšně. Medvědi rádi marmeládu. A žil jsem v záchranném člunu. Ale co teď budete dělat? Vyzvídal pan Fousek. Nemůžete přece jen tak sedět tady na nádraží a čekat, až se něco stane.
2: Ale já si nějak vystačím, předpokládám.
1: Medvídek se předklonil, aby kufr znovu zamkl. Paní Fousková přitom zahlédla koutkem oka nápis na cedulce. Prosím, postarejte se o tohoto medvěda, děkuji. Prosebně se podívala na manžela. Co uděláme, Karle? Přece ho tu nemůžeme jen tak nechat. Ani si nechci představit, co všechno by se mu mohlo přihodit. Londýn je strašně veliký, když nemáš kam jít. Nemohl by na pár dní zůstat u nás. Pan Fousek zaváhal. Ale Marie, miláčku, přece si ho nemůžeme vzít. Jen tak, z ničeho nic. A navíc co? Paní Fousková se zatvářila přísně, podívala se na medvídka. Vždyť je tak roztomilý. A navíc by dělal báječnou společnost Jonatánovi a Juditce. I kdyby to bylo jen na chvíli. Nikdy by nám neodpustili, kdyby se dozvěděli, že jsi ho tu jen tak nechal. Všechno je to takové nezvyklé, řekl pan Fousek pochybovačně. Určitě je na to nějaký zákon. Sklonil se k medvídkovi. Nechtěl byste bydlet u nás? Zeptal se. Tedy rychle dodal, aby medvěda neurazil. Tedy pokud nemáte nějaké jiné plány. Medvídek vyskočil, až mu nadšením málem spadl klobouk.
2: Je, ano, moc prosím, to bych opravdu rád. Nemám kam jít a všichni okolo pořád někam spěchají.
1: No, tak jsme domluveni, řekla paní Fousková rychle, aby si to snad manžel nerozmyslel. A každé ráno můžeš mít k snídani pomerančovou marmeládu. A usilovně se snažila přijít ještě na něco, co mají medvědi.

0: Karle. Paní Fousková se otočila na manžela.
1: Jistě, že, potvrdil pan Fousek. Mimochodem, dodal, když tedy jdete s námi domů, měli byste asi znát naše jména. Tohle je paní Fousková a já jsem pan Fousek.
0: Medvídek zdvořile pozvedl klobouk dvakrát.
1: Já vlastně jméno nemám, řekl. Jen peruánské, ale tomu nikdo nerozumí.
2: Tak to ti raději dáme nějaké anglické, rozhodla paní Fousková. Bude to tak o dost jednodušší.
0: Pro inspiraci se rozhlédla po nádraží. Mělo by to být něco výjimečného, prohlásila zamyšleně. Jen to dořekla, na jednom z nástupišť zahoukala lokomotiva a vlak se dal do pohybu.
1: Už to mám, vykřikla. Našli jsme tě na nádraží Paddington, tak ti budeme říkat Paddington.
0: Paddington, Medvídek jméno několikrát zopakoval.
1: To je dost dlouhé jméno.
0: A také velice vytříbené, řekl pan Fousek. Je to moc pěkné jméno. Tak tedy odteď ti budeme říkat Paddington. Paní Fousková se narovnala.
1: Výborně, takže Paddington, já teď musím vyzvednout u vlaku naši dcerku Juditku. Vrací se domů ze školy. Určitě máš po tak dlouhatánské cestě žízeň, tak co kdybys zašel s panem Fouskem do bufetu a on ti koupí šálek čaje?
0: Paddington si olízl rty.
1: Mám velikánskou žízeň, odpověděl. Po mořské vodě má člověk vždycky žízeň.
0: Popadl kufřík, narazil si klobouk pevně na hlavu a zdvořile mávl packou směrem k bufetu.
1: Po vás, pane Fousku.
0: Děkuji, Paddingtone, odpověděl pan Fousek.
1: Dobře se o něj postarej, Karle, volala za nimi paní Fousková. A až budeš mít chvilku, sundej mu pro boha z krku tu cedulku. Vypadá s ní jako poštovní balík. Vsadím se, že když ho takhle uvidí nosič, tak ho strčí do zavazadlového vagónu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší.
5: Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde.
4: V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku.
5: Zloděj,
4: křičelo za ním vánočkové těsto.
6: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu.
4: Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva,

0: Lace obrace.
1: Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek. Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku. Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
0: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba.
1: Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček.
0: Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě.
1: Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si, prosím, nemohu vzít na zodpovědnost.
2: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
0: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost?
1: Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat?
0: Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení.
1: Když Vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl, prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
2: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
1: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.
3: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenom, že to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne.
4: A zrovna v Grónsku.
3: Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho strejdovi Hanušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky kladlit nunat. A že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo dva, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, dvakrát tak vyšší než Sněžka. Čtvrtý den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. Pátý den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá čtyři stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná past na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim třikrát. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. Dvěma lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch, svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil jsem mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen dva pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě dva dny po mém probuzení zuřila velká bouře. Třetí den začalo počasí dostávat rozum, čtvrtý den udělali strejdové z mých lyží saně, udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
5: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. Pátý den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé dva dny. Ještě dva strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl.

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš, to je moje tráva. Tebe také bolí bříško, ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že o kousek s paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu ho psal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
3: No, Špejle od jitrnic.
2: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
3: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
2: A co se s tím dělal, pane Spejble?
3: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte aj...

0: provoďte mě až k mětu. Zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vy provoďte mě až domů, a vy provoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
1: A jak, Hurvinku?
0: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
2: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: jako pes.
1: A dost. Konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble. Ale kdo to s tím vaším horvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe. Mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krejčí.

0: rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Jakou barvu má váška? Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci? Aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš, pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí, já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký a jak jsi zbledla. Protože potřebují vodu, my vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se.
2: Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. 1, 2, 3, teď.
0: Váška tleskla a čmeláci vyrazili.
3: Váško, Váško, kdy pak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky.
2: Já? Podivila se Váška. A oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo.
3: Na takové hloupé řeči já nemám čas.
0: Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál.
2: Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci.
0: Ale v tom už zahlédla čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat.
2: Vodu.
0: Jenže čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš, Váško, řekl čmelda. Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem, neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško.
4: Zelená, smaragdově zelená, trval na svém čmelda.
1: Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda.
4: Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
3: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná.
0: Překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci,
0: chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahlédla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl, bzučel divoce čmelda.
3: Neštěstí, pohroma, katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Marně jsem jí volal.
0: Čmeláčci zůstali, jako když do nich hrom udeří. Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala. Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník, ale čmeláci to, že prý nemůžou. K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo. Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale posplešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluli černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá dušička. Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brumda. Řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší. Nic v ní není vidět, ani strašidla. Čmelda, který posedával jen kousínek od Brumdy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brumdou mluvil, tak by mohl říct: Bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci. Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují. Strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne. Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce. Musíme se schovat, žene se strašlivá bouřka. Ukryli se ve vykotlaném pařezu, který byl tak starý a strouchnivělý, že dokonce malinko svítil a čmelákům bylo hned veselej. Kolem duněly hromy a lilo jako z konve, ale oni se už nebáli. Tiskli se k sobě a zase měli jeden druhého.
4: Brumdo, ta váška byla trošku zelená, ale trošku i modrá,
0: šeptal Čmelda.
4: Já vím, bráško, ale ona si z nás obou stejně dělala legraci,
0: řekl Brumda. A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána. Ráno bylo v tůňce tolik vody, že přetékala.
2: Vstávejte,
0: volala splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.

0: kde ses tu vzala z plešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška. Už nikdy, ty šídlo jedno modro zelené, zeleno modré, volali čmeláci na Vášku. A z plešťule jí vesele zamávala.
1: Blep, zas mě přileď navštívit, bleble.
0: No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se blep schovat před suchem, blep. Čiperná přelétavka, blep. Zná tu, kde jakou kalužinku, teď máme vláhy dost, blep. Můžete se v mé tuňce povozit, blep, na lodičkách. A vemte sebou, blep, všechny své, blep, kamarády, ať je veselo, blep. Usmívala se srdečně z plešťule blátivá. Tak bylo po hádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojáková zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš jí mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král, ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry, a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení,
ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila vylézt a pojíst s ní. A protože si ho teprve nyní dobře prohlédla a dlouze s ním rozprávila, tu se jí zalíbil a líbil se jí čím dál víc, takže nakonec dopustila, aby ji vzal do náruče a líbal. Mezitím se připozdilo a princezna šla spát. Tu si jí Smíšek postěžoval, jak ho bolí záda, protože v jelenově břiše musí ležet celou noc skrčený a skřivený. Tak ho nechala vklouznout pod svoji pokrývku. A tam se oba měli ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásel hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během pár měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit. Zvláště, když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok. A s princeznou slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal Smíšek Ferdinand králem.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak už jsem tady. Prosinec. Poslední měsíc roku. Jistě se těšíváte na Vánoce, na stromeček a dárky. Já vám k tomu přidám pohádku o podivuhodných Vánocích, které zažila zvířátka v jednom šumavském lese.

0: 3 dny a 3 noci hustě sněžilo a zdálo se, že zima se tu chce zabydlet na hezky dlouho. Od té doby ráno co ráno a někdy i k večeru prošlapával děda Smrček cestu od chalupy do lesa, kde na mítině stál krmelec. To je taková zimní jídelna pro zvířátka. Ještě jako mladý hajný ho děda sám postavil a dal si záležet. Na 4 sloupcích šikmá střecha, uvnitř jesličky, do kterých se dává seno, aby se jelení zvěř nemusela u jídla ohýbat, korítka na všelijaké zrní a z pařezu vydlabaná miska pro sůl. Na Štědrý den byla obloha bez mráčku a ukázalo se i sluníčko. Ne, že by zrovna hřálo, za to sníh se v jeho paprscích třpitil, až oči přecházely. Jen aby to vydrželo, staral se děda, když ukládal na široké lesnické saně na dílku pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro divoká prasata, zrní ptákům, hlávky zelí a mrkev zajícům, přidal ošatku jablek, nezapomněl ani na sůl a navrch přivázal otep vonavého sena. Těžké saně po ušlapané cestě jen klouzaly a za chvíli už děda rozděloval všechny ty dobroty pokrmelci. Tak si to pěkně užijte, zavolal do lesa, jako by věděl, že ho poslouchají staré uši. Sotva sáně zmizely za lesem, vybubnoval datel pozvánku na slavnostní večeři. Začíná se, až vyjde první hvězda. Na nikoho se nečeká. Kdo by se taky opozdil? Smrky a borovice obsadili ptáci, kteří neodlétají do teplých krajů. Na větvích se houpaly veverky. Kolem krmelce dováděli zajíci, lasičky a kuny. Jeleni, srnci i daňci netrpěli, vyhrabali kopítky. A jezevec brblal na dlouhé čekání, že už ho zebou tlapy.
1: Chybí prasečí rodinka, volala straka.
0: Divili se, vždycky tu bývají první, aby se jim tak něco stalo. A v tom už přibíhá matka Bachyně a s ní vyděšená selátka. Ale jsou jen 4. Pomozte, prosí Bachyně, můj nejmladší se chytil do pasti, sama ji neotevřu. Nikdo se na nic neptal, všichni se za ní rozběhli. Nedaleko krmelce, mezi nízkým smrčím, spola zakrytá větvemi, stála bytelná klec. Ze 3 stran mříže, vpředu padací dvířka, zabořená hluboko do země. V rohu se choulí ubohé prasátko. Ale ani jelenovi silné parohy z dvířky nepohnuli, mříže nevylomili. Já vím, kdo nám pomůže, křikl mladý srneček a už utíkal z lesa rovnou k dědově chalupě. Netrvalo dlouho, všem se ale zdálo, že je to celá věčnost, a objevil se děda Smrček i se saněmi. Nejdřív nadzvedl padací dvířka a vysvobodil nešťastné prasátko. Pak naložil klec na saně. Doma ji rozřeže na polínka, aby do ní žádný pytlák už nemohl nikoho chytit. Vyšla první hvězda. Slavnostní večeře chutnala zvířátkům jako snad nikdy. Jen matka Bachyně si povzdechla. Ani jsem dědovi neřekla děkuju.
1: Měli bychom mu napsat poděkování, navrhla straka. Uměla totiž písmenka, protože pilně vysedávala na okně třídy, ve které se prvňáčci učili psát.
0: A kde chceš teď v noci sehnat vánoční pohled? Ušklíbla se Kavka.
1: Žádný nepotřebuju, mávla křídly straka a už byla na zemi.
0: Rozběhla se po netknutém sněhu, běžela kousek dopředu, pak se vrátila obloučkem zpátky.
1: Tak co vidíte?
2: Ale to je přece písmeno D, zvolala rychle Kafka, aby ji zase někdo nepředběhl.
1: A z takových písmen napíšeme dědovi poděkování. Až ráno vstane, může si je přečíst.
3: No, a co když písmena do rána zapadnou? Nebo roztajou? Namítl jezevec, protože se mu nechtělo vzdálit od vánočních dobrot a krom toho byl líný na krok.
1: Poprosím mraky, aby nesněžili a mráz, aby hlídal, zvolala poštolka, odrazila se od větve a už mířila k noční obloze. Ostatní se vydali k dědově chalupě. Měsíc jim svítil na cestu a také na práci. Naproti oknům dědovy světnice vyšlapávala straka velká písmenka. D, E, K, U, J, E, M, E. Děkujeme. V její stopě šli potom pěkně za sebou ptáci, kuny, veverky, zajíci, prasátka a nakonec jelení zvěř. A když nejstarší jelen otiskl své kopítko do posledního E, všichni, i Kafka, chválili straku za ten skvělý nápad. Jenom jezevec se strachoval, jestli to poštolka s mraky a mrazem zařídí včas a dobře. Zařídila. A ještě líp. Mraky poslali na zem pár hrstí vloček, větřík je opatrně seřadil kolem nápisu a mrazíky na ně dýchali tak dlouho, až z nich vznikl krásný křišťálový rámeček. Ráno vyšel děda Smrček ze dveří a svým očím nevěřil. Dlouho, předlouho se díval na velká, trochu kostrbatá písmena. Já vám také děkuju. To je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Řekl to tiše. Spíš to jen zašeptal. Ale věděl, že ho ptáci i zvířátka slyší, protože ho mají rádi. A taková láska nepotřebuje hlasitá slova. Víte?
4: Televizní zprávy. Hýlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Hýlík.
5: Asi šuang si nevařím, ohřívám.
4: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň. Asi ruším, urazil se Hýlík. Pan Vavřinec se otočil

0: že si musel zacpat nos. Tak tobě to nevoní? No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano. Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Hejlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi. Podívám se na zprávy, řekl. Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici zchátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu. Co je to za cvoka? Poznamenal Egon. To je profesorka Deřábek, zvolal Hejlík.
1: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
0: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy. To jsou oni, Dederunova parta, vykřikl Hejlík překvapeně. Egone, vidíš to?
2: Co mám vidět? Divil se Egon.
1: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
0: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých stínů.
3: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
0: Poskakoval Hejlík před obrazovkou.
2: Přestaň, nic nevidím,
0: okřikl ho Egon.
1: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli.
0: Vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici.
2: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to měl takový jako chobot a v uších to měl takový jako sichrájcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
1: Tak jste to slyšeli, pravila ustraně moderátorka. A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester,
0: rozzářil obrazovku usměvavý moderátor.
1: A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po třech letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
2: Helenko!
0: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo.
1: Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry.
0: Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
2: Egone,
0: zašeptal pan Vavřinec.
2: Vidíš to, Hejlíku? Ona volá Egone.
0: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly dva nezřetelné stíny, dvě bílé šmouhy.
1: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
0: Zažertoval pohotově moderátor.
3: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hejlík jako smyslu zbavený.
2: Hejlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
0: mávl rukou pan Vavřinec.
3: A ty jsi normální člověk,
0: odsekl Hejlík naštvaně a vrátil.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zase vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korítek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: tati, pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to bys jsi měl radši sednout, hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na dědu mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého. Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radostí plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom herné z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, to toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš, Urvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nanadále nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Tě prsk. Mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku a ptala se ho.
3: Stalo se něco tvému bratru Krexovi?
4: No, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas. Ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
2: Malá čarodějnice však řekla.
3: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
2: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
4: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
2: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm, skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
3: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
2: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
3: Tak dobře, tak vy tak, řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu.
2: Zůstali přilepeni tam, kde právě byli.
4: A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice.
2: Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
2: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do Zaječích.
4: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
5: My nemůžeme,
4: naříkal Pepek Ševců a Béďa Krejčích brečel.
5: My jsme přirostli, nejde to.
4: věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
6: Olvíčkovi. Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? A nikoho nikdy nenapadlo, že s malou hyenou si nacvičuje smích jejich příští král. Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro.
7: horo, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem.
6: Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky.
7: Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam.
6: Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice.
7: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
6: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
7: Ale napřed mě musíš přinést rh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
6: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
7: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
6: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
7: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
6: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
8: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
9: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
6: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
8: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
10: Uhni, tohle je moje cesta,
8: huhňal a ošklivě se mračil.
6: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesmělý lvíček. Dobrý večer.
10: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
6: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
8: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
10: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
8: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
6: Pak ještě jednou a pak znovu.
9: Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč. A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
11: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
9: řekl slon a objal ho chobotem.
11: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
9: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
11: Nosorožci už jsou takoví, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
9: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce!
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
1: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvajskouka.
3: Ne, tiše. Nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Babinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však taky budeš koukat. No.
3: Děkuji.
2: Na babinku, pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha, no, děkuji ti, Ježíšku.
1: Máni, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Já padám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeríček. Žerí. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to... asi bude.
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Jehlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne, ale mě pletení nikdy nebavilo, víš. Já jsem tak nešťastná.
1: Máni, nebeč. Mně taky není do smíchu. Ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mně tahle pití motorka?
3: No jo, no. Tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No, těpéro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
1: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech to ale stání.
1: Pepo!
0: Paní Katka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek s cedulkou Mánička? Moje panenka, přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, pojď mi ji, svezuji na mé nové motorce. Ta je co?
2: Krásná, ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučký svetr.
2: Tak to vidíte, všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Tabule modrá jako nebe. Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Valentín. Měl rád svého dědečka, který věděl všechno na světě, a pak sluníčko, modrou oblohu, červené tulipány a žlutého kanárka, který zpíval od rána do večera. Ale když každý večer sluníčko zapadlo, kanárek přestal zpívat a dědeček usnul. A to neměl Valentín rád. Říkal si, den je hezký, ale noc se mi ani trochu nelíbí. V noci nesvítí sluníčko, kanárek nespívá a dědeček nic nevypráví. V noci je tma a smutno, v noci může kanárka sežrat kočka. A co potom? Jednou ráno řekl Valentín kanárkovi, jestli pak víš, že jsem už velký chlapec a že musím do školy. Měj se tady hezky a dej si pozor na kočku. A šel. Posadili ho do první lavice až k samé tabuli a když se Valentín na tu tabuli díval, říkal si, proč je tak černá, je mi z ní smutno a chce se mi spát. Co to, Valentíne, řekla paní učitelka, proč pak zavíráš oči? Nevím, čím to je, řekl Valentín, ale když se dívám na tu černou tabuli, je mi smutno a chce se mi spát. Teď nemůžeš spát, řekla paní učitelka. Teď budu na tabuli malovat samé zajímavé věci. Dávej pozor. A vzala křídu a malovala na tabuli jedno kolečko a pak dvě kolečka a nakonec tři kolečka. Jedno kolečko a dvě kolečka jsou tři kolečka, řekla paní učitelka. Líbí se ti to, Valentíne? Líbí, řekl Valentín. Ale kdybyste malovala kanárky, bylo by to ještě hezčí. Prosím, řekla paní učitelka, smazala kolečka a namalovala jednoho kanárka, pak dva kanárky a nakonec tři kanárky. A Valentín byl velice spokojen, kanárci se mu líbili, jeden byl hezčí než druhý, tolik kanárků pohromadě Valentín ještě nikdy neviděl. Usmíval se a myslel si, to je dobře, že sedím v první lavici, aspoň je vidím tak zblízka. A nyní půjdeme dál, řekla paní učitelka, a namalujeme si něco jiného. A vzala hadr a houbu a chtěla kanárky smazat. Proč byste mazala tak krásné kanárky, křičel Valentín. Nechte je, nic vám přece neudělali. Takhle nemůžeš křičet, jsi ve škole, musíš se chovat slušně, zamračila se paní učitelka a opravdu ty kanárky smazala a namalovala čtyři jablka. Pak smazala čtyři jablka a namalovala pět velikých tulipánů a nakonec smazala pět velikých tulipánů a namalovala šest jabloní. Jak je to možné, přemýšlel Valentín, tak na tabuli je tolik věcí a za chvíli tam není nic. A pak je tam zas tolik jiných věcí a pak tam zase není nic. Kam se to jenom poděje? Ať mi nikdo nepovídá, že se to jen tak smaže, říkal si Valentín a schválně vzal o přestávce hadr a houbu, zkusil z nich vytřást a vyždímat kanárky a tulipány, ale marně. No kde jinde mohou být než v tabuli, řekl si Valentín a když byla třída prázdná, šel k tabuli, položil na ní ucho a představte si, opravdu slyšel jakoby v dálce zpívat kanárky. No tohle, řekl si, musím se na to zeptat dědečka, který přece ví všechno. A když přišel domů, řekl dědečkovi, jak je to prosím tě možné, že se do tabule vejde tolik kanárků, kuleček, jablek a tulipánů? Proč ne, řekl dědeček. No to není nic zvláštního. Kdybys věděl, z čeho tabule dělají, vůbec by ses tomu nedivil. Tabule jsou přece ze dřeva, řekl Valentín. To si myslí všichni, řekl dědeček, ale není to pravda. Tabule se dělají z noční oblohy. Podle pravítka se vykrojí kus tmy a tabule je hotová. A pak na ní můžeš namalovat a napsat, co chceš, všechno se v ní ztratí jako v noci. Aha, pomyslel si Valentín, proto se mi chce tolik spát, když se dívám na tabuli a proto je mi ve škole někdy smutno. A hned druhý den řekl Hubertovi, který s ním seděl v lavici. Hádej, kam se ztratí všechno, co se na tabuli namaluje? Smaže se to, řekl Hubert. Houby s octem, řekl Valentín. Je to tam, jenomže to ve tmě nevidíš. Tiše, řekla paní učitelka. Namalujme si dnes další hezké věci. Dávejte dobrý pozor. A vzala křídu a namalovala 7 koček a potom 8 velikých párních válců z komíny. To je nadělení, pomyslel si Valentín. Teď to všechno smaže a kočky v té tmě sežerou kanárky a parní válce polámou všechny krásné tulipány ze včerejška. Něco se musí stát a honem. Huberte, řekl potichu, po vyučování půjdu k tabuli a ty mě smažeš, rozumíš? Hubert byl dobrý kamarád, nedal se dvakrát pobízet, po vyučování Valentína smazal, ale pak se lek, když viděl, že Valentín opravdu nikde není. Kde jsi? Prosím tě, nikde tě nevidím. Volal na Valentína a z tabule se ozvalo. Kde bych byl? Jsem v tabuli. Je tady tma jako v pytli. Namaluj prosím tě baterku a smaží, než o něco zakopnu. Hubert tedy namaloval baterku a smazali a Valentín v tabuli řekl. Děkuju, už je to lepší. A pak Hubert slyšel, jak Valentín v tabuli hvízdl údivem a pak už nic. Počkal ještě chvíli a pak šel domů, protože měl hlad. A Valentín stál zatím hluboko ve tmě tabule, svítil si baterkou a rozhlížel se kolem. Bylo to hrozné. Po zemi plno rozmačkaných jablek a tulipánů, po kterých jezdili parní válce sem a tam, vráželi do sebe, až byly celé otlučené a mezi tím běhali kočky a honili kanárky, kteří postrašeně pípali a poletovali z jedné jabloně na druhou. Ale to nebylo všechno, bylo tam plno jiných věcí, žirafy a parníky, židle a klobouky, písmena a číslice, letadla a boty a taky malé namalované děti a velké namalované děti a vlaštovky a kopretiny, klokany a hrušky a kartáčky na zuby, autobusy, všechno v hrozném nepořádku. Kde se to všechno vzalo? Podíval se Valentín. Tohle je tady z Loňska, řekli namalované děti a ukázali na žirafy a tohle z předloňska. A ukázali na kopretiny a my jsme tady už 3 roky. Je to stará tabule. Takhle tady nemůžete zůstat. Je tu tma a vlhko od houby, je tu nezdravo. Kazíte si oči, máte bledou barvu, potřebujete slunce a modrou oblohu, řekl Valentín. Podívejte se na ty kopretiny, jak vadnou. Pomozte mi chytit kanárky a vyvedu vás odtud. Mám baterku. A děti mu pomohli chytit kanárky, Valentín si dal opatrně do kapes a pak všechno, co bylo v tabuli, vyved ven do třídy mezi lavice, zhasl baterku a díval si, jak všichni přivírají oči proti slunci. Tak, řekl Valentín, a teď půjdeme za paní učitelkou, musím jí něco říct. A šli po ulici k domu, kde bydlela paní učitelka. Byl to dlouhý průvod, samé zvláštní věci, jaké se obyčejně v průvodech nevidí. Lidé se zastavovali a ptali se Valentína, co to má být. A Valentína ně volal, tohle všechno bylo v tabuli. Bylo to tam skoro 3 roky. A lidé volali, no to by snad nemělo být, s tím by se mělo něco udělat, ale co? Valentín řekl, počkejte. Zeptám se dědečka, ten určitě něco vymyslí. A dědeček opravdu vymyslel. Šel s Valentínem a když přišli k paní učitelce, řekl, noc nemá nikdo rád. Černé tabule jsou smutné, když se na ně děti dívají, chce se jim spát. Proč by se tabule nemohly dělat z modré oblohy? Všechno by bylo jiné, všechno by bylo veselější. Co tomu říkáte? A lidé volali, no to je přece nápad. Proč by tabule nemohly být krásně modré? A paní učitelka pokrčila rameny a řekla, když to říká Valentinův dědeček, budou tabule modré. A dědeček vytáhl z kapsy nůž, půjčil si pravítko a vykrojil z oblohy veliký modrý čtverec s kousíčkem sluníčka, s kouskem bílého mráčku a třemi vlaštovkami, které létaly po tabuli z rohu do rohu a děti volali jedna vlaštovka, dvě vlaštovky jsou tři vlaštovky a byly samý žert a samý smích a nikomu se nechtělo ani trochu spát.

Jednou se víla Amálka houpala na zelené větvi jako na houpačce. V tom přiletěl pěnkaváček, usadil se na větvičku a žaluje. Amálko, asi se stalo neštěstí. Snad ne, lekla se Amálka. Pěnkavička ráno vyletěla z hnízda a ještě se mi nevrátila, žaluje pěnkaváček. A to já se po ní podívám, řekla Amálka, sebrala do ruky cípy závoje a rozběhla se hledat pěnkavičku. Ptala se na ní všech sedmi ozvěn v lese, ale ty nic nevěděli. Až tu pěnkavičku našla v houští červených proutků. Tady jsi, vydýchla víla Amálka, pojď honem se mnou, pěnkaváček tě už od rána schání. Já bych ráda, jenže já jsem chycená, řekla na to smutně pěnkavička. Víla Amálka se líp podívala a vidí, že pěnkavička je chycená za jedno křídlo a za ocásek. To ptáčník Sklopeček tu nalíčil lep, stěžuje si. Podej mi druhé křídlo, já tě odlepím, řekla Amálka. Opřela se patami a táhne za křídlo, co má síly. V tom zafoukal lesní vítr, Amálčin závoj se rozevlál

0: povídá ptáčník Sklopeček, když udělal poslední krok z houští. Chytili se hned dva? Ten první je pěnkavička, ale ten druhý? Já se budu muset doma podívat do knížky. Opatrně oba ptáčky odlepil a posadil je do klece, co si přinesl sebou. Druhému ptáčkovi se nemohl dost vynadivit. Ty barvy, ty lehoučké peroutky a jemné nožky. A ten hlásek, až zaspívá. Jenže v tom opodál v lese tarara na trubku. Ona to byla královna. Vyjela si na lov, ztratila koně, ztratila myslivce, zbyla jí jen trubka. Královna v kulatém kloboučku vyšla z houští a povídá: to jsem ráda, Sklopečku, že tě vidím. Co pak si to chytil? To je ale krása. Hned zítra mi toho ptáčka přineseš, aby mi zaspíval. Druhý den přinesl Sklopeček klec s oběma ptáčky do královniny světnice. Necháme je v kleci spolu, poručila královna. Ať pěnkavička obveseluje toho většího a ten větší ptáček ať mi pěkně zaspívá. Jenže ani pěnkavičce, ani víle amálce v ptačím peří nebylo do hopsa. Seděli v kleci a mlčeli. Královnu to zlobilo pořád víc. Teď poručíš Sklopečku po ptáčnicku, křikla. A jestli mi ten větší nezaspívá, tak všichni uvidíte. Sklopeček poroučel po ptáčnicku i na píšťalku předříkával. Ale jak měla amálka v ptačím peří zaspívat jako pták, když to víly neumějí?
1: Všecko to půjde do vězení, škrtla rukou královna. Malý ptáček, větší ptáček a Sklopeček taky.
0: A hráli smutné trumpety a ty tři vezli na dřevěném voze v železné kleci na do smrti do vězení. Hlídal je jeden z píků, ale pěnkavička přece stačila špitnout amálce. Udělej nějaké výlí čarování a utečeme a bude to. Já nemůžu, špitla amálka pěnkavičce, protože jedeme polem a já polní čarovánky neumím. A pak jeli lesem. Tak teď naváděla pěnkavička amálku. Jenže to bych musela mít lamželískový kořínek, řekla amálka. Vězení už bylo blizoučko, co by dohodil Šiško. Ale v tom se tam nese pěnkaváček, co pořád ještě věrně hledal svou pěnkavičku. Volá: vítr mi donesl všechno, co se tu mluvilo nahlas i potichu. Tuhle je, amálko, lamželískový kořínek. A jak dopověděl, pustil kořínek na kles. Co se dělo, to se dělo. Všecko kované železo se rozlítlo, koně se splašili a odvezli sebou prázdný vůz. Sklopeček tam zůstal sedět v mechu u cesty a dívá se, jak před ním poskakují tři ptáčci. V tom se ten nejpěknější z nich převrhl přes kolínko a je z něho víla amálka. Sklopečku povídá: já vím, že stejně dál budeš chytat ptáky, protože jsi ptáčník, ale na pěnkavičku a na pěnkaváčka mi nikdy ani nesáhneš, řekla víla amálka.
2: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já se tu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze však nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval.
1: Ať stavět domek. Mně je v lese dobře.
0: Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
2: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
2: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem,
0: zařval Tullamore senior.
2: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
3: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
0: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si oblíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hayley to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hayleyka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lasse pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
0: Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, Lasse, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lasse křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lasse utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bosse vytáhla Lasse z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lasse skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bosse. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lasse zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bosse ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bossovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lasse hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bossovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lasse samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lasse křičel: boj a vítězství, útočí postrach severu. Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lasse dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lasse. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl Lasse. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lasse. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
2: No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl Lasse.
1: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
0: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: Bob a Bobek, králíci pokusní. A bylo zase ráno. Bob si četl noviny, pak přišel Bobek celý ustrašený a řekl: Bobe, my už nemáme skoro žádné peníze. A na důkaz zatřásl kasičkou, která vůbec nezachrastila. Nevadí, řekl Bob. Nahlédneme do inzerátů a jistě si něco vybereme. Podívej, tady je zrovna jeden. Hledáme partnery pro trénink závodních rtů. Aha. No, anebo tohle. Kdo spraví parní válec, ozvi se. No, ale Bobku, tohle je ono. Výzkumný ústav hledá pokusné králíky. Strava zdarma, ubytování zajištěno. Tak, Bobku, tohle je pro nás. Ale Bobe, to je daleko. Kdo ví, jestli budeme mít na cestu? Nějak to dohromady dáme, řekl Bob a pak u pokladny ledabyle prohlásil. Dvakrát do kostižer, prosím. Přejete si zpáteční? Zeptala se pokladní. Což o to? To my bychom si přáli. Ale na cestu zpátky si budeme muset teprve vydělat. Pravil posmutnilé Bob, když spočítal hotovost. A už vezla lokálka králíky do kostižer. Za městem pak stála úplně nová, moderní budova. Byla samé okno a nad vchodem měla veliký nápis. Výzkumný ústav. U dveří byla veliká hlídací bouda a v ní ještě větší hlídací pes. Měl tak velikánskou hlavu, že se na jeho služební čepici vešel celý nápis. Vrchní vrátný výzkumného ústavu pro výzkum pohybu nejvyšší akademie věd. Tak takhle velikánský to byl pes. Bobe, neměli bychom se raději vrátit? Nemůžeme, Bobku, protože nemáme na cestu zpátky, řekl posmutněle Bob. Ale stejně by už bylo na návrat pozdě. Mohutný Hafan otevřel bránu a řekl: jen pojďte dál, už na vás čekáme. A hrozivě zavrčel. Tak to je tedy uvítání, pomysleli si králíci. Z budovy vyšli dva vědci v bílých pláštích, na nose brýle a na bradě plnovous a oba králíky si odvedli. Meno? Zeptal se první, zatímco druhý si pečlivě všechny údaje zapisoval. Bob a Bobek. Narození? 2.1. řekl starší Bob. 1.2. řekl mladší Bobek. Tak, zaměstnání? Původní povolání varietní umělci. A teď spíše práce všeho druhu. No, něco jako Ferda Mravenec, dodal Bobek na vysvětlenou. No jak na to zapomeňte, u nás budete pokusní králíci, řekl vědec a dodal: tady, prosím, nám to podepište, že si s váma můžeme dělat, co chceme. Moc se mi do toho nechce, bál se opatrný Bobek. Prosím tě, už jsme tady, zamyslel se Bob a pak oba podepsali smlouvu. Oba vědci je podrobili přísné lékařské prohlídce. Poslouchali, jak jim buší srdce, museli hlasitě dýchat, pak nedýchat a nakonec oba otevřeli pusu, vyplázli jazyk a řekli aaa. Zkrátka řečeno, byla to prohlídka, jak má být. Pak je vědci zavedli na své pracoviště. Tam bylo plno měřících přístrojů, ručičky v nich kmitaly sem a tam. Jinde zase stály zkumavky s barevnými vodičkami a na poličce bylo plno nádherných lahví. Na jedné z nich byla dokonce nalepená umrlčí hlava aby všichni věděli, že je v ní jed. Brr, jen abychom to nemuseli vypít, strachoval se Bobek. Co vás nemá, tady nemusíte mít strach, že byste vůbec něco pili, řekl potněšile jeden z doktorů. Ale prosím pěkně, v inzerátu bylo, že jsme tu na byt a stravu, takže snad i pití, ne? Bránil se polekaný Bobek. Ale doktor jen mávl rukou a ukázal. Tady máte své pokojíčky. A před vyjevenými králíky byly dvě drátěné klece. No, a nemohli bychom bydlet aspoň pohromadě? Prosil Bob. Co vás nemá? Takhle máte každej svoji garsonku. Utěšoval králíky vědec a zavřel za nimi dvířka na petlici. Ubytování bychom tedy měli. Teď ještě jaká bude strava, pomyslel si Bobek. Ale vědci si králíků už vůbec nevšimli a vedli mezi sebou vědecké řeči. Pane kolego, ale vy nemůžete a priori zlehčovat můj výzkum. Podívejte se, zde jsem vyvinul tabletku, pane kolego. Hleďte, to je zázrak, je to silová tabletka. Stačí jednu spolknout a ohnete železnou traverzu jednou rukou nebo vyzvednete třeba nákladní auto plné písku. Pane kolego, proč by měl někdo ohýbat rukou traverzi nebo ručně vykládat písek z nákladního auta? O to jsou přece stroje. Takové silácké kousky prdky možná na pouť. Ty jsou dobré leda pro cirkusáky. Já jsem, pane kolego, vyvinul též tabletku. Ta bude mít zásadní význam pro celé lidstvo. To je prosím rychlostní tabletka. Spolknete ji a předběhnete i vozy Formule 1. No, dobře, pane kolego. Teď je však třeba, abychom spojili svoje síly a vynalezli tabletku proti jídlu. Pak teprve budeme mít vyhráno, pane kolego. Nám dvěma postaví pomník v každém městě na světě a všechny budou v nadživotní velikosti. No, já vím, pane kolego, ale napřed si vyzkoušíme, jak dlouho vydrží na životě dva králíci bez jídla a bez tabletky. To řekl druhý a pak oba odešli. Ještě štěstí, že věci jsou roztržití a nechali rychlostní i siláckou tabletku ležet na stole. Bobku, podívej, jsme zachráněni. A Bobek prostrčil svoji tenkou packu skrz mříže a napálil tabletku jako při hokeji rovnou Bobovi do klece. Ten ji rychle spolkl a nestačil se divit, jak mu zmohutněly svaly. Zavlnili se a Bob roztáhl mříže, jako by byly z těsta. Hned vystoupil z klece a vysvobodil Bobka. Ten rychle spolkl rychlostní tabletku, ovšem byl nejvyšší čas, protože oba vědci už stáli ve dveřích. Rychle, zavřeme dveře a neutečou, volal jeden z nich. Ale kam pak na Bobka s jeho rychlostní tabletkou? Proběhl kolem nich jako blesk. Vyběhli za ním a Bob zůstal za zavřenými dveřmi. Bobek pelášil, co mu síly stačily. Vědci odvázali mohutného hafana a vydali se za ním. Zatím se Bob smutně procházel v uzamčené laboratoři. Otevřel okno, že skočí dolů, ale bylo příliš vysoko. Až si vzpomněl, jak v televizi viděl, že se jeden detektiv rozběhl proti dveřím a vyrazil je ramenem. No tak, jsem přece silák, uvědomil si. Už nemeškal ani chvilku. Udělal tři kroky zpět, pak se rozběhl, nastavil rameno a bum, prásk, Dveře se rozletěly, jako kdyby byly lítací. A už byl venku a s ním i všechny papíry a záznamy, které díky průvanu vylétly oknem. Zrovna se vraceli věci s Hafanem z neúspěšného pronásledování Bobka. Nevěděli, kam dřív honit své poznámky po louce nebo utíkat za Bobem.
1: Naše poznámky, no bez nich jsme ztraceni,
0: volal jeden a hopsal po louce, jako by honil motýly. Marně, ani jeden papírek nedostihl. Druhý se s Hafanem vrhl na Boba. Ale stačilo, aby Bob zatěl pěsti a zahrozil.
1: Snědl moji siláckou tabletku. Bor, spas se, kdo můžeš.
0: A vědec sebral poslední zbytky svých sil a hop, už byl v koruně nedaleké višně. Pes skočil do boudy a jen jeho mohutná hlava se služební čepicí vykukovala ven. Bob si nemohl pomoci a když šel kolem něho, stáhl mu čepici přes oči a vyplázl na něj jazyk. Udýchaný, ustrašený pes se vůbec nezmohl na odpor. A tak Bob vítězně došel až na nádraží, kde na něj čekal před pokladnou Bobek. Tak kam pak to bude? Zeptala se pokladní.
1: Domů bychom chtěli,
0: vydechli oba současně. Tak to máme 22,60. A to byl malér, protože králíci neměli ani korunu. Ale zrovna jako na zavolanou vystoupil z vlaku spěrač s činkami a volal:
2: Nosiče, prosím, je zde nosič!
0: Když ale viděli nosiči na nádraží jeho činky, raději utekli.
2: Je tu nějaký nosič, nebo ne snad?
0: Volal spěrač už rozlobeně.
2: Prosím, já bych to zkusil, řekl Bobek.
0: Zafuněl a nehnul s činkou ani o milimetr.
2: Ostup, pápěrko, řekl Bob.
0: A k údivu všech si hodil obě činky na ramena a řekl:
2: Kam to bude, šéfe?
0: Pak složil těžký náklad do dodávky, jen korba zapraštila.
2: Bude to 5 korun za 1 činku,
0: řekl spěrači Bob. Vzal od něho odměnu a otočil se na Bobka.
2: Tak vidíš, k čemu ti ta tvoje rychlost je.
0: Ale v tom zastavilo auto, které mělo na střeše 2 závodní kola a z auta vystoupil závodník v cyklistickém drezu pomalovaném reklamami s přilbou a krásnou žlutou čepičkou.
3: Mládenci, vidím, že jste šikovní. Potřebuji doprovod na Tour de Mokropsy a zpátky.
0: A tak měli Bob s Bobkem zase o práci postaráno. Peloton vyrazil vpřed a Bob s Bobkem spokojeně sledovali z doprovodného auta, jak žlutá čepička jejich nového kamaráda svítí daleko vpředu.
2: Hurá! Hurá! On vyhraje! Bohatá odměna nás nemine!
0: Radovali se. Když v tom v jejich autě hrklo a auto se zastavilo.
2: Došel nám benzín, řekl smutně Bob.
3: Neboj se, řekl Bobek.
0: Vzal si přes rameno brašnu s nářadím a občerstvením, vsedl na náhradní kolo a vyrazil vpřed. Za chvilku se cyklisté v pelotonu nestačili divit. Bobek předjížděl jednoho za druhým. Dral se dopředu, setřásl čtveřici nejvytrvalejších, kteří se na něho zavěsili a chtěli se tak dotáhnout na žlutou čepičku a už se přibližoval ke svému závodníkovi.
3: Nic se nebojte. Kdybyste něco potřeboval, jsem u vás.
0: Závodník se otočil a napůl zděšeně a napůl v údivu se díval po králíkovi, který se v pohodě držel vedle něho a klidně stačil jeho ďábelskému tempu. Nakonec ho Bobkův výkon tak rozčílil, že zadupal do pedálu takovou silou, až se pod ním kolo rozpadlo.
2: To nic, šéfe, nic se neděje.
0: Zavolal na něho Bobek a podal mu kolo náhradní. Sám běžel vedle něho a to prosím ještě držel v jedné ruce tácek s džusem jako vrchní nejlepší restauraci, aby se mohl jeho závodník osvěžit. V cíli byl první Bobek po svých, z cyklistů ten jeho. Padl vysílením a Bobek vedle něho vesele poskakoval, balil jej do deky a lil do něj čaj a čokoládu, aby se co nejdříve zotavil.
2: Šéfe, vyhráli jsme,
0: jásal radostně. A to už i silák Bob dostrkal do cíle doprovodný vůz. Však bylo na čase, protože zázračné tabletky přestávaly účinkovat. Závodník dal oběma bohatou odměnu.
2: Jste opravdu šikovní, zvlášť ten menší, pochválil Bobka. Nedáš se do závodění, byl bys tebe boháč, ty by si zmáknul i Tour de France.
0: Bobek se nadmul pýchou, ale Bob řekl.
2: Depak, šéfe, proč se pořád tak honit? To mi radši budem v klidu v klobouku.
0: Pak žduchl do Bobka a zašeptal.
2: Pojď radši, nebo nám udělají antidopingovou zkoušku a ty peníze nám seberou. Tak nashledanou a moc děkujeme.
0: Rozloučili se oba. A protože odměna byla tuze velká a Bobovi a Bobkovi se moc stýskalo, jeli domů rychlíkem.
4: Pane Spejble, nehněvejte se, že vás citírují až na balkon, ale já bych jsem se s vámi potřebovala poradit.
5: Ale Máničko, holčičko, komu jinému bych měl poradit, když ne tobě? No co pak je?
4: Pane Spejble, oni dneska začali prodávat stromky a já už jsem koupila vánoční stromeček.
5: No je, ty jsi pospíšila, to jsi mohla ještě počkat.
4: Já by jsem počkala, jenomže jsem nečekala, že aby je nevyprodali. Koupila jsem takovýhle, co mu říkáte?
5: Takovýhle? No. Oni větší neměli?
4: Neměli, pane Spejble, to ne.
5: Neměli. A o trošku menší tam nebyl?
4: Byl, ale já si myslela, že by byl lepšejší, většejší.
5: A co, že si koupila zrovna borovičku? Smrček tam neměli?
4: Měli, pane Spejble. To jsem měla vzít smrček, vidíte? On je smrček lepšejší, že?
5: A kde pak smrček? Smrček dřív opadá, borovička vydrží díl.
4: Jenomže když ona je trošku šišatá, vidíte to?
5: Šišatá není, ale větev jí tadyhle chybí.
4: No, a to jsem se právě chtěla poradit. Nešla by tam nastrčit, pane Spejble?
5: No to se ví, že šla. Ale kde jí vzít?
4: Já jestli by nešla uřezat z toho stromečku odjinut a zasadit tam, co není. Uměl byste to, pane Spejble?
5: Já? Jak pak bych to neuměl, holčičko zlatá? Já si, Máničko, naopravoval stromků. Za mnou chodili zdaleka široká, abych jim převrtal větev. No, to chci akorát pilku, nůž a vrták a bude to. Hurvajs! No tak hurvajs!
6: Co je, tati?
5: To tě vždycky musím volat 10krát.
6: Cože?
5: Ale zase cože? Víš, kde je pilka, nůž a vrták?
6: Ano, tati.
5: Tak vyndej pilku, nůž a vrták a dej to Máničce. Máničko, buď tak hodná, skoč tam k němu a přines to, ano?
4: Ano, ano, pane Spejble.
5: No tak.
6: A, tati?
5: Co je?
6: A kde je ta pilka, nůž a vrták?
5: Ale pro pána krále mezi marmeládama přece, kde by byli? Máš je? No tak, ukaž, počkej, nerozhazuj to, Máničko. No, tak, uříznout bychom mohli třeba tuhle tu větev, počkej. Tak, končeme tadyhle. Tak, vyvrtáme tady díru. Přidrž mě tu borovičku, Máničko.
4: Ano, no, ano, pane.
5: Ale takhle ne, trošku našikmo.
4: Ano, pane Spejle.
5: A je, Máničko. Ty jsi pomocnice, nesmíš jí držet jako plácačku.
4: Takhle.
5: No takhle jí drž. No, vidíš, jaká jsi šikovná holčička. Tadyhle to. Tak, ještě to vyvrtáme, počkej.
7: No, jo, pane Stejble, vždyť jste povrtal skrz stromeky mycí stůl.
5: Moment, mycí stůl.
7: No.
5: Mycí stůl já zašpuntuju, ještě si řízneme větev tadyhle do špičky. Ačky, aby šla spíš zasadit, no taky tam zasadíme, hele, jako by tu rostla odedávna. No, tak co tomu říkáš?
7: Jenomže tady, co jste uříznul tu větev, zbyla taková díra, že je hned vidět, že jste tu větev uříznul a...
5: Jenomže to je snadná pomoc, nebudeme s tím dělat žádné krámy, že ano, ušmykneme jinou větev, třeba tuhle... Jo, no. Tak, se řízneme do špičky.
7: Tady je vrtadlo, pane.
5: Děkuju,
7: Stejble.
5: Děkuju, Mančko. Počkej, jo, správně, to je vrtadlo. Tak, vyvrtáme první díru, no.
7: No, zasadíme.
5: No, panečku, jako by tu rostla vol jak živá, no. Co tomu říkáš?
7: No, já by jsem ani nepoznala, že tam vlastně dřív nerostla, pane Stejble.
5: Že jo?
7: No.
5: Jenomže po té uříznuté větvi zbyla zase taková ošklivá mezera, že to tluče do očí.
7: To budete zase nějakou větev uřezovat.
5: No jistě, to tak nemůžeme nechat takovou díru, vždyť by tam tudy prolez jezevec.
7: Kudy?
5: Tou dírou.
7: Jaký jezevec, pane Stejble?
5: Tlustej i s blechama, počkej, tak pilku, nůž a vrták.
7: No?
5: Nůž, tak, víš. Řezání mi jde líp.
7: Vyvrtávadlo,
5: správně. Je, děkuju, taková chytrá očička. Nice. Podívej se na tu smůlu. Mně se povedlo udělat do mycího stolu ještě jednu díru.
7: Je, to dostanu, až se na to přijde.
5: Nic nedostaneš, to já pak spravím. Zasadíme sem novou větev. Jo, takhle. No, jak to vypadá?
7: Teď je to zase o hodně lepšejší.
5: Ano, tak zavolej schválně Hurvajzi, jestli něco poznám.
7: Hurvínku! Hurvínku!
5: Hurvajz!
8: Co je?
7: Hurvínku, pojď se podívat, my ti něco ukážeme.
8: Co mi ukážete? Ukážete mi něco?
7: No, Hurvínku, podívej se na ten stromek. Co na něm vidíš, no?
8: Na tohle stromku?
7: No, ano.
8: To je na Vánoce stromek?
7: Ano, Hurvínku.
8: No vidím.
7: No.
8: No, co bych měl vidět, nic nevidím. Hledáš, že mu tadyhle schází větev.
5: Ale schází, to se ví, že schází, protože jsme mu ji uřízli.
8: A proč? Vždyť je teď zkaženej.
5: Žádnej zkaženej, tou stranou bude ke stěně, že ano?
7: A že na něm jinak nevidíš nic.
8: No je tady nějaký divnej. Půjč mi ho já.
7: Já naklepej s ním o podlahu.
8: Páni.
7: No vidíš, teď mu všechny větve upadly, víš.
8: No jak to?
5: Ty jsi takový hrom do police, že mám chutě přetáhnout tím vrtákem.
8: Jak to, že co to je za stromek, když mu upadnou větve, když s ním klepnu o podlahu?
7: Protože my jsme mu je vyvrtali a přesadili, že aby byl hezčejší, víš, a ty si ho teď...
8: Za to přece nemůžu, já s ním akorát klepnul.
5: No tak si s ním klepnul. Tak se seber a běž mánit si pro nový stromek. Ale pro pořádný, se všema větvema. A ne pro nějaké pometlo, abychom tomu nemuseli přidělávat větvičky.
8: Jsem nemohl vědět, že je to takový fórovej stromek.
5: Tak teď to víš a běž. Jo a jak přijdeš, tak z tohohle opadaného stromku uřízneš pěkně dva kolíčky.
8: Ale taťuldo,
5: dva pěkné špunty a hezky zašpuntuješ tadyhle ty dvě díry, co se udělali v mycím stole. Tak, já tě naučím. Ahoj.
8: No páni, já...
7: Hurvínku, pojď. Já půjdu s tebou a bude se nám líp vybírat.
8: No dobrá, ale ještě špuntovat mycí stůl, no páni...
5: Odchod. Ahoj.
9: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
10: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zdaleka až od protinožců z Austrálie, kde žijí klokani. Kdysi prý měli krále. Jak dobře víte, každý král na světě potřebuje ke králování trůn, korunu a žezlo. Ale pozor, úplně vždycky to neplatí. Třeba v Austrálii. Totiž australský klokaní král potřeboval ke králování zrovna to samé, co ostatní králové, ale od ostatních králů se něčím lišil. Namísto žezla držel v ruce velikou červenou mrkev a královský trůn měl udělaný z hromady zelných hlávek. A ještě něco. Klokaní král přes den královal na trůně a večer své žezlo i trůn slupl. Tohle jiní králové určitě nedělají, dělal to jenom ten klokaní. A ostatním králům se to vůbec nelíbilo. Chmuřili nad tím čela a vrtěli hlavami. Nakonec dali zachmuřené hlavy dohromady a potom putovalo do Austrálie velké psaní s pečetěmi. Stálo v něm: královský bratránku v Austrálii, je nebezpečná věc zbavit se den co den trůnu a žezla. Tohle by se ti nemuselo vyplatit. Klokaní král přečetl psaní a potom nevrle odpověděl: nestrkejte laskavě nos do záležitostí australského klokaního krále. Dělám, co chci, tak, jak to dělali moji předkové. Je to starodávný zvyk a mám k němu dobrý důvod. Jaký pak důvod? Poslali králové telegram. Klokaní král obratem zatelegrafoval: mám mrkev a zeli na devse rád. Králové zvedli telefon a zeptali se: a trůn nemáš rád? V Austrálii je zelí dost a dost, odsekl klokaní král a praštil sluchátkem. Pak začal chroupat zelný trůn, přitom se obrátil ke svému pobočníkovi, co vedle něj zvědavě natahoval uši, a řekl mu: proč pak posloucháš královské hovory? Je večer, tak už upaluj schánět zelí na zítřek. První pobočník, který byl zároveň královským rádcem, vyšel z trůní síně a bručel si pod nos: král klidně řekne, v Austrálii je zelí dost. Možná, že je, a možná, že není. Vždyť zelí miluje nejen král, ale i jeho podaní. A jen tak mezi námi dá se říct, že většina z nich má mnohem raději zelí než svého krále. Nakonec zelí vždycky seženu, ale cítím to v kostech, že jednou přijde den, kdy už se v celé Austrálii nenajde jediná zelná hlávka. Možná tu pochoutku ostatní klokani snědí, možná si ji jen schovají, protože je napadne. Proč by si na zelí měl pochutnávat král, ale my ne? A tenhle nešťastný den opravdu přišel dokonce brzy. Hned příští měsíc. První rádce napochodoval do trůní síně s tváří plnou chmur a prohlásil: jestli dnes večer vaše veličenstvo podle svého starodávného vznešeného zvyku slupne svůj trůn, obávám se, že si zítra ráno nebude mít na co sednout.
11: Ale, co mi to povídáš?
10: Zabroukal král, jako by ho to nezajímalo, a kousl do mrkve žezla, které si dával jako zákusek. Povídám, že v celé Austrálii už není jediná hlávka zelí, povzdychl pobočník.
11: A co pak, že není?
10: Zabroukal král zase tak pokojně. Prostě není. Jinými slovy, jestli dnes vaše veličenstvo skutečně povečeří zelí, tak zítra ráno bude vaše veličenstvo bez trůnu. Král naráz spolkl zbytek svého žezla. Konečně mu to došlo. Zakuckal se, rádce mu dal pořádnou herdu dozad a král jen vyhekl. Bez trůnu? To bych už nebyl králem? Přesně tak. A vaše veličenstvo nemůže říct, že by nebylo varováno dopisem, telegramem i ústně. V Austrálii bylo zelí vždycky dost. Ach, časy se mění, vaše veličenstvo, zavzdychal první pobočník a rádce. Časy se strašně mění. Nech toho vzdychání, zaječel král. Jsi můj první rádce, tak celou tu lapálii nějak vyřešíš, ne? Rádce se zamyslel. No, jedno řešení bych měl. Co kdyby si vaše veličenstvo dalo k večeři kapustičku? Kapustičku? Mizerný nápad. Chuti zelí se nic nevyrovná. Trůn vašeho veličenstva by snad stál za nějakou oběť, namítl pobočník. Jenomže já mám chuť na zelí, to jediné má báječ.

se zasmál, spokojený s tím, jak vtipně všechno vyřešil, a začal chroupat zelný trůn. Jenomže rádci se zdálo, že teď bude lepší, když spíš poradí sobě než králi. A vůbec byl moudřejší než král a napadlo ho. Proč bych scháněl zelí? Co se mi vlastně může stát? Když král nebude králem, nikdo už nesplní jeho rozkazy. V Austrálii už nemají klokaního krále, za to chytrý první rádce má pořád hlavu na ramenou.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaději. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu. Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. Poloviční sněhulák? Poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík. Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
1: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.

0: Potom zazvonilo do třídy, přišel pan učitel a začaly se dít věci, že Sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu. Co to dělají? Ptal se Sněhulák Broka.
1: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že Sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale Sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sánkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sánky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
2: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
0: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
2: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
0: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

0: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co, já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali schromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Kdy to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhli se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všech nářků. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé, jako balónky z pouti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválník si tam seděli již od půl. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní, ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo.
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavěli moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Řeka vypadala rovněž veselý. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla.
4: Chcete slyšet něco
3: o hoře chrlící oheň? S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění. Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva. Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala, a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje. Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene. Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek. Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil. A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela. Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal? Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, aby ho zachránil. A udělal jsi to? Zeptal se čenich. No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád. A tak mi před odletem věnoval dárek. Co to bylo? Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
1: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
3: Zeptal se čenich s očima na šťopkách. Ovšem, odpověděl Šňupálek.
1: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
3: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně láhve pouze pár kapek.
1: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
3: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
1: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí. A na kotě by to stačilo?
3: Šňupálek však neposlouchal. Seděl, jako by spolkl pravítko a neklidně větřil. Co je s tou řekou? Nepozorujete nic? Má úplně jiný zvuk, poznamenal Mumínek. Skutečně. Řeka hučela a bublala. Všude kolem nich se ve vodě tvořily víry a nebyly už malé. Svinout plachtu, zavolal Šňupálek. Pohyb vody se značně zrychlil. Řeka se řítila vpřed jako někdo, kdo po dlouhé cestě najednou zjistí, že už je skoro doma. Břehy se přiblížily a skály nad nimi se zvedaly stále výš a byly čím dál špičatější. Radši bych cestoval po souši, řekl Čenich. Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní. Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byli uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zesílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu. Držte se, jak můžete, řítíme se dolů, vykřikl Šňupálek. Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty. Proč je tady tma? Zakřičel Čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
1: Jste pořád tady?
3: Zeptal se Čenich celý rozechvělý.
4: Mám dojem, že ano, odpověděl Mumínek.
3: Tohle až budu vyprávět mamince. V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách.
4: Mně připadá, že je to tady čím dál užší, poznamenal Mumínek neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
5: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu.
3: Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně.
4: Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle.
3: Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou Čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
1: Moje uši! Zavadil jsem ušima o strop!
3: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se. Seďte tiše, řekl Šňupálek. Nehýbejte se! V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené Čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
4: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
3: Podívali se. Viděli černou, třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
1: Já už vás mám až po krk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
3: vykřikl Čenich a dal se do pláče.
1: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
4: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni. Mrkni se nahoru.
3: Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
6: No a? Poznamenal Čenich. Co pak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
3: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
4: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se. Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní. Rámus. Něco tady rámusí.
3: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě.
4: Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal
3: a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
4: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
3: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl mu Mínek.
6: Zachraň nás, zachraň nás,
3: zakřičel čenich.
4: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
3: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
4: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze sítky vytřepal čenicha, po druhé mumínka a nakonec šňupálka, stan a dva batohy.
3: Strašně moc děkujeme, pravil mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
4: Já jsem vás zachránil? Divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
3: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
6: Tohle jsou opuštěné hory?
3: Zeptal se čenich.
4: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
7: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl šňupálek.
3: Kolem nich se tyčily řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
6: A kde je naše observatoř?
3: Pokračoval čenich.
4: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
6: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
4: Jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
7: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu šňupálek.
4: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit. Jak vypadají?
7: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu mumínek.
3: Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
4: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
6: Bambuly,
4: odpověděl čenich a zajehněl se. Bambul zrudl a řekl, s vědou se nežertuje, s Bohem, poroučím se. Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
6: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak,
4: smál se čenich.
6: Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
4: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní.
6: Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
4: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek. Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví, co možná nejblíž hvězdám.
8: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králíkárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo. Tady je ledárna, hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal hrrr, na nepřítele, protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo popískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník. Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž. Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky. Kde to jsme? Zeptal se kaktus. Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla. Vlezte si zase do krabic. Jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna. Mně je hrozná zima. Ještě bych se nastyd, řekl kaktus. Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla. Pojďte si radši hrát na slepou bábu. To se zahřejeme všichni, navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba ty. Já, že jsem baba? Rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky. Schválně, předved nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice. Zrovna vám budu něco ukazovat. Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře. Já vím co. Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus. Jak se to hraje? Zeptal se doutník. To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou. A kdo vyhraje toho burta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro. Jakého burta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta, řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník. A pokukoval po doutníku pro dědečka. V tu chvíli projevila zájem o hru také kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se doutník. Nehraje se ani o buřta, ani o doutník, řekl kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější. Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamiro skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hejhulou je kaktus, pískla Píšťalka. Jen počkej, řekl kaktus. Postavil se k Píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a kaktus se hned uvelebil na jejím místě. Píšťalka pádila ke krabici na doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A Píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hej hulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla Píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po skříži. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala. Rychle, pojď se schovat. Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala Píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla, tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho Kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali, a ze zmatení vykřikl: Škatule, škatule, hejbejte se! V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si Kamna vykořují.
9: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
10: Jak měl rákosníček kvůli chodící rybě ostudu.
11: Co pak se děje tak zvláštního, že se na hladině neděje ale vůbec nic?
10: Přemýšlel rákosníček.
11: To, abych pro jistotu vykonal průzkum pod vodou.
10: A udělal dobře, protože tam dole bylo opravdu co k vidění.
11: To jsem si ale mohl myslet,
10: mračil se rákosníček.
11: Kapr Matěj s Línem Vendelínem už zase sedí u karet a hrají o stříbrné šupinky. A jak koukám, Matěj už prohrál málem všechny. No, je to tak,
10: litoval se kapr,
11: málem všechny. Tak vidíš ty, trdlo jedno,
10: domlouval mu rákosníček.
11: Vždyť už si ty hambáři skoro celý nahatý. Imu, jak říkáš,
10: přiznal se rozpačitě kapr Matěj,
11: skoro celý nahatý. Tak to budeme mít v brčálníku kapra zvaného bezšupinatého neboli naháče.
10: Pokrčil skřítek rameny.
11: To máš ovšem z toho, že hraješ karty, ale s tím nemůže dělat nic ani rákosníček. Takže půjdu zase dál.
10: A šel. U severní hráze zůstal stát a překvapením vykulil oči. Mezi rákosovými stébly se tam procházelo prapodivné stvoření, které vypadalo jako rybí mládě s nožičkami.
11: No ne,
10: žasl skřítek.
11: Tohle tady ještě nebylo. V rybníčku máme chodící rybu. To bude panečku překvapení, až nacvičím s touhle nohatou rybičkou nějaké parádní představení. Na takovou senzaci se k nám zájemci určitě pohrnou až z Horního Povltaví a možná, že až z Polabí.
10: Kdo ví, jak dlouho by si takhle vymýšlel, kdyby se neozvali žabáci.
11: Jen aby.
10: Ušklíbil se žabák Bonifác.
11: Však uvidíš.
10: Pochechtával se žabák Augustín.
11: Kdyby se v minulém roce staral víc o to, co se děje mezi jábami v rybníku, než mezi hvězdami na obloze,
10: přidal se žabák Melichar,
11: byl bys dneska chytřejší.
12: Ale jen si kvákejte,
10: odbyl je rákosníček.
11: Stejně víte, starou belu, co znamená takováhle senzace pro náš rybníček.
10: Popravdě řečeno, na velkou událost to zase nevypadalo. Chodící ryba toho moc nenachodila, spíš se jí nožičky pletly jedna přes druhou a ještě každou chvíli upadla.
11: Takhle by to ovšem ale nešlo,
10: pokáral jí rákosníček.
11: Ty musíš chodit jako baletka. Ovšem, ničeho se neobávej, neboť tě všemu osobně naučím. Takže teď se uvolníme, mírně předkloníme a lehce vykročíme,
10: dirigoval rybu a hned jí také předváděl baletní kroky.
11: Výkrok, zákrok, úkrok, příkrok,
10: vedl rybu jako taneční mistr a pochvaloval si.
11: Tak, tak, hezky. No, to je ale vážně pokrok. A nyní pozor. Prima balerína připravit a žabáci hudební doprovod spustit. Teď.
10: Bonifác s Augustínem pokrčili rameny, Melichar zakroutil hlavou, ale žabí muziku přece jen spustili. Chodící ryba dělala, co mohla. A i když někdy popletla krok, docela jí to šlo.
11: No dobře, moc dobře, pochválil jí Rákosníček. Takže nyní nacvičíme další.
10: A zase ukazoval, jak a co. Nejdříve ji učil stát na plném chodidle i na špičkách, potom jak elegantně zakroužit nohou a nakonec vyseknout velkou děkovací poklonu. Ryba se opravdu snažila, ale ta poklona jí vůbec nešla. Všechno pletla dohromady a místo velkou poklonou končila velkým kotrmelcem.
11: To nic, chlácholil jí skřítek. Tohle byl jen názorný příklad, čeho se vyvarovat. Hudba, prosím, pokračujeme.
10: Žabáci se na sebe podívali, zaťukali si prstem na čelo a spustili tedy znovu, ale tentokrát pospátku, aby jejich hudba byla zase trochu jiná. Ale než ryba stačila znovu upadnout, Rákosníček pro jistotu všechno zarazil.
11: Díky, díky. Prvotřídní, prvotřídní. A nyní tě zahalím do závoje z vodního květu, aby vyniklo to pravé překvapení, až se objevíš před velectěným publikem.
10: Bonifác, Augustín i Melichar měli co dělat, aby se nesmáli nahlas, ale skřítek o ně nedbal a vyvolával jako na pouti před cirkusovým stanem.
11: Velevážení, schromážděte se ze všech tůní, toků i veletoků, neboť na vědomost se dává, že se chystá velká sláva. To, co uvidíte, jinde nespatříte, neboť uzříte, kterak na provázku chodí ryba na procházku. Hudba to už.
10: Po chvíli už nemluvil do prázdna. Přes polní sice nepřišli, ale z brčálníka tady byli všichni. Rak Vavřinec, kapr Matěj, Lín Vendelín, Štika Zubatka, ostatní líni, Bělice i Mřenky a netrpělivě

0: ryba, koktal vyjevený skřítek a oči měl navrch hlavy.
1: Jaká pak ryba?
0: Ozval se nesměle ten mrňousek.
1: Já jsem, prosím, přece pulec, no a teď je ze mě konečně žabka. Jajajaj, no tohle je ale malér,
0: bědoval skřítek. Pak ale prohlásil, že zmílená neplatí a rozloučil se po svém.
1: Dobrá, dobrá,
0: povídal posměváčkům, kteří stáli kolem.
1: Ono je všechno zlé pro něco dobré. Od téhle chvíle totiž každému, ale každému, kdo by si snad spletl půlce s rybou, poradí hravě i rákosníček.
0: A bylo to. Zase odešel jako ten, kdo vlastně

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
2: Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc.
0: Za velikým bukem číhali tři vlci únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
3: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
3: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzrály.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudá.

0: pustí bez sebe roní slzy.
1: Bez se produkáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
2: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
0: No, ale mě se ani trochu nechce,
1: na to první vlk. A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk. Půjdeme pro dukáty všichni tři.
0: Tak jo, souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
1: Jsem z dukáty, vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypaly se z něj bukvice.
3: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou, zabrečeli. Někdo nás ošidil.
1: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
3: Kde je ovečka?
1: Zavili vlci.
3: Ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
1: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se beránkovi podařilo vlky přelstít.
3: Měsíček to byl, já ho na cimpr campr rozkousám. Já ho na kusy roztrhám, já ho na hadry rozkubám.
1: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a beránek řekl ovečce.
0: Příště se mi netoulej. Nebudu,
1: slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

0: by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol, mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: Nože, aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. A? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě, musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a
1: trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo, to. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, jo, to jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Krucež ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozumné.
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: Je, on chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš? Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný. Ale tak malinký, že mu říkáme paleček. Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím,
0: navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtěl hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili. A dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Tche, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk. Něco se mi na vás nezdá, pane souce. A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem. A všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím, povídá vrabec. Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skrkmo, skrkmo,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vylezaje z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději praští tou rachotou, člověče. Co já se na krovu žím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A jest tam poletím, abyste věděli, něco si zbalím svůj kartáček na zuby a roční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise natřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu. Víš, víš, víš? A když je všechny porazím, koupím si valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků. Heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Hned z rána se pustil na jih, jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
3: Ty kujone toulavá, ty budeš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabít se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepíš ten konstripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Dejvic, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
2: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty, no dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp, líp. Ba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si co si. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. A jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a z Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak,
1: Teď už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčko to pálí. Krinda, pána, toto štípe. Kruci, turci, jej. Šmanko, tachokokok. Oulalauha. Kruci, na hujo. Jemina, huhu. Safra, fujlo, ty propáne, jene, huhu, jeminačku. Huhu, jachichakik. Na mouče ty to, doufuf. Panenko skákavá. Kruci, fagotovej, mami, huhu, jej, kote. Ech, lidičky, brr. Kruci, písek, huhu, propánečka. Sakulente, aj, kruči puči. Teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tu se naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes stavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
2: Motrosej, Korko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se Jikorka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat. A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat? Tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý. A slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak. Meteory, řekl Kos. Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli. Nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
0: A co ti povídal dál?
1: Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
0: Střízlík taky?
1: Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak mám a to kdy? Já musím zobat. Lepak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
0: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
1: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
0: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. Ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch, budiš k něčemu a ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro tohle co zdovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou. Proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká všetečná, slečínko, odsekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy všetečná slečínko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. No, na to já, milá slečínko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic, ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: depak, moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty, sněste je. A já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darmošlapem. Den co den hostila Zuzka Darmošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na zítří přišel zas bez knoflíků a vykládal: co pak jsem to neříkal? Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darmošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce Všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darmošlap a hlaholil: tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla: nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darmošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darmošlap zamumlal.
1: A kdybych vám nějaké přinesl, pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darmošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč. Ale já je najdu, bručel Darmošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné haraburdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darmošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne, ty určitě budeš vědět, proč Darmošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají, to se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka, jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: kůže zbytky a sůl. Terapéťo, nejsi ty tulpas a chuťové látky pomocné.
1: Kdysi dávno a kdesi daleko odtud byl mramorový les. A jako v každém lese, i tam hnízdili ptáci, stromy se vypínaly do nebes, zvěř se poklidně pásla a houby rostly jako z vody. Ale i mramorový les jednoho dne objevili lidé. Rázem bylo poklidu. Houby se začaly strachovat o svou bezpečnost a pohodlí. Nejstarší a nejmoudřejší z nich hřib strakoš od statečného dubu nelenil a svolal na palouk uprostřed lesa sněm. Jakmile se houby skromáždily, zasedl hřib do čela zelenavého polštáře mladého mechu a zahájil velké mramorové jednání. Ale to už se k lesu blížil, aniž by to kdokoliv tušil, další chtivý houbař. Na palouku zatím přesně podle mramorových zákonů předstoupila kustřebka lesní a začala předčítat dutým hlasem. Přítomny houby kustřebkovité, hřibovité, chřapáčovité, muchomůrkovité a holumbinkovité, liškovité, lošákovité a čirůvkovité. Ostatní jsou omluveny nebo nadovolené. Čechratky se učí zpívat ve skřivánčím háji a šťavnatky onemocněly planými neštovicemi. Koho to zajímá? Ozvala se náhle pyšná a závistivá muchomůrka královská. Pozdvihla svoji hnědozelenkavou hlavu a namítla. Nemám čas zabývat se titěrnostmi. Za půl hodiny začíná na duhové stráni módní přehlídka. A k údivu ostatních vstala a odešla. To není titěrnost, vykřikl za ní strakoš a pak tiše dodal. Musíme se přece domluvit. Navrhují útok, zvolala náhle Václavka do bezradného ticha. Ale to neměla dělat. Nastal totiž nepopsatelný zmatek. Nikdo nevěděl, má-li útočit na pyšnou muchomůrku královskou, která ale už byla bůh ví kde. Na houbaře, po němž dosud nebylo vidu ani slechu, na strakoše, na sebe a nebo na ty druhé. Čirůvky byly pro ústup, lišky a ryzce pro útok. Chřapáči žádali vyčkávat, zatímco holubinky tuze spěchaly. Bedly váhaly, píchavky se zlobily, křemenáči začali snít o vítězství a kloustci přemýšleli o prohře. Právě v tu chvíli vstoupila do mramorového lesa lidská noha a spolu s ní i houbařský košík. Ve stejný okamžik povstali ostatní muchomurky. Máme toho právě dost, zatřásli kropenatými klobouky. Jdeme na duhovou stráň. A měli se k odchodu. Moda je totiž zajímala mnohem víc nežli podhoubí, vlhkost půdy či roční období. Dokonce ještě víc než houbařské nebezpečí. Hřib strakoš se je snažil zastavit, ale marně. Kdo se bojí, nesmí do lesa, zapištěla muchomůrka zelená a jiná dodala. Náš rod je v lese od nepaměti a tak nám žádný hřib nebude rozkazovat, co máme dělat. Hloupé rozkazy poslouchat nebudeme. A odešli na duhovou stráň, kde mohli v klidu sledovat lišku v novém kožichu dovezeném až z polárního kruhu. Liška se promenovala sem tam, límec ozdobený stříbrnými šiškami a sojčími pírky. Dámy v prvních řadách tleskaly a snily o podobném kožichu ve vlastním šatníku. A potom se to stalo.
2: Pomoc! Pomoc! Zachraňte nás!
1: Z palouku se ozývalo pištění, volání o pomoc a pláč. Houbařská vášeň neznala slitování. V bezedném koši mizela jedna houba za druhou. A protože to bylo dávno, velice dávno, kdy ještě nebylo rozdílů mezi houbami jedlými a jedovatými, a protože člověk je tvor tuze nenasytný, mizely v košíku houby s klobouky červenými, zelenými, hnědými i žlutými. Ostatní houby na nic nečekaly. Vzali nohy na ramena a pelášili, co jim síly stačily, ukrýt se pod nejbližší mechové polštáře. Tak neslavně skončilo velké mramorové jednání na palouku uprostřed lesa i módní přehlídka na duhové stráni. Ale jak známo, houby rostou rychle, a tak do rána vystrčili z mechu hlavičky další muchomůrky a na uvítanou všem hned pyšně zatřásli svými barevnými klobouky.

0: Taťulinku, to je dobře, že už jsi doma. Viď, Máni?
1: Ano, pane Spejble, to jste nám udělal radost.
2: No to mám radost, že jsi vám udělal radost.
1: No.
2: A čemu vděčím za ty projevy přízně?
1: No.
0: My jsme totiž tedy Mánička a já dostali za úkol zpracovat nějakou pohádku dle vlastního výběru svými slovy. Tak bychom...
1: Tak bychom byli rádi,
0: ano,
1: kdybyste...
2: Já už vím.
1: No.
2: Já už vím, já vám rozumím.
1: Ano.
2: Takový jednoduchý úkol a vy na to koukáte jako pejsek s kočičkou, když jim zapadala chalupa sněhem. Že ano?
0: Můj milý, moudrý tatínku, nedělej si z nás legraci a poskytni pomoc ze své bohaté pohádkové zásobárny.
1: Ano, pane Spejble, no.
2: Poskytnout pomoc, to já můžu.
0: Jo. Buď tak laskav.
2: A chcete jednu pohádku nebo osm?
0: Nám stačí jedna, ale řádácká, tak
1: ano, ano, ano.
2: No dobře, tak když jedna, tak jedna.
1: Jedna, ano.
2: O té koze kůzlátkách a vlku znáte?

0: to Máníčko. No a tak ta koza s těmi kůzláty bydlela v jedné malé vesničce. Ano, ve vesničce.
1: Ano, to dá rozum, že nebudou bydlet ve dvou vesničkách.
2: Jo.
0: Hele, Hurvinku, nechceš si to vyprávět sám?
1: Ty se moc dobře posloucháš.
2: Vy se tak dobře posloucháte, pane Spejble.
0: Co to zase motáte, děti? Proč bych se já poslouchal? Snad vy máte poslouchat, ne?
2: No, ano.
0: No, tak, kdy jsem to přestal?
2: No, jak bydleli v jedné malé vesničce.
0: Ano, Máničko, správně. A jednoho dne vzali kozy nákupní... vzala koza nákupní tašku
2: jednu,
0: a šla...
2: Jednu
0: nákupní, ano, správně, tak ještě jednou. A jednoho dne vzala koza nákupní tašku a šla.
2: Teď je to dobře.
1: A kam šla? Nakoupit?
0: No to dá rozum, že když vzala nákupní tašku, takže šla nakoupit. Kdyby vzala hrábě, tak by šla hrabat seno, ne?
1: No jo, a kdyby vzala píšťalku, tak by šla pískat.
0: Nech si ty svoje legrácky, ty se tomu nesmíš. Tak mám vyprávět nebo nemám?
2: Jo, no tak vyprávujte, pane Spejble, já jsem strašně zvědavá.
0: No tak, dobře. Tak.
2: Hezky to
0: tak ta koza vzala píšťalku.
1: Snad nákupní tašku, ne?
0: No. Totiž povídám.
2: Vzala nákupní
0: tašku. No celý mě popletete. Tak.
2: Promiňte.
0: Vzala nákupní tašku, kůzlatům řekla, aby nikomu neotvírala. Ta kůzlata, hezky si hrála.
2: Ta kůzlata
0: a nezlobila.
2: A na co si hrála, ta kůzlata?
0: No co já vím.
2: No?
0: Na co si hrála?
2: Co si hrála, no.
0: Nebo co si hrála? Mohla hrát všelicost, třeba kuličky, že ano?
1: V bytě kuličky?
2: To nesmysl.
0: Koza nebydlí v bytě, ale v chlívku.
2: A tak to jo.
0: Ono jim tam zatékalo a voda jim udělala důlek do podlahy, ano, a jak ta koza odešla, jo, kde se vzal?
2: Ano.
0: Tu se vzal?
1: Důlek.
0: Ne, ale u dveří vlka povídá...
1: Důlku.
0: No, povídá, kůzlata, otevřete, já jsem...
1: Váš důlek.
0: Já jsem vaše maminka.
2: Hurvinku, ale to přece musela kůzlátka poznat.
1: Že to není důlek.
2: Že to není maminka.
0: Maminka. No taky to poznala.
2: Ano.
0: A hned tomu vlkovi kůzlátka řekla, že jejich maminka má slabý hlásek a že na to nenaletí.
2: No, tak je tak.
0: Vlk honem běžel na nejbližší OPBH.
2: Ano.
0: A tam, protože je to pohádka, Žano, bylo hned několik řemeslníků.
2: Je to pohádka.
0: Tím dal na limonádu, no a oni mu za to trochu upilovali jazyk.
1: Jo, to měl ale štěstí, že je to pohádka.
0: No, štěstí sice měl, ale bylo mu to čočku platné, protože mu ten jazyk upilovali málo.
2: Málo? A podle čeho to poznal, že málo?
1: No to dá rozumání. Asi mu ta kůzlátka zase neotevřela.
2: Tak to musel určitě znovu na to OPB.
0: Ano, musel. Oni sice chvíli remcali, že to mohl říct rovno, ale pak mu ten jazyk za tři žvejkandy připilovali o něco víc.
2: Aha.
1: Tedy tati, ten vlk musel mít hlad jako vlk, když mu to stálo za tu bolest.
0: No to víš, Hurvinku, a také kde by jinde scháněl 7 kůzlátek pohromadě.
2: Aha.
0: Jenže kůzlátka mu
1: zase nevěřila.
0: Zase nevěřila, správně. Tak vlk tradá zpátky, jenže tam už byl jen učedník. A ten učedník mu připiloval jazyk tak, že měl hlásek jako koní pásek.
2: Jo.
1: Neříkej.
0: No fakt. A honem ke kůzlatům a tím konipáskovým hlasem na ně. Kůzlátko, děťátko, otevřete, já jsem vaše maminka.
2: Krásně to děláte.
1: Jejda, to je nerva.
2: To je nerva.
1: A co kůzlátka, otevřela mu?
0: A samozřejmě, že neotevřela.
2: Ne?
0: Zaprvé věděla, že si nemá nikdo pouštět někoho cizího do bytu.
2: To je pravda.
1: Jo, to nám říkáš pořád.
0: No, teď vám to říkám. A za druhé, kůzlátka věděla moc dobře, že to asi maminka nebude.
2: A proč? Jak to?
0: No, protože ta má klíče, mamičko.
2: Jistě. No, to je pravda. Já jsem tak ráda, pane Spíble, že to tak dobře dopadlo.
1: Já taky mám.
2: No, a co ten vlk?
1: Co ten vlk?
2: No, co ten vlk?
0: No, ten vlk, no jo.
2: No, ten vlk.
0: Děti.
2: No, co ten vlk?
0: Ten vlk, no jo.
1: To už si říkal.
0: No, ale co on?
2: Jak dopad?
1: To se ptáme.
0: No, jak dopad, aha. No, ten dopad moc špatně.
2: Já jsem si to hned myslela, pane Spíble.
1: Já taky.
2: No.

0: pro ten svůj hlásek byl ostatním vlkům to...
1: Co? Odporné.
0: Ale ne k smíchu.
1: To jo.
0: K smíchu, no. A když jednou vykřikl tím svým konipáskovým hlasem na Karkulku...
1: Jak vykřikl?
0: Asi takhle. Já tě
1: seděru.
0: No tak ta se málem popukala smíchy.
1: No, musím ti, taťu.
2: Se vám povedlo.
1: To je fakt. To byla moc hezká pohádka. Já jsem si to hned myslel.
0: Už zase začínáš?
1: Ano.
0: Co jsi myslel?
1: No já jsem si to hned myslel, že mě nesklameš.
2: Že nás nesklamete, pane Spejmle.
0: Jo, takhle, no.
1: To by bylo, aby takový moudrý a sečtělý otec nedal dohromady jednu pohádku. Víte, že jo?
3: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak. Jsem první a nejvejš.
4: Jen neřek podepsat. Neříkám, jak vysoko.
3: Dělej. Co se s tím couráš?
4: Kdybych měla tak dlouhý jméno, taky by se courá.
3: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
4: Nech toho.
3: Co u toho tak hekáš?
4: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
3: Co to bylo?
4: To mělo být...
3: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
4: Já.
3: A kdo teda?
4: Nohy.
3: Co nohy?
4: Dřevěný.
3: Kde?
4: Moje.
5: Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a nikdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
6: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Kdo jste?
9: Jsme růže.
8: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, tři sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
7: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den. Kdo jsi?
5: Jsem Liška.
8: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
5: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
8: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
5: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
8: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
5: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem ji chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Of, of, of. Myška, myška se polekala a zapištěla.
4: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk.
3: Koza Róza se polekala a zamečela.
4: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
3: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
5: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
3: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
6: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
3: Volek Bolek se přidal.
5: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
3: Kravka Slávka pokývala hlavou.
6: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
3: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
7: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
8: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci. Dva, jo. Výměna názorů.
9: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
10: Nic,
9: nelži.
10: Nelžu.
9: Žeš,
10: nelžu.
9: Žeš, zase si ve škole dostala pětku.
10: Nedostala.
9: Dostala.
10: Dostala,
9: žeš, a já ti za to naplácám.
10: Tu máš. Au.
9: Tu máš.
10: Au.
9: Tu máš.
11: Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
12: Co tady pištíš, Mařeno?
11: Co?
12: A proč mlátíš tu panenku?
11: Ale my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
12: Hele, nech toho, Mani. Mě ty tvoje grácky nebaví.
11: Co s tebou?
12: A nic.
11: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
12: A kdy lžu?
11: Vždycky, když otevřeš pusu.
12: No jo, paní vtipná. Ale teď už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
11: No. A neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne. No. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
12: Ale tak to nemůžeš, no. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
11: Fakt?
12: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
11: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
12: Kde pak?
11: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
12: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
11: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
12: slova.
11: Určitě.
12: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
11: Ale no tak se musíš trošku snažit, Hrvinku, a učit se.
12: No tobě se to mluví, šprtko.
11: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
12: Seš.
11: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
12: Co já?
11: No.
12: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
11: Jo, to jo.
12: Tak jo.
11: A na co?
12: No, třeba. Na slepou bábu.
11: Platí.
12: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
11: To ne.
12: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
11: No, jo, tak si budeme hrát na orchestr.
12: Platí.
11: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
12: Mařeno.
11: Hrvíne.
12: Nech toho, nebo tě proženu.
11: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
12: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
11: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
12: To věřím. Přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.

0: O třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovny. Ucházeli se oni princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: Na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi? V moři jsi, na dně jsi, ryba jsi, pojď ven.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mladík uznat, že byl přemožen. No však co se nepodařilo dnes, podaří se zítra, pomyslel si. A druhý den se proměnil v ptáka a vyletěl až vysoko, vysoko do oblak. Ráno čarodějnice vyjde ze zámku do zahrady, rozhlédne se a praví:
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, kde jsi? V povětří jsi, nad oblaky jsi, pták jsi, pojď dolů.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mládenec dolů na zem. Celý den si pak lámal hlavu, kam by se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodech do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila si k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se! Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil, ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil, Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
2: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
2: Co to děláš, člověče?
3: Co bych dělal? Vždyť vidíš. Běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
2: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a moři. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
3: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
3: Mám hlad, jedl bych, lidičky, já bych jedl.
2: Tak proč nejíš?
0: Povídá mladík.
2: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
3: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
2: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš,
0: řekl mladík.
3: Tak dobře, půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
2: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát, pojď s námi do země za 77 horami a moři, tam se ohřeješ.
3: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk a prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli 4. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny. Byla až po okraj plná vody. Nedaleko tekl čistý potok, ale ten muž nahlas bědoval.
3: Dejte mi vodu, mám žízeň, dejte mi trochu vody.
2: Tak se napij,
0: zavolal na něho mladík.
2: Sedíš přece u studny a kolem tebe teče potok.
3: To je pro mne všechno málo, tím si ani hrdlo neovlažím,
0: naříkal dál ten chlapík.
2: No tak pojď s námi, do země za 77 horami a moři, tam se snad dosyta napiješ,
0: poradil mu mládenec.
3: No dobrá, přidám se k vám.
0: Souhlasil ten člověk a řekl, že se jmenuje Pilbich. Teď už jich bylo 5. A tak všichni společně putovali, až jednoho dne došli do země za 77 horami a moři, zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mi hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli.
1: Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil Tomám Hlad a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
4: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
1: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená, kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
3: Kamarádi, běžte se poohlednout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
1: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
4: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
1: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni 3 zlaté hrušky.
4: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
1: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
5: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
1: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl...
5: To jsem se napil.
1: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili pod hrušní, spadly mladíkovi 3 zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

0: z českých báchorek a pověstí Boženy Němcové. Silný Ctibor. Tam, kde se rozkládá Reisenburský dvůr, stál nedaleko něho za starých časů velký hrad, kolem a kolem obklíčený hustým lesem. Pod hradem stávala malá chaloupka, v které zůstával ovčák. Na tom hradě panoval statečný rytíř, který byl dobrý pán svým podaným, ale přísný obzvláště na toho, kdo se opovážil dříví krásti z lesa anebo dělat tam nějakou škodu. Jednoho dne jel pán Reisenburský z procházky a tu vidí, kterak milý ovčák nese na ramenou jedli i z kořeny. Myslil tedy, že snad jedli porazil vítr a ovčák, že ji v lese nalezl a ukradl. Proto také na něho hněvivě se obořil. Jak se můžeš opovážit krást dříví z mého lesa? Odpusťte mě to, pane rytíři, mám tuze špatný barák a proto už dlouho jsem přemýšlel, jak bych si ho spravil. Včera, jak tudy jsem šel, padla mi tato jedle do oka i pomyslel jsem si, tahle by se mi hodila. I nedalo mi to a už jsem si pro ní dnes došel a ji ze země vytrhl. Ty, že jsi tak silný, ptal se rytíř a s podivením pohlédl na ovčáka, který ještě stále držel jedli na rameni, ač nebyl velký, ale svalnaté postavy.
1: I což je o sílu, odpověděl ovčák. Jen kdybych měl něco lepšího na zub.
0: A co bys potřeboval, abys byl ještě silnější?
1: Inu, já myslím, kdybych snědl dva pytle hrachu a několik uzených kýt, že bych byl sto s obrem se potýkat.
2: Dobře, je-li tomu tak, přijď si zítra proto do hradu. Pro dnešek ti to ještě odpustím, že jsi mi tu jedli vytrhl, ale podruhé, cti můj bor, řekl rytíř a odjel na svém bujném koni.
0: Ovčák, který nezapomněl pánu poděkovat, vesele kráčel s jedlí domů a druhého dne stáhl ženě cíchu z peřin a šel si do hradu pro to, co mu bylo slíbeno. Hradní, který už od pána byl ovšem spraven, otázal se Ctibora.
1: Ale kam si to všechno dáš? A kdo ti to pomůže nést?
2: Naložím si to na ramena a ponesu to sám, odpověděl Ctibor.
1: Jsem tvůj blázen, že mi tohle povídáš.
2: O to, jak to unesu, se nestarej, jen mi dej, co tvůj pán mi slíbil.
0: Hradní naschvál naměřil mu plnou cíchu hrachu, aby se přesvědčil, zdali to ovčák unese, a přidal k tomu ještě šest kýt. Ale Ctibor zavázal si cíchu, do které vložil i kýty, poděkoval hradnímu a šel pohodlně domů. Za několik dní potom přišla na hrad zpráva z Prahy, že tam bude velký turnaj, ve kterém se měli sjet rytíři z celé země. Tenkrát panoval obyčej, že sice rytíři zřídka se mezi sebou potýkali, ale měli za to silné panoše, kteří při těchto zápasech spolu závodili, aby ukázali, kdo z nich je silnější a statečnější. Pouze Reisenburský pán neměl náhodou tenkrát žádného panoše tak silného, aby se mohl na něho spolehnout, že v zápase zvítězí. I byl ve velké nesnázi, až konečně si vzpomněl na Ctibora. Proto také ihned pro něj poslal.
2: Poslyš, Ctibore, řekl, když ovčák vyšel do dveří. Nechtěl by se stát mým panušem?
1: Ach, chtěl bych, a jak rád!
0: Musel bys však se naučit zacházet se zbraní a dobře jezdit na koni.
1: Tomu všemu se rád naučím, síly mám teď až na zbyt.
0: Dobře tedy, jdi k hradnímu, on ti dá jiné šaty, ale za týden musíš všechno umět. Potom pojedeme do Prahy. Ctibor skákal radostí až do stropu, když slyšel, že pojede do Prahy, a ve dne v noci se učil. Než uplynulo 8 dní, uměl vše, co je panoši potřeba, a rytíř úplně spokojen odebral se do Prahy. Tam z celých Čech byli pohromadě rytíři a též mnoho cizinců. Zvláště se mnoho vypravovalo o jednom, který prý vzal sebou velmi silného obra. Když nastal den určený k turnaji neboli zápasu, sjeli se všichni na stanovené místě, kde pro pány a paní bylo připraveno lešení, které bylo ověšeno skvostnými koberci. A právě před tímto lešením měli se panoši potýkat. První vjeli na zápasiště 2 panoši na pěkných koních. Jeden byl onen vyhlášený obr. Druhý panoš náležel kterému si českému pánu, ale v malé chvíli byl cizincem poražen. Tak se stalo již několikrát a proto cizinci měli z toho radost, kdežto čeští páni považovali to za pohanu. Tu přišla řada i na Ctibora. Když předjel a cizácký obr ho viděl, pohrdlivě přeměřil jej zrakem a poněvadž Ctibor se mu nezdál dost silný, řekl mu pohrdlivě:
1: jak můžeš se opovážit, ty mužíčku, malý mužíčku, se mnou se potýkat? Tebe rozmáčknu jako ten kámen.
0: A už vzal obláskový kámen do ruky a rozmáčknul ho jako homolku.
1: Inu, odpověděl Ctibor a popojil až k němu. Když myslíš, že jsem proti tobě slabý, nepotýkejme se, ale na rozchod podejme si ruku.
0: Obr podal mu s oušklepkem pravici, ale Ctibory popadl, vyhodil obra do povětří a rázně s ním praštil na zem, že hrdopíšek se ani nemohl postavit na nohy.
1: Myslíš, že jen u vás umějí kameny mačkat? U nás umíme ještě mnohem víc.
0: Zvolal statečný Ctibor a kdekdo vzdával mu pochvalu za jeho podivuhodný čin. Avšak v tom se ozval rajsenburský pán.
1: Ctibore, Ctibore, obrův pán ujíždí, pust se za ním.
0: Ctibor nechal obra ležet a pustil se za jeho pánem, který chtěl proto ujet, aby nemusel prohranou sázku zaplatit. Právě jel z kopce, když Ctibor ho dohonil. Skočil z koně a tak silně popadl kočár za kolo, že mu kus loukotě s 3 špicemi zůstalo v ruce.
1: Tak se, pane, od nás neodjíždí,
0: zvolal na úžaslého rytíře cizáka, který chtěj nechtěj musel se vrátit a českým pánům i Ctiborovi zaplatit. Ctibor za svůj hrdinský kousek se stal rytířem a dostal do znaku kus loukotě se 3 špicemi. I žil ještě dlouho potom v dobrém přátelství s pánem z Reisenburka a když zemřel, byl pochován v Hořičkách v kostele.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Setkání se zelenoočkou. Celý den mi bylo smutno. Včera jsem si přečetl, co bylo napsáno na zdi doupěte, ve kterém se svým dvojnožcem bydlím, tajným neviditelným kočičím písmem, které se nečte očima, ale čumáčkem. Přijdu za večerního soumraku, kočka zelenoočka. Otřel jsem se tváří a trochu i bokem o zeď, což v našem neviditelném kočičím písmu znamená, určitě tě budu čekat. A tak jsem čekal. Večer, když už bylo docela tma, ve které si dvojnožci musí dělat světlo, aby viděli, Zelenoočka přišla. Byla pěkně mouratá a povídá, namalát. Když jsem se o ní otřel, abych ji po našem pozdravil, odstrčil jsem ji. Tak byla lehoučka. Docela jasně jsem slyšel, jak jí v bříšku kručí hladem. Povídá mi, pojď k nám, zvu tě na večeři. Za chvíli se udělala malá škvíra v doupěti mého dvojnožce, Zelenoočka se rychle protáhla dovnitř a já za ní. Utíkala k mé misce a pustila se s takovou chutí do mé večeře, že jsem si sedla a jen se díval a díval. Vůbec jsem přestal mít hlad. Pak jsme seděli zase venku a dlouho jsme předli. Ona spokojeně, já divně, protože mi bylo divně. Pak Zelenoočka řekla, mohu přijít ještě ráno, budu mít zase hlad. A kde bydlíš, ptám se jí. Ona povídá, už nebydlím, toulám se. Ty to máš dobré, jsi ještě kotě. Až budeš docela velký, nejspíš se budeš toulat jako já. Předl jsem ještě divněji. Co je to za řeč? Vždyť přece je to na světě tak, že ráno máš plnou misku a večer máš plnou misku a můžeš jíst, kdy tě napadne. Když jíst nechceš, tak si hraješ. Jinou práci nemáš. Jen ráno, když dvojnožec vyleze ze svého pelíšku, pokloníš se mu, otřeš se o jeho neobratné tlapky, lehneš si na záda a on tě podrbe pod krčkem. Zelenoočka se na mě podívala. Očka měla veliká. Už vůbec ne zelená, jenom černá a řekla, jsi ještě mladý a proto jsi hloupý. Ty si myslíš, že si hraješ s dvojnožcem a zatím on si hraje s tebou. Se mnou se dvojnožci dokonce čumáčkovali a to se mi vůbec nelíbilo. Až budeš velký a hrát si už chtít nebudeš, vyženou tě. Ha? U vás nejsou malí dvojnožci? Buď rád. Ti si dovedou hrát velice ukrutně, bývala jsem od toho někdy docela utána. Potom Zelenoočka začala zpívat tichou, smutnou písničku o svém životě bez domova a o nevděku dvojnožců. Já jsem mlčel a poslouchal. Pak řekla dobrou noc a ztratila se. A já byl smutný, moc smutný. A večer, jako vždycky, než jsme šli spát, dvojnožec mě hladil vousatým dřívkem po tváři, pod krčkem, po celém těle a čekal, že budu spokojeně přijíst. Já mlčel. Takový, že by byl kočičí život. To je k neuvěření. Další den přišla Zelenoočka na snídani. Kočky, ta vám baští, než se ohlédneš, je miska prázdná. Já jim schválně pomalu, každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé, jednak na Zelenoočku víc zbude. Když jsme si po jídle umyli tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. Venku Zelenoočka povídá, jsi hodný, modročko. Já tě za to naučím lézt na strom. A hned jsme se do toho dali. To se musíš nejprve přikrčit, řekla a přikrčila se. Pak musíš nabrat dech. A nabrala dech, až se jí hřbet naježil. Teď musíš hodně vysoko vyskočit a přitom divoce a hodně zvláštně zakňučet a zabručet. A zakňučila a zabručila velice divoce a byla na stromě. Tam povídá, jak se ti zaseknou drápy, máš vyhráno. Potom už jen kňučíš a bručíš a nahoru to jde samo. Zkus to po mně. A byla ve větvích. Tak jsem to zkusil. Skrčil jsem se, zabručel, vyskočil, zasekl drápky, zabručení mi šlo, ale strom byl nahoře hladký, drápky mě nechtěly udržet, spadl jsem. Jako zralá hruška, povídá Zelenoočka a volá z větve, musíš víc ze široka, pěkně strom obejmout. Tak já ze široka ale spadl jsem ještě víckrát, než kolik mám nožiček. Jako zralá hruška, řekla vždycky Zelenoočka a zakroutila nespokojeně hlavou. Nakonec se mi to přece povedlo. Vyškrábal jsem se k Zelenoočce na větev. Kočky, to je tak pěkné dívat se na svět z výšky. Seděli jsme vysoko a dívali se daleko do světa. Zelenoočka se dívala přivřenýma očima a předla. Já se díval docela vyjeveně a mlčel jsem. Myslel jsem na to, že Zelenoočka je tak moudrá, ale nikde nemá teplý pelíšek a nikdo ji nepohladí. Bylo mi to moc líto. Přitiskl jsem se k ní, pohladil jí čumáčkem po krku a něžně jí vrněl do ouška. Ona si ode mne odsedla a řekla, dej pokoj, nebo dostaneš blechy. Já nespím v čistém pelíšku jako ty. A podrbala se. Co je to dostat blechy, Zelenoočko? Zeptal jsem se. Ona naježila vousky a řekla, to poznáš, jestli si ode mě neodsedneš. Já si neodsedl, protože jsem měl Zelenoočku rád. Schválně jsem si k ní sedl ještě blíž a čumáčkem jsem ji hladil a Zelenoočka už neříkala nic. Jen občas mě ocáskem lehonce plácla a potom si položila hlavu na přední tlapky a tiše broukla. Ach, ty hlupáčku malý, je mi s tebou dobře. Seděli jsme tak spolu a seděli. Dole pod námi chodili dvojnožci, o kterých Zelenoočka povídala, že správně se jim říká lidé. Slunce se chystalo ke spánku, den pomalu končil. Bylo to pěkné. Najednou kolem přeběhla obrovská obluda. Funěla, brblala, houčela vpředu. Měla veliké bíle svítící oči a vzadu malinkaté rudé. Náhle se zastavila u hloučku dvounožců, otevřela tlamu a všechny je schlamstla. Potom zamrkala malýma červenýma očkama po straně a běžela zase dál s velikým rámusem. Docela jsem se vyděsil. Vždyť ta nestvůra zhltla najednou tolik lidí. Zelenoočka jen mávla ocáskem. To nic, ona je na jiném místě vyplivne a hned zase spolíká jiné. Běhá tu často. Proč se tak krmí lidmi, když ji nechutnají, nevím. Já se jí raději vyjíbám. Bylo už docela tma, když mě zavolal můj dvounožec, totiž můj člověk, abych šel domů. Dali jsme si se Zelenoočkou dobrou noc a já šel do svého pelíšku. Dvě věci mi však nedali spát. Něco mě v kožíšku hryzalo a kousalo a hlavou mi vrtalo, kdo je ta podivná nestvůra, která políká lidi a jinde je zase vyplivne.
5: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel koliha, kterému doma říkali jájínku. Tomu jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá,

a každou chvíli některý z nich zatroubil Jojinku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale Jojinku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl Ela hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral, a od té doby mu vlastně začali říkat Modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolesci. A oni to vlastně sloní provazolesci byli. Ale kdo je cvičil, no, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes Jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloní a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom Jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali Trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel, každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? No, nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous. A ten inkoustovi se dal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jakoby nic, ohromní provazolesci, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. No, to bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovous stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se neusmíval a klaněl.

Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal, do háje do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Dnes

0: Už jedou?
1: Nejedou!
2: Nelží!
0: Už jedou. Na mou duši jedou! Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo? Špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
5: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
3: Co bych si rozmýšlela?
5: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
3: Nedej se zakřiknout,
5: volal za ní na rozloučenou.
3: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
5: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
1: Tak začněme,
5: zvolala vrchní čarodějnice.
1: A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
5: A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbola od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem.
1: Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá.
5: Ale teď se ozvala znovu teta Bimbola.
1: Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice.
5: A z kapsy u zástěry vyhrabala notes.
1: Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
3: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
1: To se ukáže, řekla teta Bimbola.
5: Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
1: Je to pravda?
5: Ptala se vrchní čarodějnice.
3: Ovšem, ovšem,
1: volala malá čarodějnice,
3: je to pravda.
5: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
1: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
3: Jak to?
5: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
3: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
1: No, právě proto,
5: hubovala vrchní čarodějnice.
1: Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
5: A kromě toho, přisolila si teta Bimbola, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
1: Cože?
5: Vykřikla vrchní čarodějnice.
1: Ještě tohle?
5: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
1: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidrýsek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidrýsek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Máničko, slyšíš?
2: Co je, maminko?
1: Co tam děláš?
2: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
1: To ještě neznamená, že se musíš cpát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
2: No jo, porad.
1: A pojď sem.
2: Teď už jdu, babinko.
1: Co pak nevíš, že se na Štědrý den má držet půst? Takhle to zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
2: Snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
1: Postit se o Štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
2: Jo?
1: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
2: Tu znám, hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
1: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
2: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
1: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
2: No to záleží na tom, co je na stole.
1: Přestaň už konečně odmlouvat, nebo ti Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na ořechové kuličky.
2: Já už žádné cukroví nechci.
1: No ty možná ne. Ale Hurvínek ano. Má je moc rád.
2: A kde jsou ty mísy?
1: No přece v příborníku.
2: Tady je jenom jedna.
1: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu. Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
2: Já? No to pic.
1: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
2: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
1: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
2: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
1: No to hezky začíná.
2: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí a patří ke koledě.
3: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, byl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
1: Nikam utíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil džbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
2: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez. Takže, Máničko?
1: No?
0: Osol tady ty plátky kapra.
1: Solím!
0: Počkej, opatrně! Šetři soli.
1: Já myslela, že když je ten štědrý večer.
0: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
1: A proč zrovna 9?
0: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
1: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
0: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
1: A kde ryby neměli?
0: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
1: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
0: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
1: A rybí polévku měli?
0: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
1: Mm-hmm.
0: Vždyť víš, jak se zpívá.
2: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí Vlaštovice, hej, hej, koleda.
1: Selfa polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
2: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
1: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
0: Tak takhle nějak to tenkrát bývalo.
1: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
0: No tak počítej. Jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
1: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? To proti upírům.
0: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
1: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
0: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
1: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
0: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse. A ne v žaludku.
1: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
0: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
1: Když ty mi děláš takové laskominy sladké. Já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
0: Ale kdy pak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo. A dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
1: Já ti tedy měli chutě, předkové.
0: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No, právě taková, co z ní potají loupeš rozinky. Ale myslíš, že tě nevidím?
1: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
1: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No prostě co dům dál.
1: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapre už je ovalený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
1: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raději mi ukaž, jak z tu mísu nás dobila.
1: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Což to, Janku, což to snět?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zbaštila.
1: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
1: To nemůžu. Na štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Máničko?
1: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, tak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.

0: No, a na řadě je rada šestá. Tram, tada, tam, tada,
1: tam, tada, tam, tada. Koncert a divadlo není příležitost k vyřádění. Samozřejmě taky výstava, cirkus a kino, abyste mě nechytali za slovíčko.
0: Děti, z téhle rady se dovíte, jak se na kulturním podniku chovat nemáte. Protože jak se máte chovat, to jistě každý z vás dvou ví.
2: No, to jistě z nás dvou.
3: Ví Mánička.
2: Ví Hurvínek.
0: Aha, takže si to pro jistotu připomeneme. Tak například, že do divadla nebo na koncert si oblékáte šaty slavnostnější než na výstavu, do cirkusu nebo do kina.
1: Samozřejmě, že jste umytí a učesání, že ano?
0: Ano.
1: Před odchodem si ještě podíváš na co, Máničko?
2: Na sebe, do zrcadla, jestli by to sluší. Poněvadž jinak bych nešla.
3: Ty se moc často do divadla nedostaneš, viď, Máničko?
1: No tak, Hurvínko, to se nedělá tohle. Ale hlavně si podíváš, no, Hurvajs, no, co musíš mít sebou?
3: Peníze na limonádu.
1: No ovšem, spousta lidí v divadle umřelo žízní. Ale já myslím, jak si na co nesmíš zapomenout.
3: Pozasínat doma, aby se neplýtvalo energií, než se vrátím z divadla.
2: Ano.
1: No to taky samozřejmě, ale bez čeho by tě do divadla nepustili, no?
3: Bez čeho letí?
1: No, sáhneš do kapsy, jo?
3: No, sáhnu do kapsy.
1: Jestli máš...
3: Kaťata.
1: Stupenku, šmudrcho pořád. Bez té by tě tam neto...
3: Nepustili.
2: No, ale ovšem, bez kaťat taky ne, pane Spejble.
1: No, samozřejmě, no. To je pořád. No, tedy vstupenku máš a jako slušně vychovaný člověk přijdeš do divadla jak?
3: V kaťatech.
1: Včas přece.
3: Včas v kaťatech.
1: No, protože kdo přijde do divadla pozdě...
3: Bez kaťat.
1: Budí...
2: Diváky, kteří usnuli.
0: Ale co pak do divadla se chodí spát, Máničko? Budí nežádoucí rozruch.
1: Tak je to správně.
0: Tak je to.
1: Na své sedadlo se samozřejmě necpeš, nebo řekl bych lépe, nevalíš jako velká voda, ale...
3: Zurčím tam a bublám jako potůče.
1: No tak, zurčím bublej. A slušně poděkuješ, Žano, když diváci vstávají, abys mohl projít, ne?
3: Ano, abych mohl prozurčit.
1: No tak dobře, ty potůčku. A vždycky procházíš, jak si bych řekl, čelem k ním.
3: A proč ne zády?
2: Já se taky divím, Hurvínku. Ze zadu si mnohem hezčí.
3: Jo, myslíš?
2: Ha?
3: Ty ze předu, Máni.
2: Fakt?
3: No, ale musí být matmoucí.
2: Jo, si toho zase nechá.
1: Proč ne zády, se ptáš? No, abys někomu nedupl na nohu, ne?
0: Ale když už někomu na tu nohu šlápneš...
1: No, tak řekneš, no...
3: Já víc nemohl.
0: Ale ovšem, tak nevkusně se nežertuje, Hurvínku. Zdvořile se omluvíš. Ovšem, ještě než jdeš na svoje místo, koupíš si program. Když na to zapomeneš...
2: Tak ho nemám, viď, bábinko?
0: No jistě, ale nemůžeš...
2: Si v něm číst, když ho nemám, že ano?
0: No pochopitelně, ale kdybys ho chtěla mít...
2: Není mi to nic platné.
0: Musíš počkat na přestávku. Nesmíš se prodírat z řady ven, nebo dokonce luskat na uvaděčku prsty, že?
1: To je správně, no. Paní Kateřino. Já bych ještě doplnil, když dovolíte.
0: Ano.
1: Když začne představení, představ si to, Hurvínku.
3: Já si ho představuju.
2: Já no, taky, já taky.
1: Takhle hledišti samo sebou.
3: Se zhasne.
1: No, ale musí tam být jaksi...
3: Tmá, když je zasnuto.
1: No jistě, když se zasne, tak je tmá, to dá rozum. Ale není...
3: Tam světlo.
1: No Šmangote, když je tmá, tak...
3: Není světlo.
1: No to dá rozum, když jsem to říkal. Ale není slušné, jak si mluvit.
0: Tak, ano.
1: To jsem chtěl říct.
0: No.
3: To si řekl moc hezky, tatí.
1: No vidíš, divák se má...
3: Dívat.
1: Potichu, že ano.
3: Co pak se může dívat na hlas, tatí?
2: Nemůže.
1: Já chci říct, že musíš být potichu, tedy ne si šeptat třeba se sousedem, nebo dokonce napovídat hercům, nebo šustit sáčkem z bombony, hlasit tě je chroupat, mlaskat. Nesmíš kašlat.
2: Jejde nám ke, pane Spejble, co když mám kašel?
1: No, když máš kašel nebo rýmu, odložíš...
3: Je v šatně, co tě mohlo napadnout, dítko?
1: Odložíš návštěvu divadla.
2: Aha.
1: Nebo koncertu.
0: No, a proto si taky na koncertě neprospěvuješ se zpěvákem, Máničko.
2: Jasně, jenom si tak pobrukuju, že?
0: Ale ani to ne. Vedle tebe sedí posluchači.
3: Kteří třeba mají sluch, Máni. Jak si to...
1: Které by to rušilo, Hurweis.
3: Teď já vím.
1: No tak... Kdyby si pobrukoval každý, víš, jak by to vypadalo?
3: Jako hejno medvědu na výletě.
0: No vidíš, taky si nepodupáváš do taktu. Ani nadšeně nejucháš. A naopak, když se ti něco nelíbí, necháš si to pro sebe.
1: No a teď si řekněme, tohle představení skončí, no a co udělá slušný divák? No,
3: vyskočím a pádím k šatně.
1: Ale slušný divák účinkujícím poděkuje.
2: To mám za nimi letět do šatny.
1: Ale potleskem přece jim poděkuješ.
0: Takže divák nevyskočí a nepádí honem k šatně. Tam se netlačí, nestrká a nehádá. Pokud jdete spolu, Hurvínku, vyzvedneš kabáty ty. Napřed si oblečeš ten svůj.
2: A na něj ten můj. A já budu bez kabátu.
0: Ale ty máš nápady. Hurvínek se obleče napřed, aby měl volné ruce a mohl do kabátu pomoci tobě.
1: I tady platí, že chlapec pomáhá do kabátu dívce. Muž ženě, starší osobě pomáhá ta mladší, žáno.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
5: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám, že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády, tralala. Vždycky je to veliká legrace a letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala. Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem. Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl? V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, pozuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbil, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat. A vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět. Pochodovali, řinčili, štíty kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude. V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, raz a dva. A dup a dup. Od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly pozuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl, a já se tolik těšil na borůvky. a celý se roztřásl. Zastavit stát, zavelila zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč. Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé, my černé zákeřnice jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my černé zákeřnice jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my černé zákeřnice oznamujeme obyvatelům meze, že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás, černé zákeřnice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my, černé zákeřnice. Za čtvrté, sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my, černé zákeřnice. Rampam, rampapam. Zákeřnice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme, dal se slyšet další a kdo si se podivil, cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě.
6: Oni nejsou zlí, zabručel čmelák, jen nejsou moc stateční, tak je to. Pak zamyšleně dodal, ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my. My začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme? Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené.
7: Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad, vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná?
6: Přímo v táboře zákeřnic, zabručel čmelák, ale mravenec se radoval.
7: To jsem si myslel, to je moc dobře.
6: Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál.
7: Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán. Tak ho vyklop, zamumlal čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice? Jen poslouchejte, zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstím lstivé zákeřnice, tralala. Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek. Ha, ha, smáli se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce. Ha, ha, veselili se. To se dalo čekat, že ti z meze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně. A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se s temným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.
8: Velká záchranná akce. Pepa Padrát se dolů po schodech coural. Díval se na své ruce, na ty ukoptěné prsty s nateklými klouby a bylo mu jasné, že otevřít zámek už nesvede. Co teď? Pryč s tím. Nepozorovaně vylovil svůj kasařský drátek ze svetru a hodil ho do světlíku. To už všichni čtyři stáli před profesorovým bytem.
9: Tak, Pepu, jdi na to,
8: velel Vasil.
9: Já se ztratil.
8: Začal kvílet Pepa Padrát.
9: Je pryč. Můj papadrátek je pryč. Kde je?
8: Padl na kolena a docela zdařile předváděl, jak se hledá jehla v kupce sena.
9: Roztrnu ho nejdřív na dvakrát a potom na mrňavý kousičky Padráta,
8: oznámil Vasil dokola. V té chvíli se nečekaně projevil Ramses.
10: Já k němu chodím touhle dírou,
8: pravil ledabile a ukázal na mosaznou záklopku ve dveřích. Když ji přizvedl, ukázal se otvor dost široký pro vhození novin nebo dopisu.
10: Koukejte, takhle.
8: Nadechl se, protáhl se, strčil hlavu do té štěrbiny a pak už tam snadno vsoukal celé tělo. Hned na to se ozvalo měkké žuchnutí. Ramses dopadl na botník, kterým profesor dveře zatarasil.
10: Dělejte, já vás povytáhnu,
8: houkl do schránky na dopisy. Kdyby ho teď otec viděl, změnil by nejspíš svůj názor na to, kdo je jeho jediný syn. Nejdřív šel na věc Vasil. Zdálo se, že rozbourá dveře. Tak dlouho už se nemusel napínat a natahovat, že zapomněl, jak to vlastně lichožrouti dělají. Byla to makačka, ale nakonec ho Pepa s Changem dovnitř vecpali. Škrtič Čango byl hubeňur. Ten se štěrbinou protáhl bez potíží, jen s Pepou Padrátem to bylo horší. Dovnitř se dostal, ale trochu potrhaný. Teď už přešlapovali všichni v předsíni. Z pracovny se k ním linula tichá hudba a vůně viržinka. Nespí, řekl Ramses a na chvíli přepustil velení Vasilovi.
10: Co uděláme?
8: Zeptal se. Vasil se v tomhle počestném profesorském bytě s naleštěnými parketami, obrazy a knihami necítil dobře. To nebyl jeho rajon.
9: Co myslíš ty, mladej? Nejspíš ho znáš jako svý fosekle.
8: Vasil se frajersky zašklebil, ale všichni v tom pocítili jeho nejistotu. Ramses nedal najevo, jak ho to potěšilo, jen věcně přikývl.
9: Chodili jsme si sem s bráchou hrát od malička.
10: Hrát?
8: Vasil vytřeštil oči.
9: Jak hrát? S čím hrát?
10: No, s ním, odpověděl Ramses. Všelijak jsme se mu ukazovali a předváděli a sundavali mu z nohy ponožky. A on byl s tou úplně vedle. Pořád si všechno zapisoval. Dokonce si nás jednou nakreslil do toho svýho bloku. Mě docela trefil.
9: Tak vy.

0: je zděšenější než Vasil. Tak dost řečí, oklepal se Vasil. Tohle, ať si mladý vyřeší v rodině. Nás do tohohle kvartíru poslal šéf na jinou prácičku. A já jdu na to. Kryjte mi záda. Vasil neohroženě vtrhl do pracovny.
1: Profesor Kadeřábek odhodil tenisovou raketu a spráskl ruce. Nemohl tomu uvěřit. Před ním stál tak mohutný, urostlý a zarostlý lichožrout, že se musel štípnout do tváře. Ne, nespí, nic se mu nezdá. Tohle je skutečnost. Profesor nenápadně ustupoval k psacímu stolu. Tam ležel jeho blok a tuška. Musí si ten úžasný exemplář načrtnout, aspoň pár skic. Ale sotva blok zvedl, lichožrout mu zmizel z očí. Byl to mžik, jen doticha strumy zatrnčely. Jak by ne, když Vasil skočil na tenisovou raketu a splynul s ní. Padrát se škrtičem to pochopili jako povel k útoku. Vplížili se do pracovny a obhlíželi terén. Profesora neviděli. Ten se totiž nečekaně hbitě schoval pod psacím stolem. V ruce měl blok a skicoval. Byl jako v tranzu. V tom vědeckém vytržení mu tuška sama jezdila bleskově po papíře. Měl je toho dlouhého, vytáhaného hubeňoura i toho zmaštěného a zanedbaného lichožroutího strejce. Dívali se na něho ze skicáku a teď i z pokoje. Sotva se však pohnul, zmizeli. Jen zasklený portrét profesora Kadeřábka na zdi za psacím stolem se rozkýval a pod skříní gumová myš, kterou tady zapomněl Bernardín paní Voráčkové, zapištěla. Autor rukopisného veledíla Život lichožroutů ovšem věděl, co to znamená. Na nejrůznější chameleonské triky lichožroutů si zvykl už od doby, kdy ho chodili pošťuchovat ti dva malí rošťáci. Bože, pomyslel si, kdybych tak i tyhle nevídané exempláře dostal do klece, to by bylo bádáníčko. Klec stála ve vzdálenějším rohu jeho velké pracovny a něco se tam dělo. Zaskřípala a jakoby se zakymácela. To se Ramses snažil terárium odstrkat. Vidět ho ale nebylo. Sotva se k němu profesor otočil, splynul s kobercem. Profesorovi náhle něco blesklo hlavou. Byla to ohromující myšlenka. Co když tenhle vpád lichožroutů do jeho vědecké svatyně není náhoda? Nesouvisí to nějak s tím záhadným hlasem v telefonu a se všemi těmi ostatními zlověstnými úkazy? Není to snad dokonce? A nad tou myšlenkou se mu zatočila hlava. Nějaký výsadek? Komando, rychlá rota nasazená sem z nějakého lichožroutího hlavního štábu, aby osvobodila z klece jeho zajatce? A jestli je to tak, uvědomil si profesor Kadeřábek, pak musí celou knihu přepsat, úplně změnit svůj náhled na lichožrouty jako na jakési plaché a vlastně roztomilé domácí tvory s jedinou neřestí, krádežemi ponožek. Tuliku, neboj, my tě zachráníme, zvolal najednou Ramses a tloukl na víko skleněné klece. A potom výkřiku se strhla lavina. Vasil vyskočil z tenisové rakety a řval na Čanga, který vylézal spoza skříně, kde splynul s tou hubertovou gumovou myší. Skoč po něm, přiškrďo! Čango si připravil svou škrtičskou šňůru a vyrazil. Jenže

na leštěných parketách mu ujeli nohy. Chytil se u brusu a strhl ho i se vzácnou čínskou vázou a talíři od večeře. Byla to taková rána a třeskot, že se v přízemí Hubert rozštěkal a tím zburcoval i svou paničku. Pomoc, pomoc, to volal Tullamore junior. Všechno ze svého vězení v teráriu viděl a dostal strach, že na něho přátelé v tom zmatku zapomenou. Pak ze stěny spadl profesorův portrét a vynořil se Pepa Padrát. Viděl, jak se Vasil Oklec mocně opírá. Jeho ponožkové svaly na pažích a na zádech se vlnily a vzdouvaly. I Ramses zatínal zuby a snažil se, jak mohl. Pepa Padrát už žádnou velkou sílu neměl, ale zůstal mu fortel. Popadl v koutě smeták a když Vasil s Ramsesem terárium trochu nadzvedli, vklínil násadu do té mezery. Všichni čtyři, teď už se k ním přidal i Čango Škrkič, se na násadu pověsili. Vítězství! Terárium se převrátilo na bok. Tullamore junior se z něho vykulil, přitáhl si uzel na svém frajerském kostkovaném šátku a slastně se protáhl. Byl na svobodě.

0: to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pikipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pikipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pikipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pikipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! Kočko, Pikipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pikipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadýlko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pikipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl před zrcadlem, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pikipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pikipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pikipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pikipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo. To se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pikipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Pikipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, ne, ne, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní. Na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit. Ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pán, já jsem vzepřel o zábradlí, držím. No a to už ten pán otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř. Za náma zavřel dveře, jsme vevnitř před síní a pán volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť, pán říká, to nevadí, držte ho, já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán, posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem. No prosím, prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, ne, ne, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mě narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pohádka o Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty, ty, ty.
0: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
2: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
1: Abychom se navzájem poznali,
0: povídala paní učitelka,
1: každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
1: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
0: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
3: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
0: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
4: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
0: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
1: Líbilo se mi tam,
0: odpověděla Věrka. Všichni byli rádi, představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
1: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
1: Jsou mezi námi děti,
0: řekla,
1: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
0: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
0: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
1: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
0: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívaly na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose. Co budeme dělat? Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
1: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
0: navrhl někdo.
1: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády?
0: Řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další. Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako oporka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky.
3: Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali.
0: No, je to vážné, řekl potom.
3: Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby.
0: Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil.
3: Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli.
0: Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi.
3: Doktor mlčky přikývl.
0: Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose.
3: Dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
0: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
3: Doktor rozpačitě pokrčil rameny.
0: V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven.
3: Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
0: A kdy k tomu dojde?
3: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel.
0: Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout.
3: Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o něčem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa. Další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: Gigi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: chuť na jabka.
1: Máš to doma kruté zřejmě. Bratře Září, vystřídejte.

Jak pásl jeník kobylku. Žili jednou tři bratři. Jejich otec je měl všechny rád, ale přece jen toho nejmladšího jeníka měl nejraději. Bratři proto jeníka nenáviděli a říkali, že je hlupáček. Otec jim náhle zemřel a nikdo tolik neplakal jako jeník. Tři dny seděl u mrtvého otce a truchlil. Když otce pochovali, chtěl jít sloužit. Ale nejstarší bratr mu řekl, co ty bys dělal ve světě, hlupáku, první půjdu já. A když se mi dobře povede, tak se pro vás vrátím. A šel. Když tak šel hlubokým lesem, potkal starou babičku. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se ho. Ale jdu do služby, odpověděl jí nejstarší bratr. Tak pojď ke mně, povídá babička. U mne je málo práce. Mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. Tak synek šel. Přišli do chaloupky, babička dala chlapci najíst a napít, přivedla kobylku a řekla. Hlídej jí dobře, jestli ti uteče, setnu ti hlavu. Chlapec vzal kobylku, zavedl ji na louku, přivázal ke stromu, aby se pásla a sám si lehl a usnul. Když se probudil, kobylka byla pryč. Běhal po lese, volal, křičel, ale všechno bylo marné. Kobylka jako kdyby se do země propadla. Když tak běhal po lese a hledal kobylku, přišel ke studánce. U studánky seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak hledáš, chlapče, ptal se ho. Hoch byl mrzutý a tak nevlídně odpověděl. Co hledám? Kobylka mi utekla, tu hledám. Stařeček prosil, aby mu chlapec nabral vodu ze studánky, že je starý a slabý, a pak, že by mu poradil, kde by kobylku našel. Ale chlapec mu zlostně odpověděl. Ještě abych vám posluhoval, mám sám dost práce. A běžel dál. Když kobylku nenašel a večer se vrátil domů bez ní, utěla mu babka hlavu. Doma zatím bratři čekali na svého nejstaršího bratra a když se ho nedočkali, řekl prostřední. Teď půjdu do světa hledat štěstí já. Ty, Janku, zůstaň doma. Když se mi dobře povede, vrátím se pro tebe. Jeník zůstal doma a prostřední bratr šel přes hory a doly hledat štěstí. Přišel do hlubokého lesa a kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka, u které kdysi sloužil i nejstarší bratr. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se babka. Ale jdu do světa sloužit, odpověděl jí prostřední bratr. Tak pojď ke mně, povídá babka. U mne je málo práce, mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. A chlapec přijal službu tak, jako předtím jeho starší bratr. Babka mu zase dala najíst a napít, přivedla kobylku a když jí měl pást, usnul a kobylka zmizela. Běhal po lese, všude hledal, až přišel ke studánce, kde seděl stařeček, tenký jako věchýtek. Stařeček se ptal, co hledá. Hoch řekl, že mu utekla kobylka. Stařeček ho požádal, aby mu nabral vody ze studánky, že je starý a slabý. Ale hoch mu řekl, já mám sám dost své práce a ještě vás budu obsluhovat. A tak mu stařeček neřekl o kobylce. Když večer přišel chlapec domů bez kobylky, utěla mu babka hlavu. Zatím jeník doma čekal. A když se dlouho bratři nevraceli, pomyslel si, ti už na mě dávno zapomněli. Půjdu tedy sám do světa a najdu si nějakou službu. A šel. Šel přes hory a doly, až jednoho dne přišel do hustého lesa. A kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka. Kam pak, chlapče? Zeptala se jeníka. I do služby, babičko, do služby, odpověděl jí jeník. A nechtěl bys u mne sloužit? Budeš mít málo práce, jen pást jednu kobylku.
A Jeník jí řekl, ale babičko, budu pást třeba celé stádo, jen když dostanu službu. Babka mu doma dala jídlo a pití, pak přivedla kobylku a řekla, hlídej jí dobře, uteče-li ti, setnu ti hlavu. Jeník dal kobylce ohlávku, zavedl jí na pastvu a hlídal. Ale protože se dobře najedl a napil, chtělo se mu spát a tak usnul. Sice dlouho nespal, ale kobylka zatím zmizela. Jeník rychle vyskočil a šel jí hledat. Hledal po celém lese, až přišel ke studánce. U ní seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak, synku, hledáš? Ptal se stařeček. Kobylku hledám, dědečku. Usnul jsem a utekla mi, odpověděl Jeník. Naber mi vodu, synku. Jsem starý a slabý, prosil stařeček. Hned, dědoušku. Měl jsem taky takového dědečka, ale ten už umřel, řekl Jeník a nabral do klobouku vodu ze studánky a podal stařečkovi. Ten se napil a poděkoval. Dědečku, neviděl jste tady kobylku? Ptal se Jeník. I viděl, viděl. A že jsi byl tak hodný a posloužil si mi? Tak ti pomohu. Tady máš píšťalku. Když na ní zapískáš, kobylka přiběhne, i kdyby byla až na konci světa. A tady máš lískovou hůl. Zasaď ji tam na ten kopec a řekni, zazelenej se. Hůl se zazelená a kobylka bude vysvobozena. Když stařeček domluvil, zmizel. Jeník tak pozorně poslouchal dědečka, že málem zapomněl na kobylku. Tu ucítil v ruce píšťalku. Zapískal a kobylka vedle něho zařechtala. Vzal ji za ohlávku a vedl na kopec, který mu ukázal dědeček. Tam zasadil lískovou hůl a řekl, zazelenej se. Les zahučel, kobylka se zatřásla a vedle Jeníka stálo krásné děvče. Chaloupka i s babkou se propadla do země. Dívka děkovala Jeníkovi, že ji vysvobodil ze zajetí zlé babky. A že se děvče Jeníkovi líbilo a Jeník se líbil dívce, odvedl si ji domů a byla svatba. Žili šťastně až do smrti a často vzpomínali na hodného dědečka a v duchu mu děkovali.

Liška a past. Poslyšte bajku o tom, jak dobrá rada je nad zlato. I mrštná a chytrá liška upadne někdy do léčky. Jedna taková zrska jen na okamžik nedávala pozor a málem za to zaplatila životem. Past, ukrytá ve křoví pod listím, z nenadání sklapla a usekla jí ocas. Na chvilku se liška zaradovala, že zůstala naživu, ale potom začala bědovat, neboť přišla o svoji nejkrásnější ozdobu. Jaká hanba, objevit se mezi družkami tak zohavená. Prstem si na ní budou ukazovat, potají se jí posmívat. Usilovně přemýšlela, jak ze své nouze udělat ctnost. Nemám-li se hanbou propadnout, musí i ostatní lišky běhat po světě bez ocasu, rozhodla se nakonec. Svolala velký sněm, kde se předváděla a nakrucovala, jak jen mohla. Vzala si slovo a pronesla řeč. Mé milé přítelkyně, prohlédněte si mne dobře. Místo hoňatého ocasu mám jen malý pahýlek. Proč, ptáte se? Protože přišel čas krátkých oháněk, opice, kozy a psi to už dávno pochopili. Rychle odložte svůj dlouhý chvost a zbavte se ho, dávno už není v módě. Kamarádky lišky jen zíraly neschopny slova. Ale nejstarší lišák hned věděl, kolik uhodilo. Tvůj chvost zůstal v pasti. Dobře jsem to viděl. A dnes už zdobí klobouk nějakého lovce. Jen proto bychom se měli zbavit své nejhezčí ozdoby. Sama na nás teď líčíš past, ale nikdo v ní neskončí. Jen hlupák tě poslechne. Protože se mezi ostatními liškami žádná hloupá nenašla, chlubí se všechny, až na tu jednu, huňatým ohonem dodnes.

0: rybk.
1: Pouští Sahárou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
2: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
3: K vodě? Dobré 2-3 dny.
2: Výborně! Taková krásná široká pláž.
0: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka k Jičínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
5: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
4: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
5: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
4: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
5: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
4: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
5: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
4: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k po otevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
6: manže.
4: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
6: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
7: Tak já mu ten klobouček dám,
4: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
5: Vždyť je těch vojáků jen 26.
4: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem. 27. A zas počítal Rumcajs.
5: 26.
4: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
1: Já bych vám Hanku. Hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
0: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
0: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
0: dolů,
1: svoji
0: jako
1: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
0: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
0: Ramenka jsou stažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena, a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
0: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
0: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
0: Ahoj.

Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech.

0: A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedějsky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Tiki kalendář! Dnes je 16. září.
2: A svátek slaví Ludmila.
1: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
2: To je přece Ludmila.
1: Aha.
2: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
1: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
2: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky,
1: všechno...

0: Ančka zachrání psa Fída. Byla skoro půlnoc a panenky spaly ve svých postýlkách všechny, kromě Ančky. Ležela knoflíkové oči upřené nepohnutě na strop. Každou chvíli si prohrabávala svou hadrovou rukou přízové vlasy. Přemýšlela. Když už byla dlouho a dlouho přemýšlela, vztyčila se konečně na svých měkkých loktech a pronesla. Už jsem to celé promyslela. Tu každá panenka zatřásla druhou, vztyčila se a řekla. Poslouchejte, Ančka si to celé promyslela. Řekni, o čem si přemýšlela, drahá Ančko, pravil plechový vojáček. Doufejme, že to byly příjemné myšlenky. Nebyly to tu ze příjemné myšlenky, odpověděla Ančka, utírala si slzu z knoflíkových očí. Že jste neviděli Fída celý den, či ano? Ne, jen časně z rána, řekla malá Francouzka. Dělá mi to starost, pravila Ančka. A kdybych neměla hlavu právě vycpanou novou bílou vatou, jsem jista, že by mě z toho už bolela. Když mě naše paní odnášela dnes odpoledne do obytného pokoje, tolik plakala a já slyšela, jak její maminka říkala, uvidíš, že ho najdeme, on se vrátí jistě brzy domů. A já poznala, že mluví o psu Fídovi. Jistě je ztracen. Plechový vojáček vyskočil z postele a běžel klepaje svýma plechovýma nožkama ke košíku, kde spával pes Fído. Fído tady není, řekl. Když jsem asi kolem poledne seděl u okna, pravil Indián, viděl jsem Fída, jak si hrál s takovým žlutým hubeným psem na louce a potom, jak někam utekli dírou v plotě. To byl Priscilin pes Petkins, věděla Francouzka. Já vím, že je naše malá paní moc smutná, povídal Holanďan, protože jsem při večeři v jídelně slyšel, jaký tatínek říká, jen aby jedla svou večeři, že on sám půjde ven, aby Fída našel, ale úplně jsem na to zapomněl. To děláme všechny, kromě Ančky, vykřikla malá grejcerová panenka s křípavým hláskem. Ona musí za nás za všechny přemýšlet. Myslím, že je to dobrý nápad pokusit se Fída najít. Tím bychom ukázali, jak máme svou velitelku rádi, usoudila Ančka. Je to dobrý nápad, Ančko, vykřikly panenky. Řekni nám, co máme dělat. Nejdříve se musíme dostat na louku a pokusit se jít po stopě psů, vysvětlovala Ančka. Já umím dobře stopovat, pravil Indián. Indiáni dovedou přece moc dobře stopovat. Tak tedy nestrácejme zbytečně čas mluvením, rozhodla Ančka a vyskočila z postele. Panenky ji následovali. Okno dětského pokoje bylo otevřeno, panenky si tedy navzájem pomohly na římsu a skočily potom dolů do měkké trávy. Padly, to se ví, v nejpodivnějších polohách, ale samozřejmě je pád nebolel. U díry v plotě našel malý Indián stopu dvou psů, prolezl dírou a panenky ho následovali a přišli až k Petrkincově boudě. Pes Petrkins, když viděl zvláštní malé postavičky v bílých nočních košilkách, blížíš se po cestičce k němu, byl velice překvapen. Pes Petrkins byl příliš veliký na spaní v dětském pokoji a tak měl postavenou hezkou útulnou boudu pod vinným keřem. Pojďte dál, řekl Petrkins, když poznal panenky. Tak všechny panenky vešly do boudy, usadili se tam, zatímco Ančka vysvětlovala, proč přišli. Také mi to dělalo starost, pravil Petrkins. Ale nemohl jsem nijak vaší paní říci, kde Fído je, protože ona nerozumí psí řeči. Poslouchejte, Petrkins pokračoval, Fido a já jsme se měli báječně v parku, když tu najednou běžel proti nám nějaký ohromný člověk s takovou zvláštní věcí na konci holeba. Štěkali jsme tam na něho a Fido myslel, že si chce s námi hrát. Tak se k němu hodně přiblížil. A víte, co ten zlý člověk udělal? Chytil Fida tou věcí na konci té hole a odnášel ho k vozu, kam ho strčil ke spoustě jiných psů. To byl raz, co jí psi, vykřikla Ančka. Ano, odpověděl pes Petrkins, utíraje si prackou slzy kanoucímu z očí. Byl to raz. Šel jsem z dálky za vozem, viděl jsem, jak dal potom psi do velké drátěné ohrady, aby nemohli ven. Víš tedy, kudy se tam jde, Petrkinci? Zeptala se Ančka. Ano, snadno to najdu, odpověděl Petrkins. Tak nás povedeš, vykřikla Ančka. Musíme se pokusit Fida osvobodit. Tak Petrkins je vedl alejemi a nějakými ulicemi a panenky se všechny za ním batolily. Jednou cizí pes začal na ně dorážet, ale Petrkins mu řekl, aby se nepletl do cizích záležitostí. Tu je ten pes nechal a vrátil se domů. Až konečně přišli na místo. Někteří psi v ohradě štěkali na měsíc a ostatní pak plakali a naříkali. Pes Fido chudák tam byl všecek zablácený a svou pěknou červenou stuhu vlekl po zemi. Ale jak se zaradoval, když viděl panenky a Petrkince. Ostatní psi přišli až k samým drátům a kroutili hlavami podivením při pohledu na zvláštní postavičky panenek. Pokusíme se vás dostat ven, řekla Ančka. Všichni psi radostně zaštěkali. Na to Ančka s ostatními panenkami a Petrkincem šli k vrátkům, ale Ančka nemohla dosáhnout na zámek. Petrkinc si tedy podržel na čumáku, stoupl si na zadní nohy a teď už Ančka pohodlně dosáhla na zámek. Když byl zámek otevřen, psi samou nedočkavostí, aby už byli venku, strkali se a skákali na vrátka tak silně, až se do kořán otevřela a porazila Petrkince s Ančkou rovnou do bláta. Takového hafání a štěkání v sousedstvu ještě neslyšeli, jako tenkrát, když se všichni psi vyhrnuli z ohrady, lezli a skákali jeden přes druhého, jen aby už rychle byli všichni pryč. Fido byl poražen velkým psem a jakmile se zdvihl, šel Ančce pomoci na nohy. On, Petrkins a panenky zahýbali právě za roh, když se pohodný v noční košili šel podívat, co je to za rámus. Zastavil se pln podivení, když viděl řadu postaviček v bílých nočních košilkách, batolících se alejí, ale nemohl si vysvětlit, co jsou zač. Můžete si představit, jak panenky poděkovali Petrkincovi za jeho doprovod. A sami s Fidem utíkali domů, protože se už objevovalo malé světlo na východě, které věštilo brzký východ slunce. Když se vrátili domů, viděli na dvoře starou židli, kterou s velkou námahou přivlékli k oknu a pomocí ní se dostali zpátky do pokoje. Fido byl velmi vděčný Ančce a ostatním panenkám a než se uložil do svého košíku, olízl každé tvářičku. Panenky vlezly hned do postýlek a honem se přikryly, protože už byly velmi ospalé. A právě když usínali, Ančka se posadila na své postýlce a řekla, kdybych neměla nohy a ruce vycpané hezkou bílou vatou, jsem jistá, že by mě bolely. Ale protože jsou vycpané hezkou bílou vatou, nebolí mě. A ani bych neměla větší radost, kdybych měla celé tělo vycpané sluníčkem, protože vím, jak spokojená a šťastná bude naše malá paní, až sem ráno přijde a najde Fida, jak bezpečně spí ve svém košíku. a že už ostatní panenky spaly, Anička se také položila a přitáhla si pokrývku až pod bradu. Usmívala se tak široce, že se jí až dva stehy vzadu na hadrové hlavě rozpárali.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Babičko, podívej. Mají tu medvídky, autíčka a ty růže z papíru. A prstínky, hele. Vystřel mi prstínek. Nebo růžičku, nebo něco.
1: Vždyť já s tím neumím, Kristýnko. Já a puška. Počkej, až se tatínek vrátí ze světa. Určitě ti pak vystřelí, co chceš.
0: Až se naše vrátí, bude po pouti. Bobby.
2: Kristýnka loudila, jak nejlíp dovedla. Bohužel úplně marně. Babička si zapomněla brejle, ale i kdyby je nakrásně měla a věděla, kam míří, nedotkla by se něčeho, co střílí ani za nic. Ani pouťové vzduchovky.
0: Ty se bojíš, že nic netrefíš?
1: To by nebylo to nejhorší. Bojím se, že někoho trefím. Někoho, ne něco nebo nic.
0: Babi, na pouti můžeš trefit jenom špejle nebo válečky.
1: Ne, ne. S čerty nejsou žerty. A s puškou taky ne.
0: Och jo. Podívej, Šárky tatínek střílí. Je, vystřelil růži. A zase. A ještě. A prstínek.
2: Kristýnka závistivě koukala na Šárku, jak si radostně navléká prstínek se sklíčkem jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka. Čechrá kytici velikých papírových růží, červenou, růžovou, žlutou, se zlatíčky na krajích. A připadala si jako nejošizenější holčička na celém světě. V tom se to stalo. Prstýnek Šárce sklouzl z prstíku a skutálil se do udupané trávy.
0: Šárko, a jsou pryč.
1: Kristýnko, podívej, jaké tu mají krásné hrnečky. Pojď si vybrat, chceš?
0: Prstýnek modroočka je ztracený. Už není Šárky. Je ničí. Je můj.
1: Co pak to hledáš na zemi? Něco ti upadlo?
0: Nic, babi, nic.
2: Kristýnka opatrně, nenápadně spustila prstýnek do kapsičky a ukryla tak před babičkou poklad z pouti. Modrý jako kapka nebe, nebo modro očí, nebo poměnka.

Doma se Kristýnka vytratila do zahrady. Hrála si s prstýnkem na princeznu, na nevěstu a taky kouzlila. Na kamarádku Šárku, jak na pouči zklamaně hledá v podupané trávě prstýnek a natahuje moldánky, ani nevzpomněla.

0: Kristýnko, kde pak jsi?
1: Malá nic, neslyší, nevidí, jenom ten prstýnek. I ztrace, co letěla kolem, se moc líbil. Když k ní děvčátko chlubivě natahovalo ruku, hlavu si mohla ukroutit. Babička taky.
0: Odkud má to dítě? Ale, ale, nezbytka jedna takhle mě ošulit. Kristýnko, konec hraní, najíst, vykoupat a spaní.
2: A proč?
0: Sluníčko si už stele v červáncích, nevidíš? Kam pak si prstýnek přede mnou schová? Do hrnečku z pouti a pod lavičku, jen počkej. Natřeseme peřínku.
2: A povíme pohádku. O čem dneska?
0: Třeba o ztrace, co má hnízdo na dubu hned za naší zahradou. Koukala po tobě, jako by ti chtěla něco ukrást.
2: Ukrást? Mně?
0: To nevíš, že straka krade, na co přijde? Jen když se to třpití. Zrcátko, lžičku, hodinky, prstýnky z pouti.
2: Prstýnky z pouti?
0: Jen si na ní dávej pozor. Jakmile se zhlídne v něčem lesklém, slídí, dokud to nedostane. Chamtivka nenechavá.
3: Krak, krak, jsem nejkrásnější ze všech strak. A jelikož je v říši ptačí nejkrásnější plémě stračí, jsem jasně nejkrásnější pták.
0: Co pak o to pěkná straka je? Ale síkorka, koňadra, modřínka, sojka, paní konopásková, straka půdová, hrdlička a jiné štěbetalky byly určitě hezké. Jenom jinak. Ze stračího chlubení bylo brzy v lese zle. Pro samé švitoření, čiříkání a krákání se nedalo poslouchat ani ticho, ani vítr, ba ani sojčí varování, když se blížil nevítaný host. Králi lesa, moudrému, ušatému vírovi, zaléhali uši, že nemohl ve dne ani pořádně spát, až rozhodl, že se v lese bude konat přehlídka ptačí krásy, která z ptačích krasavic dostane zlaté pírko, bude od té chvíle nejkrásnější, i kdyby se ostatní stavěli na hlavu.
2: Babičko, a v čem soutěžili? Měli také zpívání.
0: Ani nápad. Drost a kos se sice snažili prosadit krasospěv jako soutěžní obor, ale vír prohlásil, kdyby účastnice směli otevřít zobák, porotu by určitě uštěbetali. Mezi zpěvnými ptáky byl z toho poprask. Klid nastal teprve, až kos navrhl samostatnou pěveckou soutěž o zlatý zobáček. Straka byla spokojená.
3: Oblet palouku je pro mě hračka. V natřásání na větvi jsem jednička. Krák. A jen já mám skvělý černobílý frák. Totiž, co se týče módy, žádná potíž. Černá je základ, to ví každý. A kdo ne, tomu to povím, povím. Kam se na mě hrabe sestřenice vrána, krak. Teprve černá v kombinaci s bílou je zázrak nad zázrak. Všem vytřu zrak, krak, krak. Všechny osl, všechny oslním.
0: Jak si vylepšovala obloučky v létání, zalétla až k hájovně. A překvapením div nenarazila do stromu.
3: Co se to leskne? Co to svítí? No toto, krák, krák, mně přichází zrak.
0: V hájovně se chystalo k svatbě. Nevěsta Alenka právě otevřela zdobenou krabičku a nastavovala v okně záři sluníčka hedvábný lesk perliček, blištivé kamínky zasazené ve zlatě a přemítala Čím pak se ozdobí v slavný den, aby se svému Lukášovi líbila nejvíc? Líbila se mu i tak, ale to víš. Chtěla mu zářit jako hvězdička. Naše straka rozčilením málem omdlela.
3: Krák, krák, ta záře, ten třpit, musím to mít, oslním, až ostatní spadnou z větve a sklapnou zobák, teď jim konečně vytřu zrák.
0: Šikovně se skryla do koruny stromu a číhala, kdy otevřené okno bude samo. Vyšlo jí to. Do pokoje vstoupil mládenec s prstýnky. Zkoušeli s Alenkou, jak jim na zítří padnou. Pak padla pusa, při ní zapomněli, co kde leží a že čas k svatbě běží, odešli do kuchyně pomáhat s koláčky. Straka.
3: Frr, krák, krák, co pak si vyberu? Všecku nádheru seberu. Do hnízda nanosím, na sebe navěsím, krák, krák.
0: Jen se otočila, aby náhrdelník do hnízda upustila a byla zpátky.
3: Hleďme na to, to je zlato, žádný brák, krák, krák. Jen já se nejvíc třpitím ze všech ptáků, ze všech strák, krák.
0: Byla tak drzá, že vlétla dokonce do pokoje a sebrala svatební prstýnky.
2: I prstýnky?
0: Alenka naříkala. Lukáš ne, ale měl vztek a taky rozum. Hájenka je samotín, cizího by psi vyštěkali. Leda by přiletěl oknem. Jak se tak rozhlíží, palouk obhlíží, kudy se sem nenechavý návštěvník dostal, měl štěstí. Straka chamtivka tak pevně tiskla šňůrku s perličkami, až ji přeštípla. Smekali se jedna po druhé a leskli se v mechu tam a zase tam, jinou jako perličky. Lukáše dovedli až pod stračí strom.
3: Pomoc! Krade! Krade! Krade!
4: Nekrade! Měli si svůj je!
3: To ty krádeš, krádečko schákatá!
4: Tudu, dělá nám ostudu, šávša! Čiři, šávša, čiři.
0: Tak svatba přece jen nespadla. Alenka na ní zářila štěstím i perličkami a prstýnky jim padly jako ulité. Za to spadla přehlídka ptačí krásy. Ptáci by marnivou zlodějku snad ukřičeli, kdyby nevzala křídla na ramena a neodletěla pryč. Co na tom, že je pěkná, když kde koho zarmoutila?
2: A rádi ji nemají.
0: A víš, že chamtivosti stejně nepřešla? Jak se co kde zaleskne, už slídí, jak to ukrást. A teď spí.
1: Ráno babička zahlédla, jak Kristýnka v noční košilce metelí do zahrady.
2: Babičko, je tady. Nenašla ho, neukradla. Ale já nejsem straka. Když Šárka nedávala pozor, ztratila ho.
0: A ty myslíš, že proto není její?
1: To už si Kristýnka nemyslela. Jen tak bosa proběhla kolem babičky a zastavila se až u Šárčina domu. Ani ji nepozdravila, jen rozevřela dlaň. Šárce se samou radostí rozevřeli oči jako prstýnek modro z nebe nebo poměnka. Kristýnka sice neměla prstýnek, ale nestratila kamarádku a kamarádství je víc, než co se blízká. A stejně by jí prstýnek netěšil. Připadala by si, hádejte jako kdo, chamtivka straka. Tatínek s maminkou se vrátili z dovolené. Stihli to v poslední den pouti.
2: Je, tati, ten je krásný.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran.
1: Tady je prosím rachomejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
1: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
1: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za rákosem se jen začmoudilo, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholil Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to, no, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No jo, nejezdí to, no, nejezdí.
0: Brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tohle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
1: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosníčkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vychřice žene.
1: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
1: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

o poštovním koni. Byl jednou jeden pan profesor. Sbíral známky a měl už od toho načisto bílé fousy. Jednou ty známky zrovna přepočítával a tu někdo zaklepal na dveře. Pan profesor povídá. Račte dál, prosím. Dveře se otevřely a v nich stojí poštovní kůň a přešlapuje. Pan profesor se na něj podíval přes brýle a povídá. Račte si přát? Kůň se pousmál a povídá. Já jsem totiž to bývalej poštovní já, kůň. Tu se pan profesor převelice zaradoval a povídá. Aha, to je něco jiného. A nabídl koni houpací křeslo. Hned si spolu začali učeně vykládat o známkách a razítkách. Ale najednou pan profesor zesmutněl a povídá. Už mám všechny známky na světě. Jenom jedna mi chybí. Kůň se podivil. Oho, která to je? Pan profesor se div nerozplakal. Taková modrá, s oranžovými puntíky. Jistě ji vymysleli jen pro mé trápení. Ale kůň se zaradoval. Je, to je náhoda. Já tu známku nosím pořád u sebe a nevím, co s ní. Právě jsem ji chtěl dnes zahodit. A vytáhl tu známku z kapsy a dal ji panu profesorovi. Pan profesor ji dal hned do zlatého rámečku, tleskal rukama a mluvil pisklavým hlasem, protože měl radost, a dal tomu koni hubičku. Potom šli spolu na procházku a drželi se kolem krku, protože teď byli velicí kamarádi. A vykládali si hlouposti, smáli se nahlas a byli tuze rozpustilí. Lidé se za nimi otáčeli a pokyvovali udiveně hlavami. Potom šel pan profesor s poštovním koněm do kavárny na kávu a nikdo nesměl koni nic říct, protože pan profesor si může pít kávu s kým chce. Četli si přitom vtipy z jakéhosi časopisu a kůň se smál hluboce. A pan profesor tence. Najednou se začali smát v kavárně všichni a nevěděli čemu. I před kavárnou se začali zastavovat lidé a také se smáli a také nevěděli čemu. Potom šel hrát kůň s panem profesorem kuželky a prohrál to, protože s kopity se to nedá dobře hrát. Ale když spolu hráli šachy, prohrál to zase pan profesor, protože kůň hrál dobře z koníčky a všechny figurky vyžduchoval z šachovnice. A byli jedna jedna. A zase se tomu hrozitánsky smáli. Když už je bolela od smíchu břicha, sebrali se a šli domů. A zase se museli smát, protože pan profesor měl revma a vrzala mu nahlas kolena. A tak ho vzal kůň na záda a hned byli doma. Potom si prohlíželi známky a křičeli jeden přes druhého. V kuchyni seděla hluchá babička a to byla maminka pana profesora. Pletla punčochy, usmívala se a stále pokyvovala hlavou, že jí to přibývá. Potom jim uvařila čaj a dala do něj hodně citrónového syrupu. Bylo to velice dobré. A kůň přitom mlaskal,
protože nevěděl, že se to nemá. Ale potom řekl kůň, že už bude muset pomalu jít. Pan profesor o tom nechtěl ani slyšet a div se nerozplakal. A babička pokárala pana koně, jak ho mohlo něco takového napadnout, že u nich musí zůstat navždy, protože je s ním náramná legrace. Kůň tedy řekl, tak jo, co mám s vámi dělat? Na druhý den měl pan profesor přednášku o známkách na univerzitě. A kůň šel samozřejmě s ním. Byla to moc hezká přednáška. Slečny a paní si utírali slzy do navoněných kapesníčků a pánové pokyvovali hlavami. A potom promluvil také kůň o známkách, o razítkách a o poštovních koních. A tu lidé volali sláva a potlesk nebral konce. Dokonce je i filmovali a potom je ukazovali v televizním týdeníku. Byli teď oba náramně slavní. A že měli hodně peněz, koupili babičce pletací stroj na punčochy, aby měla radost. A popíjeli si čaj s citrónovým sirupem, cumlali větrová cukrátka, počítali známky a měli se dobře.

0: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
1: Jirka s klidem odpoví. Neměj strach, mami, ona ho moc nevypije.
2: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali

A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.

0: figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kinikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No, já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu
2: no
0: jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Jo, a koláč je pozor, koláč je má.

0: makový.
1: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláž. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu. Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
1: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggy mu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
1: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
1: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
1: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
1: položit do košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
1: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
1: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
1: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček. Já jsem
1: jako
0: šneček,
1: kočička,
0: co sklízí jahodky.
1: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavou, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
1: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické kousnout.
1: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
1: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť.
0: Dobrou chuť, ahoj.
2: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
3: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
2: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
3: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
2: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
3: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
2: Tak já ji někde ve městě čmajznu.
3: Zaradoval se Hejlík. Už je pozdě.
2: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
3: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Hejlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba. Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí. Hejlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Hejlíkův děda. S Bohem, chlapče, řekl tiše. Díky, pane Ekone. Jak je vedchý a jak jemně se usmívá, viděl jen Hejlík. Egon slyšel to s Bohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: Dnes je 16. září.
1: A svátek slaví Ludmila.
0: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
1: To je přece Ludmila.
0: Aha.
1: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
0: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
1: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky,
0: všechno...

0: jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů a bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zas a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil, a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ta dnešní pohádka bude o velkém závodění, které se na louce koná každý rok, když je noc nejkratší a den je nejdelší. Všechna zvířátka se na závod těší. Včelky i broučci se už od samého rána strkají o místa na mezi pod lesem, pozorují závodiště a sázejí si na vítěze. Na první dostihové dráze se nám připravuje zajíc. Na druhé přešlapuje srnka. Je trochu nervózní, hrabe kopítkem a netrpělivě pohazuje hlavou. Dívejme se dál. Ve třetí dráze se chystá ke startu veverka s dobou. Čtvrtá dráha patří naší luční kobylce. Je sice ze všech nejmenší, za to nese na hřbetě odvážného jezdce, který jistě bude po celý závod povzbuzovat a řídit. Ano, ano, je to on. Náš starý známý mraveneček Béďa. Ale pojďme se podívat přímo ke startovní čáře.
1: Co pořád zechtáš? Radši se soustřed.
2: Jak se můžu soustředit, když se mi vrtíš na zádech? Nerejdi, Béďo, to lechtá.
1: Klepou se mi nohy.
2: Bojíš se, že spadneš?
1: To ne, mám strach, že prohrajeme. Ty, kobylko, a co kdybychom si zase šli jen tak zaskákat po louce?
2: Že by ses, Béďo, nestyděl. To bylo pořád řečí a teď, když konečně stojíme na startu, utekl bys jako malý kluk.
1: Nejsem malý, jsem závodní mravenec Béďa.
2: Tak se přestaň tetelit a koukej, ať nezmeškáme start.
0: Závodníci, pozor, připravte se a vpřed. Už jsou na trati. Krátce po startu se pole závodníků trhá. Veverka vede, teď jí ale předbíhá srnka a v závěsu za ní se drží zajíc. Je to zajíc? Je to zajíc, je to zajíc. Kobylka je stále na posledním místě. Ale ne, ne, ne, není. V prudké zatáčce před hlavní tribunou nabírá tempo a mohutně povzbuzována publikem míjí jednoho soupeře za druhým. Béďa pevně přijímá otěže cílová rovinka a kobylka posledním mohutným skokem hupsa noc.
1: Kobylko, jsme první, vyhráli jsme.
2: Konečně si odpočinu.
1: Ani nápad, slyšíš to volání slávy, ty ovace. Teď přijde to hlavní, musíme na stupně vítězů pro věnec.

0: ho budou kluci mravenci koukat, až jim ukážu, jaký věnec jsme vyhráli. A hlídací babička mi hned odpustí, že jsem se ztratil. A vrchní vrátní mravenec otevře dveře mraveniště do kořán, i když bude dávno po slunce západu. Jen račte dovnitř, pane závodníku, pro vás je otevřeno třeba i o půlnoci.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Nevymýšlím, tak to bude. Ty, kobylko, dones mě domů.
1: Ráda bych, ale dnes už by mě k mraveništi nohy nedonesly. Nech mě, Béďo, musím si do rána odpočinout.
0: Ale zítra pojedeme, viď, domů.
1: To víš, že pojedeme, spí už.
2: Kobylka se skutálela do trávy a v tu ránu usnula. Béďa se uvelebil vedle ní a vavřínový věnec si ustlal místo polštářku. Jenže vavřínový věnec pod hlavou nedělá dobrotu. Vavřín je vlastně obyčejný bobkový list a píchá jako špendlíky. Po spánku pověsil Béďa věnec na stéblo kostřavy a usnul vedle kobylky spánkem plným hrdinských snů. Jako peřinka je oba přikryla noční obloha.

0: Kobylko, vstávej!
1: Ještě chviličku.
0: Nespí, poslouchej. Zdálo se mi o červánku, jak nám chystá nějaké překvapení. A hele, tamhle už růžový.
1: Jaké překvapení?
0: To nevím. Koukám, pro pět ran.
1: Co se děje, Béďo?
0: Náš věnec z Vavřínu.
1: Ukradli nám ho.
0: Něco horšího. Večer jsem ho pověsil na trávu kostřavu a tohle z něho zbylo.
1: Tohle koště, že je náš věnec?
0: Celý ohlodaný, ožižlaný.
1: Hrůza pohledě.
0: S tímhle pometlem se přece nemůžu jít chlubit do mraveniště. Všichni by se mi jenom vysmáli.
1: Kdo nám to jen spískal?
2: Dobré jitro přeji.
3: Ozvalo se nad jejich hlavami. Na stéble kostřavy seděla divná cizí kobylka, tlustá a vypasená, a mrsně se olizovala.
0: Kdo to je? Ty ji znáš?
1: Ještě nikdy jsem ji u nás na louce neviděla.
2: Vavřínové listí je moje nejoblíbenější pochoutka.
0: Kdo vám dovolil pást se na našem věnci?
1: No to si odnesete.
2: Pomalu. Já jsem tu totiž služebně a mám poslání.
0: To vidíme. Vaše poslání je nejspíš sežrat, co se dá, že jo?
2: Vavřínový list je v těchto zeměpisných šířkách vzácnost. To dole v jižních krajích jsou vavřínů plné háje. Ach, tam je život.
0: Tak jste si tam měla pěkně zůstat.
1: Co mi teď bez věnce? Nikdo nám neuvěří, že jsme vyhráli závod. Co máte co dělat na naší louce?
2: Pardon, dovolte, abych se představila. Jsem Saranče, příjmením stěhovavá. Majitelka soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed. A vedu zde právě turistický zájezd se sportovní tématikou.
0: Co to mele?
1: Vůbec ji nerozumím. Jděte pryč.
2: Klid, klídek. Netřeba dělat aféru, že jsem posnídala váš věnec. Viděla jsem včera vaše vítězství. Luční závod byl totiž v programu našeho zájezdu. Běželi jste skvěle. Zasloužené vavříny.
1: To se vám, paní Saranče, povedlo. Z vavřínu jste nám udělala koště.
2: Místo věnce mám pro vás jinou odměnu za vítězství. Nabízím vám zahraniční zájezd s naší soukromou cestovní kanceláří kupředu vpřed.
0: Zájezd?
1: Kam zájezd?
2: Za hranice všedních dnů.
1: Nechci za hranice, chci nový věnec.
2: Moje nabídka je korektní a nemá chybu. S cestovní kanceláří kupředu vpřed poznáte hlubiny moří, ledovce hor, písečné pláže, zářící velkoměsta. Nezapomenutelné zážitky, rozšířené obzory. To je přece slušná náhrada za jeden věnec z bobkového lupení.
0: Slyšela jsi, kobylko? Za hranice všedních dnů? To by bylo lepší než zpátky do mraveniště.
1: Nějak se mi to nechce líbit. Ať vrátí věnec a basta.
0: Říkala, že za hranicemi všedních dnů jsou vavřínové háje.
2: Háje? Co háje? Celé vavřínové lesy. Hvozdy vavřínů.
0: Vidíš, natrháme si vavříny a uděláme nový věnec. Čerstvý a ještě větší, než je ten ohlodaný.
2: Správný názor. Výborný postřeh. Moje soukromá cestovní kancelář vám nabízí bohatý program. Nejvyšší pohodlí, široké rozhledy, nejrychlejší dopravu. Dovoluji si upozornit, že zájezd, do kterého jsme vás zařadili, je letecký.
0: Letecký?
1: A kde je letadlo?
2: Každý sám sobě letadlem. Z cestovní kanceláří kupředu vpřed vám narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
3: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jakoby z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
2: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
0: Toto fičí.
1: Drž se, ať tě to neodfoukne.
0: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napít.
2: Klid, klid prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování s celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
3: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: že je překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál, za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: žádné zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřavy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kubilko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře, a celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

0: Anička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: vajíčko.
1: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale to se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den v čase podzimu pásla Tereska Hrubcovi husy až u Nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z Nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zle, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z Nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáků se ptalo, zvěře se ptalo. Ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase. Neboj se, Teresko, husu vysvobodím, slíbilo Doudlo, i když nevědělo jak. Honem letělo na hradiště. Králi noci, poraď, žadonilo na Vírovi. Bubo, bubo, Vír velký zakroutil oranžovýma očima a letěl se podívat na Karasův chlívek. Doudlo si zatím lámalo hlavu, aby také něco chytrého vymyslelo. Když se Bubo, bubo vrátil se zprávou, že vrátka chlívka jsou na petlici a že Karas už si brousí nože, bylo jasné, že čas kvapí. Kolík z petlice? Vír vytáhne, ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to Doudlo vědělo. Myši, vykřiklo. Bubo, bubo, dobrý nápad pochválil, ale myši muselo Doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přespolní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo Doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a Doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila Doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích, a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.

0: Kapitola první.
1: Proč je lepší, když bublina splaskne? Profesor Juro Kurama vyučoval na vysoké škole.
0: Byl to vážný a vážený pán, který se nikdy nezasmál. Neustále přemýšlel o vysokých počtech, o plánech na složité stroje a přístroje, proto si také nikdy neodpočinul. Vždycky se tvářil zadumaně a vůbec se o něm povídalo, že je to učenec na slovo vzatý.
1: Jakmile se narodil, už prý mu místo úkolébavky zpívali násobilku. Asi takhle. Dvakrát dvě jsou čtyři a dvakrát tři je šest.
0: Zkrátka, než začal malý Kurama chodit do první třídy, uměl všecko, co se měl naučit v základní škole, jako když bičem mrská. Jak vidíte, měl už od dětských střevíčků raději vážnou vědu než zábavu.
1: Byl to opravdu prazvláštní člověk.
0: V jednom kuse četl knihy, hory knih z celého světa a také si pamatoval všechno, co v nich bylo napsáno.
1: Že z něho měla maminka radost? Ale kdepak. Naopak se nad ním trápila a lomila rukama.
2: Proč jen vysedává pořád doma nad knihami? Vždyť si zničí zdraví. Bude mít hlavu tak předspanou vědomostmi, až mu jednoho krásného dne praskne. Nemáte nějaký lék, kterým bych mu zprotivila učení?
1: Nebylo by asi k zahození, kdyby ji tak slyšely maminky, které svým dětem pořád vštěpují. Uč se! Uč se! Pan profesor se právě od malička jenom učil, takže teď neměl ani jednu veselou vzpomínku z dětství.
0: Až se mu jednoho dne přihodilo to, o čem vám chci vyprávět. Procházel se klidně po parku a tu spatřil holčičku, která seděla na lavičce a foukala do stébla.
1: Vypouštěla mídlové bubliny. Jak se zdvihl vítr, bubliny se vznášely ve vzduchu, ale pak spadly na zem a praskly.
0: Pan profesor to upřeně pozoroval.
3: To není pěkné. To není ani trochu pěkné.
0: Bručel nespokojeně.
1: Holčička se na něj usmála.
4: Že to není pěkné? Jen to zkuste.
1: Řekla a podávala panu profesorovi mídlovou vodu a stéblo.
0: Pan profesor se ostražitě rozhlédl, zda ho někdo nesleduje, a potom se rychle chopil skleničky.
1: Zřejmě si v té chvíli pomyslel, že by z toho mohla být ostuda, kdyby někdo viděl, jak si univerzitní profesor hraje s mídlovými bublinami. A zkusil vyfouknout bublinu.
0: Povedla se mu jedna zvlášť krásná.
1: Jak letěla, zářila všemi duhovými barvami.
3: O, to je báječné. Já se v ní dokonce vidím. A jak se točí, a jak letí.
1: Tvář pana profesora se rozjasnila, tak se mu hra s bublinami zalíbila.
0: Když se však do ní opřel vítr, bublina splaskla.
1: A splaskly i všechny další bubliny.
3: No, co to je? Tohle nemohu udělat, aby mi vždycky splaskly. Proto je přece nevyrábím, aby hned praskly. Vždyť se takhle ničí dětské sny a to nesmím dopustit.
1: Profesor Kurama se opět zachmuřil.
4: Ale pane profesore, bubliny jsou zajímavé právě tím, že splasknou.
3: Nevykládej takové nesmysly. To bys potom dělala zbytečnou práci. Už to mám. Vynaleznu bubliny, které nebudou praskat.
1: řekl pan profesor a vrátil se do své laboratoře. Jakmile přišel domů, ihned se dal do studování.
0: Asi nesouhlasil s tím, co tvrdila holčička.
1: Zkusil dát napřed do mýdlové vody čaj, potom pryskyřici z borovice, pak cukr, pak lepidlo.
0: Zkoumal všechna možná i nemožná spojení.
1: Ale pořád se mu nedařilo vytvořit nerozbitné bubliny.
0: Tak se do svých pokusů zahloubal, že odmítal jakoukoliv jinou práci.
1: Studoval a dělal nejrůznější zkoušky, ani neměl čas na spánek. Když byl konečně hotov, byly bubliny úplně bílé
0: a nebyly ani trochu kulaté.
1: Musel začít znova. Konečně se mu poslední pokus podařil.
3: Hotovo.
1: Vyfoukl krásnou a duhovou a kulatou a velikou bublinu. Bublina se točila a vznášela a v letu narazila na okno.
0: Ale nerozbila se.
3: Dokázal jsem to, nepraskla.
0: Pan profesor hodil bublinu na zem a snažil se ji rozšlápnout, ale co to? Pouze to zvláštně zavrzalo, avšak bublina zůstala celá. Pan profesor vzal tedy pálku a vší silou bublinu odpálkoval. Ponk! Bublina odskočila, pomalu se vznesla, vylétla otevřeným oknem a vznášela se důstojně k obloze.
3: Podařilo se mi to.
1: Profesor Kurama honem vyrobil velké mýdlo, které by stačilo na několik věder mýdlové vody a na tisíce nerozbitných bublin.
3: Musím hned mýdlo zanést holčičce. Ta bude mít radost.
0: Holčička bydlela poblíž zoologické zahrady, jenže nebyla doma. Povídali, že si šla hrát do zoo. Pan profesor se napřed zamračil, ale pak se ji vydal hledat.
3: Tamhle je.
1: Holčička se právě koukala na velikého hrocha. Pan profesor došel až k ní a pravil.
3: Tak, holčičko, už jsem na to přišel. Vynalezl jsem mýdlo na výrobu nerozbitných bublin.
0: Holčička se na něj nechápavě podívala, protože už na mýdlové bubliny dávno zapomněla.
3: Dávej pozor, předvedu ti to.
1: Řekl pan profesor a ohlížel se po vodě, ve které by rozpustil mýdlo.
0: Chtěl je namočit v korytu v hrochově kleci, ale mýdlo mu náhle vyklouzlo z ruky, pomalu plavalo po vodě a šup.
1: Zmizelo zrovna v nose spícího hrocha.
0: To bylo nadělení.
3: Vrať mi mé mýdlo!
1: Křičel rozčileně pan profesor.
0: Avšak hroch se ani nepohnul, klidně spal dál.
3: Vždyť jsem to mýdlo právě vynalezl.
1: Naříkal pan profesor. V tom spatřil, jak z hrochova nosu vystupují bubliny velké jako melouny. Jak hroch odfukoval, vzlétala vzhůru jedna bublina za druhou.
0: Když to děti stojící kolem hrochova výběhu spozorovali, měli z toho náramnou radost.
1: Jen pan profesor se mračil. Popadl hůl, která byla opřena o klec, a začal hrocha pošťuchovat.
0: Ale hned tu byl hlídač.
5: Co pak to děláte? Nechte to zvíře na pokoji.
1: Volal na pana profesora a přede všemi lidmi mu vyhuboval.
0: Pan profesor vysvětloval, že hrochovi spadlo do nosu mýdlo, jenže hlídač ho vůbec neposlouchal.
5: O tom mi není nic známo.
1: Ocekl.
5: Nechte pěkně mýdlo mýdlem. Však ono se rozpustí.
1: Z hroších nozder vyplouvala bublina za bublinou. Za chvíli jich byl plný výběh a začaly se balit ven. A teď to začalo.
0: Bubliny vzlétaly ve dne v noci. Už jich byla plná zoologická zahrada. Už se kutáleli na město.
1: Napřed se to všem náramně líbilo. Děti si s bublinami hrály, házeli si je, čutali do nich a dokonce si je brali domů.
0: Když však ráno lidé ve městě otevřeli dveře, zůstali jako tumpachoví.
1: Ulice byly plné nerozbitných bublin. Jakmile do bubliny někdo kopl, smrskla se, ale hned se zase roztáhla.
0: Po ulicích se nedalo chodit.
1: Lidé se pokoušeli bubliny odhazovat lopatami, odstraňovat je sněhovými škrabkami, ale ty jen odlétly o kousek dál. Nic s nimi nemohli pořídit.
0: Celé město jimi bylo doslova ucpáno. Nejprve byli pouze v ulicích, ale pak se začali hrnout i do domů.
1: Než se někomu podařilo jednu vyhodit ze vrat, dvě mu vnikly dovnitř. Než vymetl dvě, zakutáleli se mu do domu další tři.
0: Lidé se začali obávat, že je bubliny vyženou z města.
1: Profesor Kurama byl z toho nadělení celý nesvůj.
3: Musím to mýdlo dostat zpátky za každou cenu.
1: Rozhodl se a s velkými překážkami doputoval do zoologické zahrady.
0: Přišel však pozdě. Mýdlo se v hrochových nozdrách rozpustilo.
1: Co teď? Město bylo zavaleno nerozbitnými bublinami.
0: Když se profesor Kurama prodíral od zoologické zahrady domů, zaslechl za sebou hlásek.
4: Pane profesore, už je vám jasné, proč je lepší, když bubliny hned splasknou?
1: Byla to holčička z parku.
0: Pan profesor neodpověděl. Klestil si cestu mezi bublinami. Spěchal do své laboratoře.
1: Pochopil, že má holčička pravdu. Nebylo mu však ani zamák příjemné, že taková malá holka chce jeho vynět.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Přich máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.
4: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
5: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
4: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
6: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.

0: aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
1: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
0: tak je to nepřístupné.
1: Ale ne, ne, ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
0: Aha, tak já to teda zkusím.
1: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal:
0: a když je tam červ?
1: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí. Já první, jo? Aja tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
0: Co? Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
1: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
0: Chychní a chychlí, chánoche, chyje, chychkonoch.
1: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
0: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
1: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
1: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika.
1: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, počkejte, počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
1: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda třítlapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému vánočnímu.

0: Chess. On, to je on, jo. On. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.
2: Elektřinu, elektřinu, elektřinu.
3: Jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
4: Ahoj, Piggy.
3: Ahoj.
4: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
3: Já jsem se měl asi dobře.
4: Já protože se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
3: Hanko, a proč máš takový pocit?
4: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
3: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
4: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
3: Nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
4: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
3: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
4: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
3: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
4: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
3: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
4: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
3: Už ležím.
4: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
3: já nevím, co jsou lopatky.
4: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
3: Takové tak, kostičky.
4: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli
3: je
4: také.
3: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
4: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
3: Tak. Já hrozně hmytám.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozlučte s dětmi, ahoj.
3: Hanko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
4: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
3: To jsem rád. Ahoj.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Dnes je 16. září.
1: A svátek slaví Ludmila.
0: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
1: To je přece lidu milá.
0: Aha.
1: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
0: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
1: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky, všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldozer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně.
A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jiloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček. Je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku. Já nevím přesně. A vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo.
A není to vůbec latinsky? No všemže. No takže jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesičkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Aha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru, a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

To šlo jednou 5 kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. To nebyla ani první třída, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou bránku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla taková zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď a ne obyčejná. A říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláči, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají a dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No, a těch 5 kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klíkou, na kterou ani skoro nedosáhli. Pánové, vyndejte všechno z kapes, povídá jeden kluk. A všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byli 2 hřebeny, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý a 1 foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly 3 klíčky různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, 4 různé knoflíky, 1 koník ze šachů a 2 živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Panové, zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk. A strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. No to byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebreč, povídá mu ten první, až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme. A možná, že ještě lepší, nebo taky poklad. Podejte pro vás. Podali mu pro vás a on ho vsoukal do klíčové dírky. Vsoukal, až pro vás úplně zmizel. Zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, volal jeden kluk. A ti ostatní tlačili a najednou se branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit. A nic. Bylo ticho. A tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malilinko a takovým malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. No, jak to má kluk vědět? Tak a zase bylo ticho. Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzali. No, prosím, ještě, že trpaslík byl kamenný. Toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom. Kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Co to bylo? Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná žiněnka, lezlo z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. Byl dosti vypelichaný, ale přesto hrozný.
protože to byl zlomyslný kocour, samotář a občas sprostě nadával. Teď však nenadával, jenom se drze chechtal a chechtal. To jsem vás vylekal, vy darebáci! To je hloupost, řekli všichni kluci. Teď, když o vás víme, tak se nelekáme. Podívejte se na nás. A to není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour. Jste-li vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták. Kdo je smeták, vy uličníci, vy darebáci, vy smetáčci, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, vy rohošky. No tak to vidíte, už nadává. Je to sprostý kocour. S vámi se vůbec bavit nebudeme, řekli vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura. Vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci, vy brambory, až se všecko ztrácelo v dálce. Kde je můj klíček? Plakal jeden kluk. A kde je můj provázek? Moje knoflíky? Moje harmonika parník? Plakali všichni kluci a přitom pořád utíkali. A kolik je hodin? Plakal ten, co neměl vůbec nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odbili hodiny na věži, asi ho slyšeli. Už 8 hodin, zaplakali všichni kluci a utíkali rychleji. To přijdeme pozdě do školy. Plakali a utíkali. A když běželi přes mostní náměstí, potkali 5 slonů. Ti také utíkali a přidali se k ním a říkali, vy si hrajete na honičku, že? My si budeme hrát s vámi a dáme vám babu. Byli to hraví slonové, ne nějací divocí. My si nehrajeme na honičku, my utíkáme do školy a pláčeme, protože přijdeme pozdě a škola už bude zamčená. Když to sloni slyšeli, začali také plakat, protože jim bylo kluku líto, a tak všichni běželi a plakali. A když utíkali školní ulicí, povídá jeden slon. Jak vám jenom pomůžeme? Kde je vaše třída? V prvním poschodí, plakali kluci. Tak to my víme, jak vám pomoci, začali se usmívat hodní sloni. A už doběhli ke škole, kde byly dveře zavřené a bylo slyšet zvonek, že už začala škola. Bylo jej slyšet dobře, protože všechna okna byla otevřená. Sloni chytili každého kluka kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa, ale protože nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházeně. Ten, co seděl ve druhé lavici, seděl v páté a to no, a tak naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už nemohli, protože sloni měli v okně jenom choboty a byli strašně rychlí. Tak ti kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: na konci hodiny mě vysvětlíte důvody svého přemístění. A dal Petr klíče do kalamáře s inkoustem, protože si mezi tím sundal brýle, aby viděl na kluky, no a tak zas neviděl na stůl. Tak to je celé o těch slonech.

o osiřelé skleničce. Žilo bylo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě
pořád jiskřily červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadaly slavnostně a vznešeně. Ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera dvě skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl. Veselý zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a obě skleničky se poroučily na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. Pátá sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila, a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará, osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce

U všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřili a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne, zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír

se rádo baví, Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví, to je pravda stará. Nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá, tomu, kdo se dobře dívá, vždy je do tralala. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na antré, ach sakrble, ten sukces.

Netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrné.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví. Všichni zemřeli.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořád.

v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj,
0: Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v kalhotách,
2: do kalhot. Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: jak
2: a na moje nohy.
0: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů, jo. 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů. Dobré. Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
0: náma,
2: vy. Vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo co? Dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o dva
0: třeba
2: centimetry,
0: ke kolenům.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má hbité nohy a
0: jak
2: pružný.
0: Vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je,
2: protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hihlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval Padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu. Tiki kalendář! Dnes je 16. září.
3: A svátek slaví Ludmila.
2: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
3: To je přece lidu milá.
2: Aha.
3: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
2: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
3: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky, všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Bylo, nebylo. Za dávných časů, nebo to bylo včera, prostě byl, žil jeden kluk a jmenoval se Matějíček. Ale všichni, děti i dospělí, mu neřekli jinak než povídálek. On totiž ten Matějíček nezavřel pusu od rána do večera. Když někdo řekl, že byl ve městě, ozval se Matějíček, že on také byl ve městě. Když někdo povídal, že pojede do města, ozval se Matějíček, že on také pojede do města. Když mu onehdá Toník vyprávěl, že viděl v lese veverku, Matějíček hned vyprávěl, že on ji viděl také. A když jeho kamarádka Pepička, nebo to byla Andulka, ale to je jedno, když mu teda vyprávěla, že jí její teta přiveze pejska, Matějíček hned věděl, že mu jeho teta přiveze také pejska. Zkrátka a dobře, Matějíček všechno znal, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam prý jistě už zítra pojede. Tedy ne, že by přímo lhal, ale vymýšlel si, až se hory zelenaly. Ach ty jeden povídálku, vzdychala nad ním maminka.
1: Ale, ať si jenom povídá, bránila ho babička. Je ještě malý, až vyroste, však ho to povídání přejde.
0: Ale Matějíček rostl a povídat nepřestával. Jednou vám takhle ležel pod jabloní, podřimoval, když tu slyší. Matějíčku, víš, že v háji?
2: Včera jsem tam byl.
0: Sladké maliny tam zrají.
2: Tě, ty už jsem okusil.
0: Matějíčku, šetři paty, skoč si na vůz k nám.
2: Nač, mám kočár zlatý a jezdím jako pán.
0: No tohle, slyšeli jste to? No tak nám ten zlatý kočár ukaž, ty Matějíčku.
2: To nemůžu. Zlatý kočár je jen pro mě a pro nikoho jiného.
0: A kde je ten zlatý kočár? Kde pak ho povídálku schováváš?
2: Ale, zaste dolů ve křoví.
0: Tak tohle neměl Matějíček říkat. Najednou vám měl pocit, že se všichni na něj dívají, děti i dospělí. Přiznat, že si všechno vymyslel, to se mu ovšem nechtělo. Tak co měl dělat? Vstal a pomalu se loudal ke stodole. A tam ne. Za stodolou stál opravdu zlatý kočár. Do kočáru byly zapřaženi dva koníčkové, jeden bílý, druhý černý, hrabali lesklými kopyty a potřásali hřívou. No, Matějíček se také zarazil, ale hned dělal, jako by se nic nestalo a povídá, jako by nic.
2: Vidíte, vidíte všichni? Tady stojí můj kočár, takhle se otvírají dvířka a takhle se nastupuje.
0: a Matějček nastoupil do zlatého kočáru, pyšně se rozhlédl, když v tom hrábli černý i bílý kůň kopyty do trávy trochu silněji a už, ano, už jedou, už jsou na polní cestě. Kočár jel lehounce jako po samém peří. Snad ani nejel, snad přímo letěl. Ale Matějček to nemohl poznat. A jen si liboval a liboval.
2: Je, no to je ale jízda, no to je ale let.
0: No a když už si myslel, že by ta projížďka mohla stačit, zvolal prrrr. Jenomže tihle koníčkové jeho prrrr jakoby vůbec nerozuměli. Pádili dál a dál cestou, necestou, vesnicemi, městy, lesem, polem, jen se krajina kolem míhala.
2: Je, stůjte, tak stůjte koníčkové.
0: Volal Matějček, ale nic mu to nebylo platné. Snesla se noc a koníčkové stále pádili dál. To víte, že Matějček dostal strach, že s kočárem v té tmě někde někam spadne nebo do něčeho narazí. Ale nespadl a nenarazil. Kočár ujížděl jako po samém peří. A tak nakonec Matějček usnul. Za svítání ho probudili hlasy.
1: Už je ráno, příteli.
3: Tak jsme zdrávy dojeli. Před vozem i za vozem leží pohádková zem.
0: Matějček se podíval z okna a vidí střechy a věže cizího města. Nad městem na kopci stojí zámek a před zámkem se prochází pan král. A koníčkové si nepřestávají povídat.
1: Pan král čeká, příteli.
3: Vidíš, jak je veselý.
1: Teď nám kapesníkem mává.
3: Už jsme tady. Sláva, sláva.
0: A tak kočár zastavil před zámkem a Matějček mohl konečně vystoupit. Vystoupil tedy a povídá:
2: Dobré jitro, pane králi.
1: Vítám tě, Matějčku povídálku v naší pohádkové zemi.
0: Povídá ten král lidským hlasem. No jak jinak?
1: To je dobře, že jsi k nám přijel. Moc jsem o tobě slyšel. Ty, Matějčku, prý všechno víš, všude jsi byl a takového Matějčka v našem království potřebujeme.
0: Potřebujeme. Potřebujeme. Potřebujeme. No a pak Matějčka vybídnul, aby se v zámecké síni spolu nasnídali.
1: Matějček jedl královskou bábovku s královskými hrozinkami a pil mléko z křišťálového královského poháru.
0: No a když dojedli, král povídá.
1: Tak, a teď ti povím, proč tu jsi. Já jsem král a nosím na hlavě korunu.
2: Já vím, králové přece nosí na hlavě korunu.
0: Matějček na to.
1: A jednoho dne přiletěla vrána.
2: Je, já vrány znám. U nás je na poli vrán.
1: A ta vrána vzala moji korunu do zobáku a odnesla ji pryč. Koruna je...
2: Já vím.
0: Povídá Matějček podle svého zvyku.
1: Víš? Však právě proto jsi tady.
0: Král jakoby se zasmál pod vousy a pokračoval.
1: Když ty, Matějčku, všechno víš, pověz mi tedy, kam vrána korunu zanesla.
2: Já vím, já
0: chtěl říct Matějček, ale hned se zarazil, zakoktal a hned se začal vymlouvat, že to králi poví po obědě nebo snad raději až večer.
1: No, tak tedy třeba večer. Večer mi o koruně povíš. Kdybys nepověděl, zle by se ti vedlo. To snad víš.
2: Já vím.
0: Smutně přikývl Matějček povídálek a šel pomalu do zámecké zahrady, kam mu pan král ukázal. Snažil se prohledávat trávu pod stromy i pod keři, jestli zrovna tam někam náhodou vrána korunu neschovala. Ale marně se rozhlížel. Marně volal na vránu, aby mu pověděla, kam odnesla královskou korunu. Vrána uměla jen to svoje krá, krá, krá. Matějček chodil po zámecké zahradě, až se unavil. Lehl si pod jabluňku, skoro přesně pod takovou, jaká byla u nich doma na zahradě, a usnul. Jak dlouho spal, nevěděl. Když se ale probudil, nechal oči zavřené. Bál se je otevřít. Co kdyby před ním stál pan král a chtěl po něm tu zatracenou, ztracenou korunu? A tu uslyšel ve větvích jablůňky nad sebou krákání. Ale nebylo to obyčejné krákání.
2: Krá, krá, krá. Ubohý Matějček, krá. Povídálek, krá, krá. Královskou korunu nenajde. A krá, král ho dá zavřít do černé věže. Krá, krá.
0: Matějček ani nedutal. A vráně odpovídá druhá vrána.
1: Krá, Matějček povídá, ale krásně spí. A přitom by krá, tak málo stačilo, aby král.

0: Maria.
1: A vrány uletěly. No a co teď? Na zámecké zahradě ležel už stín, blížil se večer a s večerem přichází král. Ano, už ho vidí.
0: Tak, jestli pak už víš, kde je má královská koruna?
1: Matějček už měl na jazyku, já vím, ale v ten okamžik si vzpomněl, co krákala vrána na stromě.
0: Nevím, pane králi.
1: Řekl a byla to pravda.
0: Nevíš?
2: Nevím, prosím.
0: No, když nevíš, dám tě zavřít do černé věže, povídálku.
2: Nic o vaší koruně nevím, pane králi.
1: A jen řekl po třetí nevím, ozvalo se zakrákání.
3: Krá, krá, krá.
1: Ve vzduchu jakoby něco zazvonilo a k Matějčkovým nohám spadla královská koruna. Matějček ji rychle zvedl a podal panu králi.
0: Král si korunu prohlíží. Ale, tak se mi zdá, že je to ta moje zatracená, ztracená koruna. A kde pak byla, víš?
2: Nevím, pane králi.
1: Řekl Matějček a tohle taky byla pravda. Totiž Matějček povídálek si umínil, že od teďka bude mluvit jenom pravdu, nic než pravdu.
0: No jo, ale jak se dostane zase domů? Matějčkovi se už začalo opravdově po domově stýskat. A pustí ho pan král domů? To víš, že pustí. Lehni si zase tady pod tu jablůňku. To totiž není ledajaká jabloň. Ta je pohád. Kdo pod ní usne doma, octne se v pohádce. A kdo pod ní usne v pohádce, octne se zase doma.
1: Matějček povídálek pana krále poslechl. Položil se pod pohádkovou jabloň. Chvilku poslouchal, jak ptáci na jablunce prospěvují. A pak usnul.
0: Probudil se rovnou doma. A představte si, kde? Pod jejich starou jabloní na zahrádce.
1: No, a to je konec pohádky. Já jsem toho povídálka taky znala. A víte, že už mu nikdo neříká povídálek? Ale jenom Matějček. A víte proč? Ne? Tak se zeptejte svojí babičky.

0: písnička.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Boniface byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Boniface, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Boniface může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího? Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidi jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. Čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Boniface nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá: Afrika, vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si,
už abych tam byl, ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty, jsi to vůbec ty, Bonifáci, ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan, vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Mocí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit, a volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, sami příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká: to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivezem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si: to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat, a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si: nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.

0: Kapitola 13. Podivný pavouk. Ve zdi vyschlé studny byly dveře prožrané červotoči a hned, jak jsem se trochu vzpamatovala, zkusila jsem je otevřít. A prošla jsem jimi. Octla jsem se v úzké, tmavé a velmi krátké chodbě. Na konci ji úplně zahrazovala velká pavučina a za ní se rozvírala propast. Tam asi byla pravá studna, protože jsem slyšela šplouchání vody, jako kdyby tam někdo ploval. Najednou se z propasti vynořil ohromný pavouk, zachytil se okraje, vyšvihl se nahoru a posadil se doprostřed pavučiny. Byl oblečen jako potápěč a zatímco jsem se na něho dívala oněmělá hrůzou, sundal si potápěčskou helmu z hlavy a hodil ji na zem.
1: Kdo tě sem posílá?
0: Vyjel si na mne hrozivým hlasem. Byla jsem tak vyděšená, že jsem jen těžce vykoktala.
2: Její excelence šedozelená, pane.
0: Po těch slovech hlas pavouka trochu zjemněl.
1: Ale divím se, že její excelence ti dovoluje vstoupit do začarovaného lesa.
2: To jen proto, abych se dostala k jejímu nejlepšímu příteli, Krtkovi Něžně Černému.
0: Troufala jsem si říci.
1: Pak je to ještě horší, protože abys došla k panu Něžně Černému, musíš projít bludištěm. Skoro každý tam zabloudí a dostane se do tajemné jeskyně, kde sám princ Jaro oživuje květiny. A víš přece, že královna Flóra odsoudí na smrt každého, kdo by chtěl vyzvědět tajemství z rodu květin.
0: Jeho slova nebyla nijak potěšující, ale rozhodně bylo lepší zkusit to s bludištěm, než se nechat chytit na cestě.
2: Dostanu-li se k panu Něžně Černému, budu zachráněna.
0: Pomyslela jsem si a proto jsem odpověděla.
2: Buďte bez starosti, pane, však já se z bludiště dostanu.
0: Byla jsem o tom pevně přesvědčena, protože jsem už jednou byla v bludišti na pouti a věděla jsem, že se vždycky najde cesta ven.
1: To je možné,
0: řekl pavouk.
1: Ale protože chci mít jistotu, dám ti hádanku. Odpovíš-li správně, pak tě skutečně posílá excelence šedozelená a já tě dopravím do začarovaného lesa.
2: Jak si přejete?
0: Souhlasila jsem, ale zbledla jsem jako křída. Hádanky totiž moc dobře luštit nedovedu.
1: Jaká je to květina?
0: Ptala se mě pavouk.
1: Jejíž lupínky se obnovují každý den a která je krásnější než naše královna.
2: To je slunce!
0: Zvolala jsem. Okamžitě jsem si vzpomněla na to, jak je všechny květiny zbožňují. Pavouka jistě překvapilo, že jsem mu tak rychle odpověděla, ale vůbec to nedala na sobě znát. Sestoupil ze své pavučiny a svlékl si potápěčský oblek.
2: Vy žijete ve vodě?
0: Zeptala jsem se.
1: Ano, dohlížím na mladé lekníny, jsou tuze neposedné. Stále chtějí nahoru na vodu a to se jim nesmí dovolit, dokud nevyrostou.
0: Za řeči pavouk rozvinul hedvábnou šňůru, kterou měl obtočenou kolem pasu. Připevnil oba konce ke klenbě chodby, požádal mě, abych si sedla na tu narychlo udělanou houpačku a začal mě rozhoupávat. Nebránila jsem se, protože jsem byla celá ustrašená a udivená. Rozhoupal mě, až jsem se špičkou nohy dotkla středu jeho sítě. Zčista jasna mě vyhodil do vzduchu, ani jsem si vlastně neuvědomila, co se to se mnou děje, a už jsem měkce dopadla na vysoký mech jako na koberec.
3: Nestalo se ti nic?
0: Ptalo se mě najednou mnoho tenkých hlásků. Znepokojena jsem si prohlížela koberec a zjistila jsem, že se skládá z tisíců mechových snítek. Stály v řadách jako vojáci, natlačeny na sebe tak těsně, že by mezi ně nevklouznul ani špendlík. Paže měly rozpřaženy a držely se jedna druhé, že tvořily jakousi pevnou klenbu. Upírali na mne svá něžná očka s němou prosebnou otázkou a tak jsem jim rychle odpověděla.
2: Nic se mi nestalo, dopadla jsem jako na polštář.
3: Jsme šťastní, že jsme mohli nějak pomoci přítelkyni excelence šedozelené.
0: Volali všechny najednou. Spozorovala jsem, že ty, na kterých jsem dosud seděla, už těžce oddychují a proto jsem vstala, aby si mohli odpočinout. Stála jsem na cestě, která vedla přímo do začarovaného lesa, jak to označoval šíp na tyči po mé levé ruce. Ale protože jsem měla z bludiště strach, rozhodla jsem se, že se na ně vyptám mechových snítek.
3: Musíš dát dobrý pozor, abys opravdu nezabloudila,
0: vysvětlovali mi.
3: Pan Něžně Černý miluje bezpečný a klidný úkryt a vychází jen velmi zřídka. Nejistější bude, když se zeptáš žlutých slimáků, které potkáš

Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve mele tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

0: Piggy vtip.
1: Na větvi visí dva lenochodi.
2: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
1: Druhý den taky.
2: A třetí to samé.
1: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
2: Ty jsi nějak nervózní.

jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli.

0: Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá:
1: čekáš, barde, já nevylezu.
0: A já povídám: jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl? Za hloubí hromádky se ozval zase hlas:
1: ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá: jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo: pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá: to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí?
1: Lovím, co bych tu dělal.
0: A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš.
1: Oči jsou k ničemu, stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu.
0: A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí.
1: Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré.
0: Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal? Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Ne, děti, nic, teď nic dneska nebude, prostě nic.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti.
2: Hop, ahoj, chytej,
1: Počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
2: A Hanko, ještě chytej.
1: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Piky se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Pigim, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
1: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady, Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
1: Mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
1: Aha, takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Piggy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Piggy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
1: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora. Přesně, nebo tak. Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty, malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Piggy, chytej.
1: Mám to,
3: Výborně.
1: A je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
1: Anko, ale to chce větší míč, viď?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
1: Máš pěkný velký.
3: Chtěl by to pořádný míček, ale zase ne, třeba medicimbál.
1: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
1: to
3: jsme začátečníci. No a já tě to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
1: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
1: Aha,
3: sedím. Teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
1: A
3: ty
1: co,
3: ležíš,
1: a já co, a já
3: ty ležíš. Chytil jsi míč?
1: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Piggy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
1: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci
3: tak
1: chytit.
3: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
1: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
1: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
1: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.
4: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala, ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé střapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, sedmé mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na vradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátko, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši dvě šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
1: Tiki kalendář! Dnes je 16. září.
5: A svátek slaví Ludmila.
1: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
5: To je přece lidu milá.
1: Aha.
5: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
1: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
5: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky, všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Můžu?
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenom tři kalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Je.
0: Ale podívejme, vždyť je to krtek.
2: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: Tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bylíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka nadobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je. Na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Zelnu bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máčet len. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůniky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: Kmotříčku čápe, kmotříčku čápe.
0: Klapy klap, zaklape čáp zobákem. Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
0: Klapy klap. A nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
0: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
0: I není zač. Klapy klap. Není zač, není zač. A teď rychle k ježkovi, říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku!
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře. Co se děje?
1: Ježku, ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
0: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
0: Tak pojď. Ale pospěš si, nebo ti zase usnu. Krtek honem vyčesával na ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
3: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se nuntě.
0: A nač pak ti budou krtku?
3: Snítí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti. Slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
3: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
3: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomocte mi a nítě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval, a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké, hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je, Krtku, máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo, hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: tom se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušeli mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály?
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
2: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.
3: Vigi básnička! Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
4: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola druhá,
1: která vypráví o zlém mlynáři, o Filipkovi a Dorotce, o létajícím mlýně, o krávě Kunegundě i o šedivé myši.
2: Daleko, daleko nad hlubokým jezerem stál malý zelený domek. Žila v něm velmi šťastná rodina. Stará babička se šedivými copy a malí sirotkové Filipek a Dorotka. V zahradě za domkem v červené boudě bydlela početná psí rodina a pod schody se usídlil starý šedivý kocour Baziliš. Děti si hrály se zvířátky, měli spoustu barevných hraček a celé dny trávili v bezstarostných hrách s kocourem. Babička si večer česala šedivé copy a vyprávila dětem prapodivné zkazky. Děti měly babičku rády a byly velmi, velmi šťastné. Až se jednoho dne stalo něco hrozného. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Prostě jednoho dne děti najednou zůstaly doma úplně sami. Sousedé říkali, že babička odcestovala do nebe. Děti neměly co jíst a proto se vydali do světa hledat nový domov. Na světě tehdy panovala bílá ledová zima a jedna vánice střídala druhou. Nebýt pomoci hodných zajíců, kteří Filipkovi a Dorotce půjčili své staré kožíšky, kdo ví, jestli by děti nebyly cestou zmrzly.
1: Šli.
0: Šli.
1: Šli.
0: A šli.
2: Když na bílé pláni spatřili veliký černý mlýn, jako paňác rozhazoval dlouhýma rukama a sýpavě skřípěl. Bylo na něm vidět, že už je velmi starý, utrmácený a vysloužilý. Děti měli dobrá srdéčka a proto se rozhodli, že mu pomohou. Šli tedy až k němu. Když byli docela blízko, mlýn se náhle zastavil a až docela nahoře v podkroví se s rachotem otevřelo malé okénko. Opatrně z něho vykoukla hlava podivného staříka na dlouhém zarudlém krku. Hlava svým tvarem připomínala vejce, byla úplně lysá, za to však z ní čněl dlouhý šedivý plnovous, který byl na konci špičatý a ostrý jako rampouch. Spod šedivých brv na ně hleděla dvě malá pichlavá očka. Jedno bylo černé a druhé červené. Po chvíli hlava zmizela a okénko se s rachotem zavřelo. V zápětí se dole se skřípěním otevřela malá dvířka a vyschlá kostnatá ruka vtáhla Filipka a Dorotku dovnitř. Dýchavičný mlýn se stěžka znovu dal do lopotného pohybu. Mlýn byl černý nejen zvenčí, ale také zevnitř. V jeho útrobách byla spousta všelijakých kol a koleček, háků a háčků, kladiv a kladívek, spirál a spirálek, šroubků a šroubečků, závitů a závitků, kivadel a kivadélek, klik a kliček, zubatic, hřebíků a pružin. Takový složitý mechanismus byste mohli vidět snad jedině, kdybyste vlezli do útrob starého orloje. Všechno se tam kroutilo, kroužilo a otáčelo se, třáslo se, houpalo a poskakovalo, rachotilo a bzučelo, prostě vydávalo nepopsatelný rámus. Hluboko ve sklepě byl obrovský kámen a pod ním druhý, ještě větší. Bylo to srdce mlýna. Všechny stěny byly doslova obsypány různě velkými klíckami na ptáky, ve kterých seděly smutní holuby. Většina z nich měla vytrhaná péra. Mlynář bez dlouhých caviků dětem přikázal, aby se pustili do práce. Od té doby byl život Filipka a Dorotky tuze těžký a krušný. Děti spaly v temné komůrce společně s krávou Kunegundou, která, i když měla dobré srdce, byla tak zaneprázdněna žvýkáním trávy, že jí na děti nezbylo ani trochu času.
3: Kromě toho musela každý den ze sebe vydat 3 litry mléka. A to přece není jen tak.
4: Dorotka každé ráno vodila Kunegundu na louku,
3: kde se kráva napěchovala bezpočtem snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří.
4: Celý den se prostě cpala trávou.
2: Čas od času Kunegunda truchlivým hlasem zpívala staré holandské balady. Vzpomínala na dávno zašlý čas mládí, na svého snoubence, fešáckého bíčka Fernanda, a slzy jako hrachy,
3: ale kdeže jako švestky,
2: se koulely do trávy jedna za druhou. Kunegunda si často takhle poplakala a louka byla stále vlhčí a nakonec se podobala močálu. Dorotčina bosá chodidla mrzla od chladivé rosy. Když se večer obě vrátili do mlýna, Kunegunda se uložila k spánku, zatímco Dorotka musela ještě uklidit celý mlýn a uvařit večeři pro zlého mlynáře. Filipek zase celý den pomáhal při výrobě mouky.
1: Byla to hrozná práce.
2: Mlynář nejdříve nachytal spoustu bílých holubů a zavřel je do klícek. Pak jim vytrhal bílá pírka, která naházel do stroje a uvedl mlýn do chodu. Všechno se začalo hýbat, kroutit a skřípět a z bílého ptačího peří vznikala nejprapodivnější mouka na světě. Když byla mouka hotová, mlynář ji sypal do pytlů a každý z nich opatřil nápisem nejlepší bílá mouka na pečení chleba. Tu pak prodával lidem. Jestliže někdo snědl třeba jen krajíček chleba upečeného z této mouky, jeho srdce se pokrylo smutkem a od té chvíle se už nedovedl smát. Mlynář to dělal proto, že byl zlý člověk a chtěl, aby všichni lidé byli zasmušilí, zarputilí a aby se nikdy nesmáli. Lidé nakupovali u mlynáře mouku, pekli z ní chléb, jedli jej a byli čím dál tím více smutní a mrzutí a pořád měli pláč na krajíčku. Zlý mlynář byl radostí celý bez sebe. Z gruntu poctivý starý mlýn, který před lety mlel jen z gruntu poctivou mouku ze zlatého obilí, nevýslovně trpěl, když viděl, co se děje.
1: Ale co si měl chudák počít? Mohl mlít jen to, co mu přikázal mlynář, a ve skrytu duše litovat kakabusany i ubohé ptáčky. Malému Filipkovi bylo nesmírně líto holubů odsouzených ke smutnému šedivému životu v klíckách. Nosil jim vodu na pití, staral se o ně a pomáhal jim, kde se dalo.
2: Zlu však přesto zabránit nemohl. Byl to konec konců jen malý chlapec. A tak dál těžce pracoval a teprve pozdě večer, když už všichni spali, společně s Dorotkou spřádal sny o vysvobození holubů a o radostném, veselém životě. Kunegunda těžce vzdychala ze spánku, černé zdi mlýna praštily a děti unavené celodenní lopotou usínaly. Tou dobou se s mlýnem začaly dít prapodivné věci. Mlynář obcházel zdi kolem dokola, zabuchoval okna a na dveře pověsil veliký visací zámek. Čekal, až odbije půlnoc. Mračna zakrývala měsíc, nastala úplná tma. Mlynář vzal na sebe kožich z černých netopírů a uvedl mlýn do pohybu. Jeho ramena se točila stále rychleji a rychleji. Stěny i střecha se roztřásly a všechno ve mlýně se začalo hýbat. Mlýn totiž stoupal do povětří. Nejdříve zvolna, jako by se nerad loučil se zemí, nadnášel se líně a těžkopádně, jenom jeho ramena vířila rychlostí blesku. Mlýn se vznesl nad vysoké stromy, byl pořád výš a výš a pohupoval se ve vzduchu jako loď na klidném jezeře. Kolem dokola se prostírala noc. Tma byla tak hluboká, že nikdo z městečka by nikdy nemohl odhalit tajemství mlýna a jeho nebeských výletů. Když se někdo tou dobou čirou náhodou dostal do blízkého okolí mlýna, říkal pak jenom, byla taková tma, že ani ten zatracený mlýn nebylo vidět. Nikomu ale ani na mysl nepřišlo, že mlýn nebylo vidět, protože odletěl. A mlýn letěl, letěl jako veliký černý pták. Jeho obyvatelé spali a ani nepozorovali, že se vznášejí. Jenom mlynář otevíral okénko v podkroví a vystrkoval ven svoji lysou hlavu na tenkém krku. Jeho šedivý plnovous se třepotal ve větru, když začínal svůj ďábelský zátah. Nejdříve vyhodil okénkem dlouhou udici, svábnou návnadou již bylo zrnko hrachu. Za chvíli se kolem mlýna slétlo hejno vrkajících bílých holubů. Ty právě mlynář lovil. Když se některý holoubek chytil na návnadu, zákeřný lovec vtáhl udici dovnitř a se zlověstným chechotem vsadil oběť do jedné z klícek. Mlýn vzlédl výš a potom zase níž, otáčel se a kroužil, vzdaloval se a zase se vracel, až se v dáli objevil růžový svit rozbřesku. V tom okamžiku mlynář blesku rychle svinul návnadu, zabouchl okénko a mlýn, jak jen mohl nejrychleji, pádil zpět ke kakabusům. Jako vrtulník se spustil rovnou dolů a přistál právě na místě, kde jej před 100 lety postavili. Když se na obzoru objevilo slunce, bylo všechno zase v nejlepším pořádku. Starý mlynář spokojeně chrápal pod kostkovanou peřinou a jeho tvář se šklebila zlým úsměvem. Děti by se asi nikdy nedověděli nic o tajemství mlýna, kdyby jim jedné noci rouška toho tajemství docela náhodou nebyla odhalena. Byl večer jako každý jiný a děti po úmorné práci ve své komůrce uléhali k spánku. Leželi k sobě přitulené a tiše si povídali, jak se mají na světě špatně a jaký je smutný život v kakabusech. Jak toužili po radosti a štěstí, jak by rádi změnili krušný úděl kakabusanů. Sněli o veselých ulicích, na kterých by nebyly plačící děti ani zarputilí, nerudní a ustaraní dospělí. Nevěděli ale, co mají dělat. Horečně se svých myšlenek ptali na radu, ale odpověď nepřicházela. Přesto však věřili, že jednoho dne se jejich osud změní a že všichni budou nakonec šťastní. Unavené leželi a spřádali své plány a sny, když tu náhle něco u jejich lůžka slabě zahrašilo. Na polštáři, hned u dorotčiny hlavy, se objevila malá myška.
5: Dobrý večer, milé děti, pravila a rozšafně přitom pokyvovala hlavičkou.
2: Děti si všimly, že myš je už v pokročilém věku. Její tváře byly šedivé a vůbec nevypadala zrovna nejlépe. Přední tlapky si hřála v malém rukávníčku, který měla pověšený na provázku kolem krku.
5: Bydlím v noře pod vaším pelíškem, pokračovala myš. Poslouchala jsem vás, jak se bavíte, a vím, jaké máte trampoty. Jsem stará a zkušená myš a snad bych vám mohla pomoci.

ve vzduchu jako pták. Ve sklepě jsou dva obrovské kameny. Jeden je černý a druhý bílý. Jestli někdo třikrát zaťuká na bílý kámen, mlýn vzlétne do povětří. Aby se mohl vrátit zpátky na zem, musí někdo třikrát zaťukat na černý kámen. Když jsem byla ještě docela malá myška, bába mi často vyprávěla, že daleko odtud jsou přenádherné kraje, kde jsou lidé pořád veselí. Tam určitě mají lék na nekonečný smutek, který trápí naše město. Musíte se s tímto začarovaným mlýnem rozletět do světa a ty šťastné kraje najít. Ale pozor, zlý mlynář dnem i nocí mlýn střeží. Přece však je jeden den v roce, kdy odchází do města na nákup. Nikdo nikdy předem neví, který den to bude. Dá se to vyčíst jenom z mlynářových očí. Jak víte, má levé oko černé a pravé oko červené. V den, kdy odchází nakupovat, červené oko na několik hodin zčerná. Dívejte se tedy bedlivě do mlynářových očí. Až uvidíte, že má obě oči černé, nesmíte promeškat okamžik, kdy budete ve mlýně úplně sami. Potom zaťukejte na bílý kámen, jak jsem vám poradila. Vzlétnete do světa a jestli budete vytrvalé a odvážné, určitě naleznete zemi, o které sníte, zemi štěstí a radosti. Dobrou noc, milé děti. Zapamatujte si má slova a klidně spěte. Řekla myš, zakroutila kníry, usmála se na děti a rychle zmizela ve skulině pod postelí.

o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře? Nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón

0: a druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se Černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká, ale ať si tam všichni zacpou uši mechem.
0: Dodal ještě zajíc jedním dechem.
2: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
2: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se,
3: jsem tady, prosím, dobře, na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody, že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek a je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval, ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko, Kinechová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně hop. Co to děláš?
2: Hop, hop. Opakuju se sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček.
2: Skákat jako ptáček, ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a otrávení.
0: Tak si na mě vzpomenete.
2: To a tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená, že sílí svaly, viď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Běželi zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím, že dá
2: zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě. Pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše. Dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
2: Ty bys to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
1: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
3: No tomu se nedivíme.
1: Nedivíme.
3: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
1: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
3: Bé, říká se psima, bé.
1: Ne, správně je psimi.
3: Psimi. Povídali, že mu hráli bé. Říká se psema, přece sedmý pát, ne, bé.
4: Kdybychom byli těmi psi,
5: opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
4: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i operzenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No zkrátka, řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
6: Brontosaurus? Co to je?
7: Zasténala Pila.
6: No přece sýr.
7: Vysvětlila Kabelka.
6: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
4: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
8: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
4: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, volali ještěři.
9: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
4: to mluvil Atlantosaurus.
9: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
4: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
6: Počkat, deštníku.
4: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
10: Tiki kalendář!
0: 16. září.
10: A svátek slaví Ludmila.
0: Oje, Ludmila, co pak asi tohle jméno znamená?
10: To je přece Ludmila.
0: Aha.
10: U nás se tohle jméno proslavilo díky svaté Ludmile.
0: A to byla babička svatého Václava, patrona české země.
10: Správně, o ní se budete učit ve škole. Takže, milé Ludmilky, všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už nepláč, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo.
2: Má princezničko milá, víš, co si mi slíbila, otvírej, už je čas na hodo kva kva kvas.

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: Copak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A copak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

0: kva, kva, kva, kva. Přes Benešov a Vlašim jsem doskákal až k vašim, už na dveře klepám, jdu kva, kva, kva, kva, kva. Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se do syta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku. Půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár, tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl.
1: To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z králevice. Trápilo se převelice, když byl žabák z králevice.
0: A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl.
1: To nepraská vůz, milý pane, to druhá obruč z mého srdce, bolelo mě převelice, když byl žabák z Kralevice. Bolelo mě převelice, když byl žabák z Kralevice.
0: A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ po třetí volá: Jindřichu, praská to vůz, seláme. Ale Jindřich mu po třetí odpověděl:
1: to nepraská vůz, milý pane, to třetí obruč z mého srdce, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z Kralevice. Chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z Kralevice.
0: A tak praskly všechny tři obruče, jak odskakovaly od srdce věrného Jindřicha. Tolik se radoval, že jeho pán je vysvobozen ze zakletí a že je šťastný.

0: Otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justino, taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justina a sedí tady a... prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justina v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho, barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě... Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Ne. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju? Raz, ne. Dva ne. A...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale... Děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Sedmá kapitola Kulikvak a Kvakulína.
1: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na bílý louku.
2: Teda to je zařízení.
1: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou a Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
3: Tak, jdeme na to!
1: Zavelel Skřítek Výletník.
4: Na co?
1: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když Výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
5: A kolik vody máme poslat?
1: Zajímala se Bůča.
2: Asi hodně moc.
1: Rozumoval Pupíno.
6: Ty bys tomu dal.
1: Durdila se Bláža.
6: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
1: Než stačili cokoliv udělat, ozval se odněkud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k Výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
7: Kulikvak, jméno mé.
1: Představil se.
7: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
8: Ne, já nechci.
1: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek Výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka svouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
9: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
1: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
9: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
1: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
8: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
7: Bude mi ctí, vzácná princezno,
1: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval.
7: Kulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, kukukulikvak, jeee!
1: Posledního taktu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
2: Nemám ho vylovit chobotem?
1: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal. Všichni zborově vyjekli a Kulikvak se rozesmál.
4: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
1: Kulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
9: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
1: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
7: Jelibo speciální potápěčský obleček?
1: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
9: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
1: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
9: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
1: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblásky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
8: Na břehu všechno nakreslím,
1: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
8: Děkuji ti za záchranu.
7: To byla maličkost.
1: Mávl rukou Kulikvak.
7: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
1: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji Žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.

Pi sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že počase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků.

0: blízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hýlík. A jak by Ekonovi slušeli? To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hýlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel se na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hýlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hýlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hýlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hýlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
0: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, Ekone.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

bába z Voxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Stane se to v létě.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: A potom, na co se čekalo? Štička Aneška už dlouho kroužila kolem žabího trdliště a hlídala, až se z žabích vajíček proloupnou malí pulci. Kapřík Pepa neříkal tak ani tak, jenom byl zvědavý, co z toho štičího kroužení bude. A když to Pepa už nemohl vydržet, zeptal se štičky Anešky rovnou a zpříma.
1: Já na tebe koukám už dlouho, Aneško. Tak mi řekni, proč jezdíš pořád do kolečka, tady kolem toho kamení?
2: Hlídám, kdy se z vajíček proloupnou malí pulci. Až se proloupnou, dáme si nějaké na stranu a až vyrostou, budeme mít hostinu.
1: Hejda, a jak se proloupnou, Aneško?
2: Prokousne se jim tlamička a začnou polikat vodu.
1: A kam si je dáme na stranu?
2: To právě nevím. Určitě se rozutečou. Musíme jim namluvit, že je tady takový pořádek, aby se drželi pořád poblíž, co se narodili.
1: Jenomže, jak poznáš, Aneško, že to jsou právě ti naši pulci, když jich je tolik a my jich moc neuhlídáme?
2: Mělo by se to nějak vymyslet.
1: A co kdyby jsme těm našim dali jména a oni by potom připluli na zavolání?
2: To je nápad.
0: Ale v tom už se začalo s pulčími vajíčky dít všechno možné. Vajíčka pukala a z nich jenom s malinkým ocáskem výjížděli malí pulci a byli hned zvědaví na život. A bylo jich tolik, že byli jako malý mrak ve vodě.
1: Jejda, takhle se jich nedopočítáme.
3: Pravdu díš, Josef. Co kdyby teda opravdu každej dostal napřed nějaký jméno a potom bychom je už jenom kontrolovali, jestli se drží v hejnu a na místě?
2: To by šlo. Jenom nevím, jak se jmény, když nevíme, kdo je holka a kdo kluk.
4: Tak se jich zeptáme.
0: A to také udělali. Sotva plul pulec kolem, zeptal se Félix přísně.
3: Holka nebo kluk?
5: Nevím, je to jedno.
1: Pohouš.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
2: Hanička.
3: Holka nebo kluk?
1: Nevím a je mi to jedno.
6: Kuba.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
4: A Pulena.
0: A už byl pulec pryč, jenom malý ocásek se mu vzadu kmitali jako vějíčka v silném větru. Šlo to jako na drátkách.
3: Holka nebo kluk?
7: To bude těžký. My ještě nevíme, kdo bude kdo.
3: A co kolegové prvé, ty věděli?
7: No nevěděli. Jenom se nechtěli zdržovat. Měli by méně času na život.
1: Tak víš co? Když nevíš, jestli holka nebo kluk, budeš mít jména dvě. Jedno klučičí a jedno holčičí. Až se to bude vědět s jistotou, tak se ti jedno jméno škrtne.
7: Nevím sice, k čemu to bude, ale jak myslíte?
1: No jo, ale jaká dvě jména?
6: Třeba Honzík a Mařenka.
7: To je jméno Honzík a Mařenka.
3: Nějakej chytrej mladej.
1: A co s těma, co už propluli?
2: Tak ať je Honzík Mařenka pošle zase všechny zpátky do řady a my jim taky dáme dvě jména.
3: Aby v tom nebyl zmatek, budeš jejich velitelem Honzíku Mařenko. Musíš je všechny držet pěkně pohromadě.
7: Ach jo. A proč se máme držet vlastně pohromadě?
3: My tady v rybníce držíme na pořádek. Všechno tady musí klapat. Vidíte, slečino?
2: Správně. Všechno tady musí klapat.
7: Ach jo, když teda myslíte.
0: Souhlasil podruhé nový náčelník pulců Honzík Mařenka. A šel schánět zatoulané, aby se pěkně vyrovnali do řádky, protože dostanou dvě jména. Jenomže potom nastala potíž největší. Ať přemýšleli, jak přemýšleli, jména se jim za chvíli nedostávala.
1: A co teď?
2: Možná bysme jim ani všem jména dávat nemuseli, kdyby jsme nejdřív nějaké slupli.
4: Já se do toho nechci míchat, abych později neměl nějaké mrzutosti. Ploutvičky od toho vašeho podnikání raději pryč. Ale proč si nezavoláte Sumce Horymíra, který je na světě spoustu let? Byl v hluboké tůni pod hradem Vyšehradem a určitě zná jména pro všechny půlce, co jich v Rybnice Pardoubku jenom je.
0: Starý Sumec Horymír skutečně nakonec přece jenom připlul, ale až za dráhnou chvíli.
1: Potřebujeme nějaká jména pro půlce, Horymíre. Je jich moc a my těch jmen máme nějak málo.
8: A to jste nepomysleli, který den v roce má kdo svátek? Každý den v roce má přece někdo svátek.
2: Pomysleli, ale to my zase tak přesně nevíme.
3: A svoje jména jsme jim dávat nechtěli, aby nebyl zmatek, když se o někomu mluví. Tak třeba Půlec Félix. A nikdo neví, jestli se mluví o mně nebo o nějaký malý žábě.
6: No a to by stejně nestačilo. Protože malí půlci ještě nevědí, jestli jsou holka nebo kluk, tak musíme dávat jména dvě. Třeba Aneška a Silvestr. A nikdo neví, jestli se mluví o jednom půlcovi nebo o Línovi a ještě o Štice.
8: No to se musí uvážit. Mohli bychom se jmény podle českých bájí a pověstí. Nebo podle historie. Jenom, jestli si vzpomenu, tak já to vemu pěkně od začátku. Pošlete sem prvního. Tak ty se budeš jmenovat Oldřich a Božena. A ty zase Břetislav a Jitka. A dále třeba Přemysl a Libuše.
0: Rozdával starý Sumec Horymír jména jako na drátku. I na Ctirada a Šárku došlo. Také na Raduze a Mahulenu, Adama a Evu. A starý Horymír nezapomněl ani na Romea a Julii nebo Antonia a Kleopatru.
4: Tak nevím, jestli těch půlců, až vyrostou, bude pro všechny dost.
2: Moc jich teda není.
8: Jo, vy si je chcete vykrmit? To je mi divný hospodářství. Mladí a už jsou líní lovit. Chtěj si s malýma půlcema otevřít chlívek.
1: Jejda, chtějí je na hostinu. Tedy hlavně Aneška, Lojzík a Félix. Silvestr ještě neříkal. Až povyrostou, pozveme je na hostinu a dáme jim najíst.
6: No, ne zase tak docela.
2: Ono to zase není úplně přesně tak.
4: No, pozvat na hostinu, ono je to jaksi oboustranné.
3: Nepozveme na hostinu půlce my, ale půlci pozvou nás.
8: Tak to vám nestálo za tu práci a mě taky ne. Všechny dohromady bych spolknul na jeden ráz.
0: Usoudil Sumec Horymír a pro ukázku otevřel svoji ohromnou tlamu i s fousama.
6: Potřebují pořádnou výchovu. Jsou jako hejno komárů. Jak tě živo je takhle neuhlídáš?
3: Potřebují pořádný trénink, protože jsou líní.
2: Ze všeho nejdřív se musí naučit pořádně plavat.
1: Naučíme je půlčí tancování.
2: A naučíme je pořádně jíst, aby pěkně přibývali.
8: Ale stejně vám utečou na podzim na břeh.
1: Jak nám utečou na břeh?
9: No, Horymír soudí, že až jim koncem léta narostou nejdřív zadní a potom přední nohy, až se budou víc podobat na žáby, utečou na břeh. To dá rozum.
0: Ozvalo se najednou vedle nich a zase se zastavil starý kapr Bartoloměj, co byl v Pardoubku sice už jenom na penzi, ale rád se do všeho míchal.
3: Tak dlouho čekat nebudeme.
9: tak vám je spoliká někdo jiný.
1: Proč by je někdo polikal, Bartoloměji?
9: Protože to tak vždycky chodí. Pulců se rodí hodně a žab je potom stejně málo. Někdy jich přežije hodně a to je potom hodně žab. Ale na to musí být rok a tenhle se mi nezdá.
1: Já chci, aby letos bylo hodně žab, Bartoloměji.
4: A víš, co je to potom za rámus kolem vody a na loukách kolem, když žáby spustí každá po své?
2: Tak je naučíme zpívat pěkně ve sboru, aby to ladilo a bylo k potěšení.
9: Tak toho bych se rád dožil.
1: A ty nevíš, Bartoloměji, jak to narafičit, aby nám je nikdo nespolikal a bylo hodně žab do pěveckého sboru?
9: Tak to teda nevím. Jedině byste museli rozhlásit po celém Pardubku, že je to vzácný druh žab dovezených a že jsou jedovaté už jako pulci.
1: To je nápad.
4: To je caviku pro pár pulců.
10: Já bych jich spolikal honem co nejvíc a tak zachránil, co se dá pro sebe. Porostou, neporostou, spoliká nám je někdo nebo nespoliká. Já bych je spolikal, dokud jsou v hajnu.
11: To se ale vůbec nelíbilo Štičce a Nešce, protože už dlouho se jí nikdo na nic neptal a to s těmi pulci byl přece její nápad. A tak se přidala na Pepovu stranu, když viděla, že by na ní stejně asi moc nezbylo.
2: Bude školka? A bude vyučování.
11: A tak začali s učením. Nejdřív plavat pěkně pohromadě. A kdyby se blížil někdo z ostatních dravých, potom se na znamení rozprchnout na všechny strany. Jenomže už byli zase s rozumem v koncích. Naučit malé pulce, aby se drželi v hejnu, to zase nebylo tak těžké. Zvlášť, když na jedné straně cvakala svými ostrými zoubky Štička a Neška a na druhé se ježil svými ostny okoun Félix. Jenom je nemohli naučit, aby se rozprchli, když hrozí nebezpečí.
10: Musí dostat nějaký přikázání, jinak to nepůjde.
1: Jejda, jaké přikázání, Félixi?
10: No třeba to tvý věčný jejda.
7: No, mně je to celkem jedno, ale kam se tady v rybníce máme schovat, když to ještě nemáme prozkoumaný?
12: To je pořád ptaní. Co pak tady není dost trávy, kamení nebo starého nádobí, co sem naházeli lidé, aby po rybní neviděl?
10: Jde se na věc, pohyb vlevo. Jejda!
1: Pořád se drží pohromadě.
12: Jsou na sebe zvyklí, v tom je ta potíž.
4: Jak na sebe můžou být zvyklí, když jsou na světě chvíli?
10: Nějak je to táhne k sobě, to je teda pravda.
2: Tak je budeme hlídat pěkně ve stádečku. A potom je tady taky ten nápad, že jsou jedovatí.
1: Jejda. To by asi bylo nejlepší.
2: A jsou fuč. A každej zvlášť. Tak, a teď, aby jsme je zase schánili do hloučku trpělivě.
8: A víte co? Naučte je, aby se vždycky schovali ke mně do tlamy. Tam se jim nic nestane. O to už se postarám.
1: A co když polkneš?
9: A proč by nepolknul? Já bych polknul.
10: Tak to je úplně prvně, co jim věřím, pane bývalý učiteli.
8: Už jsem jednou řekl, že je jich prosumce málo. Nepolknu.
11: A tak je také naučili. Když bylo nebezpečí, nebo když byla tma, schovali se malí pulci v obrovské tlamně sumce Horymíra, a bylo tam bezpečno pro všechny.
13: Nezdá se ti, Šubr, že je letos nějak málo pulců? Chvíli se mi zdá, že jich vidím dost, ale jak se nakloním nad vodu, nevidím nic.
14: Hele, Frolík, Už to říkal porybnej šťovíček. Zajdi si na oční.
13: A to jich podle všeho mělo být letos dvakrát víc než v loni. Vždyť se to přece každý rok střídá, ne? A vždyť jich je dvakrát tolik. Vždyť má každej dvě jména. Smál se pro sebe za prostředním dubem porybný šťovíček, který tenkrát ten rybí nápad ze břehu přece slyšel.
15: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Mm. Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál. A byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě, špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. A krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten

0: co voda? Začni už povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten
1: Pepík? Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměly vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No čepic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
2: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
1: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
2: To víš, že jo,
1: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
3: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
1: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
4: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
1: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
2: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
1: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
2: Z jízdního,
1: vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
5: Se divím, že se tady dá dýchat, že je na Marsu kyslík.
2: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám. A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
4: Spát? Ale mně se ještě nechce,
1: bránil se Pepík.
4: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
1: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce, takže Pepík začal poslušně počítat.
4: 1, 2, 3, 4
1: a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
4: Tak co, letíme?
1: Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu. Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce. Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
4: Je pěkný počasí, vykoupem se.
1: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
4: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
1: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.
4: Moc otužený nejsi, hošánku.
1: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
4: Zkusíme něco mezi.
1: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
4: To jsou sopky?
1: Divil se Pepík.
4: Kde pak sopky?
1: Vyprskl pobaveně Marťánek.
4: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
1: Dodal.
4: Tak jo!
1: Zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
4: Mamí, vezu návštěvu.
1: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
6: A heleme se, člobrda,
1: řekla a zvířila.

0: Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
1: Chuťá, puťá!
0: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
2: Žůžo, žůžo.
0: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal. Mňamulo je mňamózní.
1: To si budu pamatovat, usmívala se máma. Moje mňamulo je mňamózní.
0: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
2: Hajaja,
0: zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
3: Hajaja, hajaja.
0: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy. Jozívku, prober se, už to máš za sebou. Otevřel oči a divil se.
2: Tak já nejsem na Marsu, mami.
0: Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil. Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
2: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

0: rybky.
1: Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
0: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
1: A holčička na to,
0: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k poli.

0: policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrudl stihla, viď?
1: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
0: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
1: No určitě.
2: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle. S písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk.

tatíček se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem oral, ale málo. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polámalo, kolečko se mi polámalo. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodářit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat.

příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrab je funcí bršpíl se svou družinou. Chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houšti laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markraběte hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka. Čím jsi tu dámu, lotře, okouzlil, to je tvoje věc. Jenže nemyslí, že vyvázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždyť ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrab je ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: nebo nebyl král?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: První rada říká ti, jak se doma chovatí.
3: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
2: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
0: Kde pak? Nejdřív se probudím.
2: No.
0: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
2: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíš se a učíš se, Žano?
0: Ne, kde pak?
2: Jak to, že ne?
0: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
3: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
2: No.
3: Umíješ.
0: Se ještě jednou.
4: A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
3: Ale ne.
2: No jistě, že ne.
3: Umíješ po sobě umývadlo, že?
2: Umývadlo, že?
3: Po každém mytí.
2: Ano, po každém.
0: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
2: No ano, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
3: Správně.
2: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
4: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
0: Je?
2: Manko, ty...
0: Pan Spejbl přece není bábinka. Hurvajs.
2: No jistě, že nejsem bábinka.
0: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
2: Ano, samozřejmě.
4: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád, nebo jenom po ránu?
3: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, hodinu.
2: Co to povídá, vič?
3: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
2: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
0: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
4: Dáš mi? Co? Řeč?
0: Ale ne.
4: Ty s babinkou nemluvíš?
0: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
3: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
2: A další věc. U stolu si zásadně nečů.
4: Co bys jsi taky česal, tatí?
3: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
4: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
3: A ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
2: Samozřejmě.
3: No, no. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
4: Ten rozcuchaný člověk?
0: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
4: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
2: To byl příklad, že ano.
4: Jo tak!
3: Hurvínku!
2: Oh,
3: jak se to chováš?
0: Ještě přijdu o uši.
2: To je taky velmi nespůsobné.
3: Ano.
4: Přijdu o uši a proč?
0: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
2: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
3: Ano.
2: Že ano.
3: No.
4: Jaké zvuky?
2: No třeba kýchat, až se třese celý dům.
4: Hepčí,
0: pozdrav pámu.
3: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
2: To hepčí.
3: Ano, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
2: Ano.
3: A co nejtlumeněji.
2: Samozřejmě.
3: A to též se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
0: Stejně neumím moc nahlas.
3: Se nemá vůbec, Máničko.
2: Vůbec, Máničko, vůbec.
3: No. A zívání se dá ovládnout,
2: jistě,
3: že?
2: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřina.
3: Ano, jistě.
2: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš. No? No co řekneš, Hurvajs?
3: No?
4: Auweis.
0: Auweis.
2: Proč Auweis?
4: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
2: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte, promiňte. To stačí, rozumíš?
3: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme.
0: Šveholila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená upece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každej si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou.